0: Pořad vysíláme na Českém rozhlase Pohoda právě v této souvislosti.
1: Když je na co vzpomínat, to byl název pravidelného cyklu, který natáčel náš plzeňský kolega Vladimír Bernášek. Do jednoho z jeho pokračování si pozval i režisérku a scénáristku oblíbených filmových komedií Marii Poledňákovou.

0: Když je na co vzpomínat, tak se jmenuje naše dnešní setkání s filmovou režisérkou paní Marií Poledňákovou. A paní Marii Poledňákovou i všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu zdraví Vladimír Bernášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: S tebou mě baví svět. To jsem vám nezačal tykat. To je název vašeho asi nejslavnějšího filmu Komedie století. Ano. To je vrchol.
1: Když člověk pracuje a píše scénář a realizuje ho, tak samozřejmě na tyhle ty věci nemyslí. A já vždycky dodatečně mám dobrý pocit, že jednak lidem se to líbí. A u toho S tebou mě baví svět, to bylo ještě jako velmi zvláštní, protože já jsem vlastně ten scénář napsala poté, co jsem natočila Velrybu a Polepšovnu. Byly to obě velice úspěšné inscenace. Dostala jsem Zlatou nymfu v Cannes a nějaký ceny další. A jako výsledek byl, že vlastně nebyly peníze a nebyl materiál filmový na S tebou mě baví svět, že to původně mělo vznikat v televizi. Jako jestli chci, takže to můžu točit na 16. To je samozřejmě daleko méně kvalitní materiál a já jsem věděla, že je to nějaká revanš, tak jsem práskla dveřma a šla jsem na Barrandov a vlastně jsem to točila na Barrandově. Ale tam zase byly složitý poměry, takže vlastně mnoho lidí tomu nepřálo. Dopadlo to tak, že když byla projekce, kam chodili soudruzi z UV, tak se pouštěl ten film a tam bylo takový ticho, že bylo slyšet, kdyby spadnul špendlík. Ani když Šulcová dojede šupnou a nic. No pak to šlo do kin, samozřejmě veliká diskuze, strašné hádky. Tehdejší ředitel filmu, pan Půr, řekne, jsou Vánoce, necháme toho, no a v lednu to šlo do kin. No a teď to mělo obrovskou návštěvnost, příšerný kritiky, že mám prostě luxusní prostředí, povolání těch lidí, že je výlučný, proč tam není obyčejný nějaký dělník nebo prostě manuálně pracující. No byly s tím strašlivé věci. Já jsem tenkrát si vytrpěla svým, mě to ani tak nevadilo, že to napsali, protože já jsem věděla, že to bylo jako řízený z UV a domluvený, protože soudruzi, kteří tehdy jako točili filmy po platný režimu, tak neměli návštěvnost, takže to nějakým způsobem chtěli ty diváky odradit, aby do kina nechodili. No tak pravý opak většinou se stává, protože kritice nikdo nevěří. Zkrátka prostě dopadlo to tak, že asi po dvou měsících přišel zase pokyn z UV už o tom nepsat. No a tak jako dobře šel čas, ten film se pořád dává se v prime timeu většinou někdy o Vánocích nebo před Silvestrem, nebo na Nový rok. A jednou mě potom volali, a teď se dostávám k té komedii století, já to samozřejmě mám svoji práci a nesleduju to tak. Mě volali, abych přišla do Lucerny, jako je soutěž komedie století. Já jsem o tom ani nevěděla, upřímně řečeno. A přišla jsem tam a posadili nás s Jolou Satinským, Vaškem Postráneckým a s dětma nás posadili nějak jako do první nebo druhý řady. Neměla jsem sebe menší tušení. Uváděl to tehdy pan Zdeněk Svěrák, no a vlastně bylo to hlasování při přímém přenesu po telefonu. Takže to bych řekla, že ze všech těch cen, co jsem za filmy dostala, byla tato a je mi jako nejmilejší, protože prostě je vlastně od diváků a to je to, čeho já si cením nejvíc.
0: No a muselo vám to dát práci, protože pan Satinský i pan Postránecký vás zlobili. Pan Postránecký nějak kulhal, pan Satinský ho

0: Sil na zádech. Jak to bylo?
1: Tam bylo tolik příhod, že by se to nevešlo do 2 hodin, protože samozřejmě Jula Satinský a Vašek Postránecký byli velký kamarádi. A když spolu točili, tak byli šťastní a vyváděli jako malí děti. Jo. Takže tam nastalo několik neuvěřitelných situací, protože já jsem vlastně Vaškovi Postráneckým, protože jsem Jula Satinskýho neznala, já jsem ho viděla v televizi, jak je úžasný. A říkám Vaškovi, prosím tě, a ten Jula Satinský, to je ten z té dvojice, co pije nebo nepije? No a samozřejmě on mi řekl, to je ten, co nepije. A pak jsem říkala, no a prosím tě, umí lyžovat. Samozřejmě umí lyžovat. No a tohle všechno mě nakecal. Takhle si ze mě dělali legraci. Já jsem to samozřejmě s tím pitím pochopila brzo. To se musím přiznat, to jsem pochopila brzo. A taky jsem proti tomu zakročila. Ale lyžováním to bylo tak, že vlastně ten Jula Satinský tam měl takovou scénu, kdy jede Majec na běžkách. A když si nandaval ty lyže, tak mě kameraman Petr Polák říká, hele, dívej, ten na těch lyžích nikdy nestál. Tak já jsem říkal, a prosím tě, na běžkách to. A najednou jsem viděla, že má problémy, tak říkám, hele, Julo, jdi si to tamhle zkoušet do lesa, aby si nám tady nerozbořil ten krásnej, čerstvej a panenský sníh. Tak on šel do lesa a říkal, to sjedem, no a pak se ozvalo z lesa, to nesjedem. No tak byl malér, samozřejmě. Já jsem prostě vynadala všem, protože tam byl i Honza Balcer, který dělal produkci, jsem říkala, kdybyste něco řekli, tak jsme si mohli vzít dubla, mohl to dělat dubl. Tak teď to vyřešte sami. Tak prostě se Balcer, který uměl jezdit, tak jsme to dělali v kontralichtu, to znamená, že jako vidět postava, protože ale on je hubenej a Jula je tlustej, tak se všichni chlapi ze štábu museli slíknout, navlíkli jsme všechny věci na toho Balcera, až Balcer byl trochu jako kulička, pak to jel nám, všichni z toho měli strašnou legraci.
0: A jak to bylo s tou bolavou nohou?
1: To jsme točili v ateliéru a už to byl jako konec natáčení a byla tam ta scéna, jak Pavel Nový hraje na klavír a teď bylo strašlivě obtížné to, že děti tam stály u klavíru a zpívali, nebyl problém, ale ten malý Matýsek mezi tím začal chodit a udržet ho jako u toho klavíru, to nešlo, jo, to prostě buď tam stál, nebo odešel. No tak jsem věděla, že se to moc krát jec nedá, takže jsme to ani neskoušeli a přišla za mnou produkce, že volají z divadla, že Vaškovi Postráneckýmu spadla kulisa na nohu při zkoušce, hřebík, rezivej a že prostě je to s tím strašně špatný, ale že jede. No tak přišel na plac a já jsem říkala, tak co Vašku? A on říká, no jo, já to prostě, já se přemůžu, já to udělám, no ale strašně kulhal. No a teď prostě jsem říkala, tak točíme, protože s tím Miminem to nebyla žádná legrace. Kamera jede, on šel, záběr se poved a ten kameraman, co švenkoval, tak mi říkal, poslyš, mně se zdá, že on v tom záběru vůbec nekulhá. A já jsem mu říkala, no, to víš, jako je to skvělý herec, tak on se přemohl. No a byl konec natáčení a teď prostě Vašek se tam zhroutil, držel se stolu, nohu ve vzduchu a Jula Satinský ho vzal do náruče a taková oběť, on ho odnes z těch ateliérek v náručí do šatny. A tam ten Vašek skočil na zem a říká, chacha, jsem první Čech, kterýho Slovák nosí na rukou. Takže to byla vlastně věc, kterou si vymyslel. Noha byla samozřejmě zdravá a tomu stálo za to filmovat tohleto divadlo od 2 hodin odpoledne až do 6.
0: No ale z toho je vidět, jakou máte těžkou práci, protože vy byste měli natočit film o tom, jak točíte film.
1: Samozřejmě, jak filmová režie je nesmírně náročná, vždycky záleží na tom, jaký dáte dohromady si štáb, protože ten režisér to jako diriguje, jako dirigent, ale prostě nesedí tam třeba 60 lidí, ale máte vedle sebe, to je jako dálnice, prostě vedle vás je kameraman, za ním je jeho posádka, pak je architekt, za ním jsou rekvizitáři, služby, natěrači, malíři a tak dále. Pak je další, to je zvuk, za ním je další hrozen lidí, pomocný režisér a teď vlastně po té mnoha proudy dálnici jedete a každý ten váš partner musí prostě jet stejně rychle, aby se něco nestalo, aby se nenabouralo, aby se nezničil natáčecí den. Takže samozřejmě produkce, která má jako svý asistenty, který obvolávají herce, a protože je to živý organismus a cokoliv se může stát, tak je vlastně to natáčení takový jako velký nervák a režisér je vlastně ten, kdo pořád musí dělat rozhodnutí, jestli takhle nebo jinak, protože vlastně ty věci nejdou ideálně. Od nejbanálnějších věcí až po velmi složitý věci, které musíte na place řešit.
0: Takže paní Poledňáková, on ten film, to ve skutečnosti není žádné sladké mámení.
1: V nějakém slova smyslu je.

0: Paní Marie Poledňáková se narodila ve Strakonicích. To má velkou výhodu, protože tam se narodil i strakonický dudák, který pak putoval do světa. A vy jste vlastně z těch Strakonic, respektive z Nepomuka, kde jste žili, putovala také do světa.
1: No tak nejdřív samozřejmě Strakonice je porodnice a v Nepomuku jsem žila s rodiči a se sestrou asi do mých 7 let. Potom jsme se přestěhovali do Prahy, takže já vlastně jsem od 2. třídy chodila v Praze už do školy. Pořád trvale žiju v Praze. Jednou mě dělal jeden významný člověk horoskop. A to už mě bylo ale hodně, to už mě bylo prostě nějakých 28 let. A říkal, ty se podíváš do světa. A on byl velmi seriózně, já jsem si říkala, no tak jako kecáno. A neuplynulo pár let a moje filmy byly ve světě a já jsem byla v Monte Carlo a byla jsem ve Španělsku s filmem S tebou mě baví svět, ale protože ten film tam vyhrál, ten festival, takže jsem tam byla pozvaná do poroty. Zajímavost je ta, že vlastně nebýt toho, že ten film vyhrál, tak jsem se to ani nedověděla, že vyhrál. Hrál, jo. Že tam byl. Prostě to se tak jako nakládalo s tvůrcema, že to jsou takový jako námezní síly, kterým není třeba nic říkat, ale jednou už jsem byla nějak ve střižně a pamatuju si, že telefon zvonil a jestli teda bych se mohla uvolnit, abych jela do toho Španělska tehdy a tehdy. Já se říkala, jako proč? A takhle jsem se to dověděla. No takže prostě se to naplnilo a musím říct, že to přesáhlo moje očekávání.
0: No to určitě, protože z Nepomuku dostat se k filmové režii, pravda je, že když jste od 7 let žila v Praze, to už jste k té režii měla kousek.
1: Ne, to jsem vůbec neměla kousek. Já jsem taky po tomhle povolání nikdy neprahla. Já jsem vlastně se dostala k téhle profesi úplně nesmyslně, nemožně, protože já jsem chtěla studovat na vysoké škole matematiku a chemii. Nedali mi doporučení, tak jsem musela jít do továrny. V továrně jsem si musela odkroutit svůj tedy původ buržoázní.
0: No ale zase jste měla to sepětí se životem.
1: No, měla jsem to sepětí se životem. Já nelituju jedinýho dne a jediný chvilky, protože vlastně takovýhle jako rády, když člověk dostane v těch 17-18 letech, tak se naučí, jako se jim postavit a prostě to mě zůstalo. Já si myslím, že to byla výborná škola. Ale abych to dokončila, takže tím, že jsem vlastně dělala v továrně, tak stejně jsem jako pořád doufala, že až si polepším teda svůj původ, takže půjdu na vysokou, na techniku. Nicméně můj přítel měl přítelkyni, to byla Iva Hercíková, známá spisovatelka, tam měla kamaráda, to byl známý autor Jaroslav Dítl a jednou nás pozvali na večeři. A co jako dělám? Já jsem říkala v továrně a Jaroslav Dítl říká, nechtěla byste dělat v televizi? No tak to víte, to mě jako zaujalo, že bych se mohla jako dostat z té továrny dřív. Takže vlastně jsem začala v televizi dělat jako asistentka scény, asistentka režie, pomocná režie a přitom jsem studovala dálkovou školu, takže takhle nechtě a náhodně jsem se k té profesi dostala. A má to jednu velkou výhodu, že prostě moje ješitnost na tomhle vůbec neujíždí. Já to dělám pro radost, já točím filmy pro lidi a myslím si, že na to na tom znát a jsem v podstatě spokojená.
0: No a navíc, když jste si prošla tolika profesemi v televizi, tak vás nikdo hned tak nevožulí.
1: Právě, že jsem znala to řemeslo a potom jsem dělala taky pomocnou režii u filmu. Takže opravdu vím, kdo je dobrý rekvizitář, kdo je dobrý maskér. Znala jsem herce. Já jsem znala takových herců, znala jsem je osobně. A musím vám říct, že se mi stalo teď, když jsem točila Líbáš jako ďábel, měla jsem tam pomocného režiséra Romana Bartoše, musím jmenovat, a tak, jak on to dělal, to já bych nedokázala. On byl naprosto úžasný. My jsme totiž točili v Maroku, takže my jsme vlastně z Čech si vezli jako poměrně úzký štáb znamená 25 lidí a tam na Maročani, ta servisní organizace, tak ty nám vlastně předhodili nejdřív asi 120 lidí, tak to jsme tvrdě zamítli, no, ale nakonec jich bylo 80. A teď si představte, že vlastně ta složitost jako té komunikace, protože to šlo angličtina, francouzština, arabština, a jak ty věci dát dohromady. A to tak, jak říkám, prostě můj pomocný režisér na posledním filmu byl tak skvělej, že říkám, já bych to nedokázala. No a já jsem tam samozřejmě měla jiný další vynikající spolupracovníky, protože kameru dělal, jistě všichni znají jméno Vladimír Smutný, to je náš nejlepší kameraman. Zvuk Jirka Klenka, střihal to potom Adam Dvořák, takže vlastně ta parta, kterou jsem tam měla vedle sebe, ta byla úžasná a už když jsme točili v tom Maroku, kde to bylo hrozně náročné, tak jsme jako všichni tušili, že se rodí něco mimořádného a tak jsme prostě v takovém tempu šíleným točili, protože vlastně jsme si vybrali ty lokace. Lokace jsou místa toho natáčení, takže my jsme točili v Marrakeši, ale točili jsme u moře, točili jsme v poušti, točili jsme na odlehlých cestách a vlastně s kameramanem jsme si je vybrali tak, aby byly jako ty záběry co nejkrásnější a tím pádem vlastně jsme nebrali moc ohled na to, jak to produkčně bude složitý zvládnout. A bylo to naplánovaný tak, že vlastně každý den jsme museli dotočit ten program, protože kdyby se nedotočil, tak vlastně byla katastrofa, protože tam nebyly rezervy. Tam jsme nemohli jako skočit, že když prostě něco nedotočíme u moře, takže to, že tam zůstaneme o den díl. To absolutně nešlo, protože byly objednaný hotely, noclehy, herci samozřejmě, přesně nalajnovaný, kdy, jak, kdo, co bude točit. Ale dokonce, i když jsme točili v Marrakeši, tak vlastně něco jiného bylo točit v úzkých uličkách, kam třeba vůbec nemůže zajet auto, žádnej povoz, takže všechny ty věci jako technický materiál, lampy a tak dále, to se vozilo na dvou kolákách. A když jsme točili jinde v Marrakeši, protože tam byl samozřejmě krásný hotel, nebo tam bylo golfové hřiště, to nešlo spojit. To nejde jako, že by se někde něco nedodělalo, a i když je to v Marrakeši, že by se to šlo plno na druhý den. To bylo jako veliký napětí a myslím si, že jsme si všichni, já i štáb se mnou, sáhli na dno, ale že ten výsledek stojí za to a máme z toho všichni radost.
0: No, ale mě jste teď zaskočila, no. Protože já jsem se těšil, že se vás zeptám, jak se jmenuje váš poslední film?
1: Líbáš jako ďábel.
0: A jak to víte?
1: Helejte, diváci mě znají, že v mých filmech je spoustu situací komediálních, že ty věci neříkám prvoplánově. Takže ani ve filmu Líbáš jako Bůh, což byl teda první díl, tam to není použitý, jako že se dva setkají a tedy jeden tomu druhému řekne Líbáš jako Bůh. Líbáš jako Bůh byl konec písničky, kterou si tam píše nějaký puberťák. Teto, poraď mi, vznáším se jak duch, Bůh, Bůh, Bůh, a ona mu poradí, líbáš jako Bůh a má z toho legraci, teda Kamila Magálová v roli Heleny. No a tohle to vlastně použití, to nebudu prozrazovat, protože film teď běží v kinech a to je vlastně úplně v naprosto neskutečný situaci řečený, která tomu vůbec neodpovídá, ale nechci to prozrazovat, ale říká to Jirka Bartoška, který tam hraje s Kamilou Magálovou, s Oldou Kajzrem a s Evou Holubovou. Takže je to prostě v situaci, kterou by nikdo nečekal. Takže vždycky to má nějaký ironický podtext.
0: Takže nezbývá než jít do kina.
1: Nezbývá nic jiného než jít do kina.
0: A nebo si koupit vaši knížku.
1: Aha, no tak já jsem vlastně natočila film a napsala jsem knížku, ale nebyla jsem to já, kdo na to přišel. Prostě mě k tomu jaksi vyprovokovali. A já jsem si říkala, vlastně proč ne. A teď vlastně jsem natočila film Líbáš jako Bůh, napsala jsem knížku a protože tenhle film Líbáš jako ďábel, což je pokračování, ale ten film může existovat zcela samostatně, takže kdyby ho někdo neviděl Líbáš jako Bůh, tak klidně není žádný problém. Ale protože, jak jsem řekla, ten film se odehrává v Maroku, takže to stálo spoustu peněz. A tím pádem vlastně produkce měla hodně velkou práci nějak ty peníze dát dohromady. To znamená, že my jsme to vlastně museli v jedné chvíli o půl roku odložit a já jsem tam najednou měla půl roku ne volno, ale řekněme prostě, že mi tam vybyl nějaký čas. Tak jsem vlastně napsala tu knížku, protože jsem měla napsanou dřív, než jsem začala točit film, ta knížka vyšla o Vánocích a musím teda se pochlubit, že se jí prodalo, ještě nešel film do kina 30 tisíc výtisků, což je hodně, pokud znáte, jak se prodávají knížky.
0: No, marná sláva, jste úspěšná žena.
1: Já dělám práci, která mě baví. Já se prostě do ničeho nenutím. Když něco začnu, tak jsem o tom přesvědčená. Já jsem vlastně nikdy druhý díly netočila s výjimkou Velryby a Polepšovny. Kolikrát mě přemlouvali producenti a herci, abych napsala prostě pokračování S tebou mě baví svět. Ale když tam necítím ten potenciál, tak jsem prostě řekla ne, nebudu to psát a nebyla se mnou řeč. Tohle byl jako trošku jiný případ, protože vlastně Líbáš jako Bůh končí otevřeným koncem a měla jsem tam 4 výborný charaktery, abych pochválila sebe, ale 4 vynikající herce a tahle čtveřice, vlastně jejich příběh nebyl dokončený a vlastně mně se zdálo, že je tam velký potenciál a hlavně všichni se ptali, jak to dopadne. A ptali se mě diváci, jak to bude, jak to dopadne. A tak jsem si řekla, to je zajímavý. A ještě nejzajímavější na tom bylo to, že každý si to nějak jako vysvětloval po svém. Protože jsem tušila, že by si přál, aby se třeba Kamila Magálová vrátila k Bartoškovi a Olda Kaiser k Bohunce, k Evě Holubový, nebo opačně, aby spolu žili podle toho, jak lidi tu situaci sami prožívali. To se mi zdálo tak zajímavé, že jsem si řekla, já vlastně to sama nevím, jak to dopadne. Ale teď vám řeknu největší for toho. Já jsem to psala. Vůbec jsem vlastně pořád nevěděla, že ty postavy mě sami jednaly. A to je takovej důkaz toho, jak je ten materiál živý. Oni sami jednají a vím, že by něco neudělali, vím, co by udělali, samozřejmě mají různý nápady a tak dále. Ale já jsem to pořád nevěděla, jak to dopadne. A teď jsem si jako říkala, že si snad myslím, že vím, jak to dopadne. Ale film byl dokončený, teď jsme měli předpremiéry. No a já jsem upadla, protože byli jsme v Hradci, v Ostravě, v Plzni, v Olomouci. Představte si, že jedna z prvních otázek diváku je vždycky, a jaký bude třetí díl. No tak to jsem už úplně upadla, protože jsem myslela, že jsem to nějak jako vyřešila, ale ono je to asi tak, že i v životě žádné řešení není konečný. A vždycky se nějak vyvíjí a zřejmě diváci mají ty postavy rádi a chtějí vědět, jak to s nimi bude dál.
0: No a vy jste ještě v tom prvním dílu Líbáš jako Bůh měla a režírovala jste dokonce i spisovatele a významného.
1: Ano, vzpomínáte si, tam byl Arnoš Lustig. Já vám musím říct, že já jsem ho tak strašně měla ráda a tak strašně jsem si přála, aby hrál ještě v tomhletom díle, to už se nepovedlo. Ale v knížce je napsaný, protože tu jsem psala dřív, než vlastně se stalo to, že nás opustil. Takže to jsem vlastně i hrozně ráda, protože to je taková jako milá vzpomínka na něj. A když jsme točili, tak tam má Jirka Bartoška jako spisovatel za sebou obraz, kde je Arnoš Lustig. Takže je to taková jako skrytá jako vzpomínka na něj. Byl naprosto, naprosto úžasný.
0: No, člověk plný humoru a s tak těžkým osudem.
1: No, ale víte co? My jsme o tom mluvili a já jsem říkala, Arnošte, jak to děláš? A on říká, člověk nikdy nesmí přestat. Jakmile člověk přestane, tak vypne, ty motory přestanou pracovat a to tady. A on byl tak plný elánu a ještě mi říkal, víš, jako to srdce, ty emoce a to všechno funguje jako za mlada. No to tělo už tak nemůže, ale to je úžasný, to je úžasný a on takovej byl a byla s ním veliká legrace.

0: Teď jsme slyšeli písničku, kterou zpíval Ivan Mládek, a já si tu písničku pamatuju z vašeho filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Ono už je to vlastně dávno, co jste to natočila. To byly vlastně ty vaše počátky.
1: No.
0: Prvně vás diváci zaregistrovali, že je tady osobnost, která něco umí, která najednou dokáže udělat filmy, které potěší, zabaví. I dovedou k uvažování.
1: No, to právě říkáte, představte si, pořád se mi lidi ptají, jak je to možný, že vlastně se jako na to dívají další a další generace a vlastně lidi říkají, jak jsme se na to díváme s dětma, díváme se už s vnoučatama a vždycky, když to běží, tak prostě se na to díváme celá rodina. A já jsem ani sama na to nedovedla odpovědět. Já si myslím, že samozřejmě něco tam je mimo toho příběhu, protože příběh všichni znají. A nedávno mě někdo napsal, že vlastně na první pohled moje filmy vypadají jako, že to je zábavná, příjemná, podívaná, ale že mají slupky a že je to jako cibule a čím více člověk na to dívá, tak tam najde prostě vlastně otázky o život. Já si myslím, že když nebudu počítat S tebou mě baví svět, vlastně bylo to ve Velrybě, bylo to v Líbáš jako Bůh, prostě vždycky já jsem ve svých scénářích řešila problémy vlastně té generace, kterou jsem právě prožívala, takže když jsem byla mladší, že jo, nebo mladá, tak jsem psala o baletce ženě, která prostě má problémy se svým synem osmiletým, protože ten chce tatínka a ona na něj nemá na kluka čas, tak to byl můj příběh. Já jsem dělala v televizi, já jsem prostě neměla čas, byla jsem rozvedená, takže jde jenom o to, že jako vytvoříte fabulaci, ale ty pocity, ty jsou zažitý. A stejně tak jako teď řeknu teda ve zralým věku, řeknu to hodně, tak prostě zase píšu o lidech v mém věku, protože samozřejmě jim rozumím a když bych to měla srovnat, tak vám musím říct, že prostě ten zralý člověk je daleko zajímavější. Ty lidi mají život za sebou, ty mají svůj názor, ty prostě jako jsou daleko bohatší. Já nevím, proč se lidi tak bojí stáří.
0: Asi i proto, že budou bohatší, ale jenom na duchu.
1: No, tak to je vtipný. No tak někdo taky není ani na tom duchu bohatší, ale to je právě o tom, jak přistupuje k životu a jestli se snaží si z toho života vidět to v té lepší stránce. Znáte to, je půl sklenice, někdo říká, je poloprázdná, ten druhý řekne, je poloplná.
0: A jaká je podle vás?
1: Ta sklenice?
0: No.
1: Určitě poloplná. Já jsem tohle zažila doma, protože můj otec byl naprosto jako stoprocentní optimista a moje matka byla stoprocentní pesimistka. Prostě na jednu věc oba dva se dívali úplně rozdílným způsobem. Můj táta třeba v 50. letech, to byly tenkrát procesy Slánskýho a de facto bych řekla, aby uniknul tomu, tak se přihlásil do dolu. Tak on by tam by musel jít taky, ale udělat ten krok o týden dřív. A teď já najednou slyším, jako pláč, máma pláče v kuchyni a ty jsme byli se sestrou vyděšený, co se stalo. A on otevřel dveře a řekl s úsměvem, holky, já jsem horník, kdo je víc? On si nestěžoval, on dělal v dolech a ne jako tak já se tady to nějak odbydu, ne, on tam prostě udělal partu, která měla nějaký výsledky vražení, my jsme tam jezdili na prázdniny, on nás byl schopen přesvědčit, že prázdniny v Ostravě, teda respektive v Karviní, v Boudě, v Dřeváku, kde se chlapi rvali a tekla krev, že to je největší dobrodružství, který můžeme zažít. A já jsem na to koukala jak blázen, jo, máma vždycky brečela, tohle je možný, tohle. No a vidíte?
0: A potom, no, když vy máte filmy ověšené scénama, ale váš tatínek potom učil na ekonomické škole v Klatovech a mě teď vyprávěla jedna paní z Klatov, paní Marie, že měli starost 50 let po maturitě a jak tam na vašeho tatínka vzpomínali. A to nevěděla, že já vás znám vím, že jste dcera toho pana profesora. To mi vykládala jako značením. Takže to je taky vlastně titul, i když není zarámován.
1: Ne, ono je to tak, že ten táta, když potom jako vlastně dělal v těch dolech, dostal infarkt první, že jo, tak vlastně potom směl jít učit mimo Prahu ekonomiku na ekonomickou školu. A teď to bylo v té jeho povaze, že on prostě vždycky musel jako něco dokázat, ale on to dělal jako ne proto, že by dostal potom nějakou cenu nebo nějaký, že by to měl nějaký finanční efekt, ale to bylo v něm. Tehdy se právě jezdilo na chmel a byly takový jako ty brigády a on tam byl dost let potom jako v tom. A takže to nebylo jako, že v jedné třídě by byly šikovný ty žákyně. Ale oni vyhrávali vždycky soutěž ve sběru na chmelu.
0: Já si to pamatuju, no. My jsme trhali chmel, no. A Klatovi byli vzorem, protože každý rok vyhráli, jak to dělali, nevím.
1: No, protože táta vynalez nějakou metodu zdrhování. A teď zblbnul jako ty holky, že jo, ty studentky, a teď prostě soutěžili. A o to, víte co, o to je v tom, jako režisér taky musí umět jako strhnout ty lidi. To je jedno, jestli prostě češete chmel, anebo vlastně jim řeknete, tohle musíme dokázat, máme na to málo času, ale musíme. Prostě jde o to, mít takový jako náboj. No a ten táta v tomhle tom byl jako úžasný a já teda jako vím, že na něj vzpomínají.
0: A to je asi nejvíc, no. Co člověk může v životě dosáhnout, když i po létech na něj lidi vzpomínají a v dobrém.
1: V dobrém.

0: tam zaspívala Lucie Bílá písničku z vašeho filmu Líbáš jako Bůh, ale paní Poledňáková, já jsem s vámi telefonoval, když jste psala nebo začala psát ten váš zatím poslední film. A mě to tak fascinuje, že nebylo nic, jenom váš nápad a najednou je knížka, najednou je film, najednou o tom lidé povídají, lidé se tím baví, no. Těší je to. No to je úžasné. To je jak když vznikl svět, vzniklo je něco.
1: Helejte, je to tak, že jak jsem říkala, já dělám věci, které mě baví a asi mám nějakou takovou vytrénovanou pozornost na některé situace. Takže kromě toho, že herci samozřejmě si přáli, aby byl druhý díl a těšili se na to. A já si vzpomínám, jak když jsme dělali postsynchrony na Líbáš jako Bůh, tak přišel Oldřich Kaiser a říká, hele, tady ti něco přečtu z novin. Ale vůbec to nebylo myšlený, že bych to mohla nějak použít, ale přišlo mu to docela zábavný. Říkal, hele, poslouchej, unesli dva Číňany a dali čínský vládě ultimátum. Buď dostanou $1,000,000, anebo je zabijou. A čínská vláda řekla, že jim nedá ani dolar těm únosům, to bylo v Jemenu, a tě klidně zabijou. Já jsem říkal, zabili je? A on říká, no, nezabili, oni jenom potřebovali peníze na dostavbu silnice, tak je potom pustili, jo. A mně se to zdálo, že je to takový jako podobný humor, který mám ráda, jako, ale to je taky ze života, že prostě přijde ten zloděj, vytáhne pistoli, namíří na pokladní v bance a řekne peníze, nebo vás střelím. A ona řekne, já žádný nemám. A on řekne, tak promiňte a odejde, jo. Takže prostě tohle to byl jeden takovej nástřel, co se mně zdálo jako docela dobrý. No a potom jsem měla samozřejmě jako svoje zážitky, které jsem ještě nikde nenapsala, ale jak říkám, hlavně jsem tam měla 4 skvostný herce, 4 perfektní postavy, každý úplně jiný spisovatel, který ho hraje Jirka Bartoška, to je takovej člověk, který se na všechny maléry umí dívat z nadhledu, který se tím baví. A vlastně Olda Kreiser v roli toho doktora, ten tam má jako neuvěřitelný jako partie, co musí všechno udělat. A pořád je mezi těma dvěma ženskýma, mezi svojí bývalou manželkou a profesorkou francouzštiny Helenkou, kterou pozve do Maroka, protože to má být taková jako předsvadební cesta, jako líbánky, a že to dopadne v komedii úplně jinak, je naprosto jasný. Tam bylo jako hodně materiálu, z čeho psát, a musím vám říct, že jsem tolik škrtala, když jsem psala, a tolik fóru jsem zahodila. Já teda to vždycky dělám tak, že neodejdu od toho scénáře, dokud si nemyslím, že je to v pořádku, ale prostě stejně jsem velmi pečlivě škrtala, vybírala jenom věci, aby tam zůstaly ty.
0: A jste ovlivněná tím, že to budete potom natáčet, že dejme tomu tam obrovská scéna, bouračka, plameny, no. Auto se kutálí ze svahu a vy si myslíte, ježiš, jak pa to budu točit.
1: No, ne, no, tak
0: to raději, ne, ať si sednou a vzpomínají, jak nabourali.
1: No právě to, že vlastně člověk není, když píšu, jsem autor a nedávám si zábrany. Ale potom, když to režíruju, tak si říkám, Ježíš Maria, kdo tohle vymyslel? To jste narazil na jednu docela důležitou věc, protože já jsem to napsala, samozřejmě Líbáš jako Bůh byl velmi úspěšný film, měl přes 900 tisíc diváků, hit, nejnavštěvovanější film roku a tak dále. Takže bych očekávala, že když přinesu producentovi scénář, tak se bude radovat. No ne, Honza Bradáč omdlel, jo. Protože když si přečte to Maroko, že 60%, a já jsem před chvilkou prozradila, proč to má svůj význam, nejen, že teda odjíždí na nějaký líbánky, ale hlavně se chtějí zbavit těch dotěrných svých bývalých partnerů a ty rodiny, která pořád jim do toho mluví a tak dále. Takže já se nedivím, že omdlel, protože samozřejmě Maroko znamená náklady navíc na ubytování, na cestu, letenky pro lidi, ale taky hlavně cokoliv se stane při natáčení, jakože se stane, tak doma to vyřešíte. Ale když jste v zahraničí, tak jak jsem srovnávala tady, jakože prostě ta režie, že to je taková jako souběžná dálnice, která má 8 pruhů, tak tam, ale když se něco stane, najde bouračka nebo jedna z těch složek jako vypoví, tak je katastrofa, protože to nemáte jak nahradit. To natáčení v tom zahraničí bylo hodně, hodně náročný a riskantní.
0: No ale vy jste hodně filmů natočila s dětmi.
1: No právě.
0: A to musí být ještě riskantnější než celé Maroko.
1: No to máte pravdu. No to máte úplnou pravdu. Samozřejmě, že dítě na place, tak aby bylo dobrý, přirozený, tak zaprvé u mě nesmí znát text, ale hlavně já musím být v té náladě, jako to, co budeme točit, protože to malé dítě jako to přijímá ode mě. Takže to je samozřejmě strašlivě obtížný, to dítě vám kdykoliv může říct, že už nechce. Takže to riziko, že se něco nedotočí, máte pravdu, s dětma horší než Maroko.
0: No, ale ty filmy vaše s Tomášem Holým, ty byly tak úspěšné. A já vzpomínám, jak jsem byl na besedě s Tomášem Holým, ve Vrchlabí to byl. Tam měl dotaz z publika, čím chce jednou v životě být. A on odpověděl gynekologem. A měl obrovský úspěch, obrovský potles, ale chudák asi ani nevěděl, o co jde, někdo o tom.
1: Ne, on to asi věděl, protože on prostě si i z toho dělal legraci, nebo ho možná někdo navěd, jestli je Franta Němec, nebo to nevím. V Brně bývalo takový ocenění Krokodýl jako nejlepší herci a on tam
0: jako
1: byl pozvaný.
0: No,
1: jako TT, tak to býval Krokodýl a od tam tenkrát jako Jana Prajzová, i Franta, i on, že dostali cenu. A potom tam samozřejmě byl nějaký večírek a ty soudružky takový prostě v těch nabíraných šatičkách a tak prostě se kolem něj slítli a teď Tomáši sem a Tomáši tam a tohleto a čím bys chtěl bejt a on řekl sexologem a oni vážně málem omdleli, protože to bylo tenkrát jako neslušný slovo.
0: Tenkrát, ano. A čím chcete vybít? To byla režisérkou, spisovatelkou, dělnicí.
1: Já vám řeknu, že jsem nějak docela, bych řekla, spokojená s tím, jak se ten život mě utvářel. Je pravda, že jsem jako bývala aktivní, protože kdybych si řekla, tak to zahodím, tak bych se nikam nedostala, ale právě jako překonávat ty překážky a ten jako vzdor a prostě to člověku dodává sílu. Já si myslím, že důležitý je to nevzdat. Jo, a ještě teď mě napadá právě tady v tom Líbáš jako ďábel, Jirka Bartoška jako spisovatel, tam má autogremiádu a je tam nějaký dotaz od těch účastníků té autogremiády a ona jednu takovou otázku odpovídá, no, víte, život je možný si protrpět, ale protože žádný jiný než ten svůj vlastní život nemáme, tak je lepší brát ho jako zábavu a pěkně si ho vychutnat. A to já si myslím, že to je můj takové jako moje motto, protože samozřejmě i v tom filmu, i v životě člověk zažije spoustu průšvihů, že není to žádná, jakože si myslíte, že najednou už to bude dobrý. Není, furt jsou nějaký úskalí, překážky. Ale na stejnou věc se opravdu můžete dívat různým úhlem pohledu. Ostatně komedie, tragédie s odstupem, že jo?
0: Ono, kdyby nebylo chvíli smutno, nemohlo by být veselo.
1: Ano, přesně tak.
0: A já mám takové rčení, a to jsem si sám vymyslel, že člověk nemůže být veselý, dokud není mrtvý. Až nikdy neví, co ještě čeká.
1: Já si myslím, že ne. Musíte být veselý, ale nesmí to být taková ta naivní představa, že to bude trvat pořád.
0: Štěstí si člověk, když ho prožívá, neuvědomuje. To až zpětně vzpomíná, jo, tehdy jsem byl šťastný.
1: Není to jednoduchý, ale já se snažím si vlastně říkat, hele, co ti teď chybí, co ti teď chybí, kdy teď je to dobrý. Tak na co si člověk stěžuje? Ten pocit, já si aktivně vyvolávám, když je to fajn, když je to fajn.
0: Máte svatou pravdu. Takže povídání s filmovou režisérkou, s paní Marií Poledňákovou, bychom mohli zakončit zvoláním. Víme, že to nestojí za nic, ale víme, že by to všechno taky mohlo být ještě horší.
1: Horší, přesně tak.
0: Takže člověk si musí vážit toho, co je.
1: Všechno je to relativní a opravdu ten život je těžký. Já kdybych ho neměla těžký, tak nemůžu psát veselohry. Ale je to za jedny peníze, jestli se dokážete i na sebe a na věci kolem sebe podívat jako s nadhledem a s humorem.
0: Paní Poledňáková, já vám moc děkuji za návštěvu, loučím se s vámi a odcházím, abych se na sebe mohl dívat z nadhledu a s úsměvem.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: S paní Marií Poledňákovou i s posluchači Dvojky Českého rozhlasu se loučí Vladimír Bernášek. Naschledanou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: návštěvník prošel bránou do hospody Kastelán, kde si dát Mariáš.
1: Není arboretum jako arboretum, ale tohleto arboretum, kterým teď kráčíme vzhůru, mně to trošku připadá, jako kdyby to byly cestičky pro mravence na jednom obrovském mraveništi, na takové kupoli. Je to jenom můj pocit?
2: Dá se říct, že tady historie je velice zajímavá v tom, že kdysi tu byl lom v dávné době, poté když se ten lom opustil, tak se zavážel skládkou. Takže na skládce jsme vytvořili takový souhrn těch cestiček, které jsou opravdu takovým tom přírodním stylu. To znamená, že jsme používali drsené kameny na ty cestičky. Vypadá to velice přirozeně, řekl bych, že i pěkně, a ty rostlinky hlavně se na tom vyjímají. A hlavně to máme takovou to potřebu, protože tady to arboretum vlastně tak i žije. Každý ten kamínek je něčím obsazený, buď rostlinkou nebo nějakým živočichem zajímavým, takže je to opravdu takový organismus velikánský, přírodní.
1: Já se přiznám, že když jsem přijela a přišla sem k tomu arboretu, tak mně, jejíž profesí je mluvit, došla řeč. Protože jsem si říkala, že tohle to je něco naprosto neuvěřitelného. Tady všechno kvete, voní, nádherně harmonicky navzájem působí.
2: Je to pravda, no. Jsou to moje takové dosti velké koníčky. Líbí se mi kámen, líbí se mi rostlinky, od malička si o to zajímám, o přírodu. Neustále jsem byl venku, takže já vlastně si splním jaksi svůj sen, sice namáhavý sen, protože záda z toho bolí opravdu velice příšerně z těch kamenů, ale...
1: Chcete říct, že jste ty všechny kameny sem nanosil?
2: To je pravda, technika nám to dovezla a všechno už bylo ruční práce.
1: A nevypadáte jako nějaká ohromná vazba?
2: No, tady člověk nesloušne, tady v tom terénu, navíc je to na malé ploše rozdíl výškou 30 metrů, takže díky tomu rozdílu máme tady i nádherný výhled do celého Hornomoravského úvalu.
1: Jakými rostlinami jste to tady vlastně osadil? To nejsou v žádném případě jenom kytky, které by byly domovem tady.
2: To je pravda. Jsou tady rostliny, dá se říct, pásu až od Grónska. Na jich se dostaneme s rostlinama i z Tasmánie tady u nás. Takže na tady tomto malém kousku máme 3200 druhů těchto rostlin, což je senzační sbírka rostlin. Nemá trochu období tady ve střední Evropě, jak říkají mnozí, ale ještě je tu jedna věc taková, že je to arboretum, které je hodně zaměřeno nejenom na zakrslé dřeviny, ale i na ty trvalky. Takže je tady takové množství rostlin, které nám to od března až do toho října kouzelně zkrášlují.
1: Všechny tyhle ty rostlinky tady i přezimují, nebo některé musíte dávat někam na zimoviště?
2: Ty rostliny, co máme vysazeny, tak tady zůstávají. Máme tu dokonce senzační sbírku zimovzdorných kaktusů, které jsou celoročně venku i přes zimu. No a dále rostlinky tvrdě pěstujeme a snažíme se třeba i z takové ty polosubtropické rostliny tady komponovat, takže nám tu třeba dobře roste i fíkovník, zrovna ho vidíme před námi, nezmrzá tady. Fíky dozrávají, ale ještě čas na ně. Nejsou tak velký, jak v domovině nebo v těch jižní Evropě, ale stojí to za to taky. A další rostlinky, třeba takový ten čilský blahoče, tady přezimuje bez omrzání.
1: Jak to děláte? To sem na ně pouštíte větrákem teplo?
2: No, toto arboretum má zvláštní mikroklima. Díky tomu, že to je ten výškový rozdíl, tak my to máme mnohem menší mrazy, za to přes den nám tady to povětří se neustále pohybuje a tím vzniká to zajímavé mikroklima tím, že rána a večery jsou tu teplejší.
1: Jak vás vůbec napadlo vytvořit právě tady na místě nějaké skládky arboretum, takovou perlu zasadit do toho prstenu?
2: Byl to můj sen, měl jsem takovou fantazii jednu vytvořit na nějakém místě, které bylo opuštěné, nebo dá se říct, že zavezený nějakým vincem, tak jsem na tom místě chtěl něco takového vytvořit, protože už jednu zahradu jsem kdysi vytvořil v Karviné, tak jsem chtěl vytvořit i zde na Hané něco zajímavého, protože se mi tu líbí to prostředí. Jel jsem dokonce kolem Sovince, tady kolem hradu, za Sovincem tam další šílenec, který dělá výborný sochy, tak to mě tak nadchlo, jsem si říkal, jeden šílenec ze dřeva, tak já jsem šílenec.

0: Mene, co tvořím, no a dal jsem se do toho. Najednou o 7:30 večer jsem se ze zora koukl do holu, bylo to v září a vidím, jak se začne rozsvícovat ty městečka, říkám, toto je nádhera, tady se to dá udělat.
1: Co u vás převažuje, ten kámen anebo ty kytky?
0: To je všechno dohromady, to nejde říct. Někdo se mě ptá, jakou mám oblíbenou rostlinu, nemám žádnou oblíbenou, mám oblíbený všechny.
1: Takže i takové ty kytky, které třeba normálně lidi rozčilují, říkají, to je plevel, to já na zahradě nechci, vám se líbí?
0: Je to tak, že trochu i plevelivá rostlinka může mít svoji nádheru. Když se takhle podívám jenom takhle do dálky, vidíme tu i rostliny třeba z Turecka, které by si normální třeba skalničkár do té skalky ani nedal. Třeba tady tato bíle kvetoucí šalvě z Turecka. Tady vypadá senzačně, do malé zahrádky nepatří. Ale tady v tomto přírodním prostředí má svoji roli. A takhle, když se podíváme na ty zítky, tak ze shora těch zítek se některé rostlinky už rozšiřují pod ty zítky a vypadá to kouzelně, velice přirozeně a esteticky senzačně.
1: Už vám ty rostlinky zužují cestu.
0: Je to pravda, začali jsme s těma cestičkama širokýma, ono to bylo kvůli mechanizaci hlavně, ale kvůli toho, ať se tu vejde i dostatek lidí, ať si můžou pozorovat levou stranu, pravou stranu. A člověk takhle, jak sem přijde, tak má být opravdu z toho paf, jak se říká. Má tak si říct, tady se zastavím, tady se sklidním, tady si to užiju a nemusím se zajímat jenom o rostlinky. Podívám se trochu proti obloze.
1: Tak to se vám povedlo. Myslím si, že tady je z toho paf většina návštěvníků, která sem přijde, ale když teď vysvětne slunce, zatímco jdeme, tady je neuvěřitelná výheň, až že jsem neviděla nikde žádný vodovod, studánku nebo něco. Dole je malý rybníček, ale to je všechno. Jak vůbec sem dostáváte vodu? Protože i když ty rostliny jsou suchomilné, přece jenom nějakou vodu potřebují.
0: Tak to je skvělý dotaz, který tady panuje neustále. Když se podíváme takhle doproti, kde už máme rozárium rozkvetlé, vidíte tu nádheru. No. Ty růže jsou na podnožích, které moc té vody nepotřebují. Zakořit třeba 1,5 metru. Tu vodu si vždycky vytáhnou, i když je tam binec. Když se podíváte, vidíte sem tam i cihlu, nějaký ten štěr, nějaký prostě materiál, který s rostlinou nemá nic moc společného, ale ty rostliny rostou, vegetují. Je to tady hodně vyprahlý, tady když opravdu sluníčko zasvítí, tak se všechno nahřeje a to teplo se kumuluje.
1: Jako kdybyste pěstoval ty kytky na akumulačkách.
0: Přesně tak, večer tady to pak je cítit ještě v 10 večer, jak to teplo se uvolňuje tady a člověk jde kolem těch zídek a to teplo sála do prostředí nádhera. Ale tu vodu my tady sbíráme, máme tady takovou zajímavost, že prostě máme foliový dálnice, jako by dá se říct, po kterých my stahujeme vodu do jezírek bočních a z těch jezírek si stahujeme vodu na zalívání, ale to máme pouze výrobu, protože se zabývám výrobou trvalých skalniček, tak to nám pomáhá na jejich zalívání, jinak ostatní rostliny dostávají kapku až po oběd.
1: Teď jsme se dostali asi kolik metrů?
0: Teď jsme výškových zvládli asi 18 metrů.
1: Takže už jsme tak za polovinou. Tady jsou nádherné keře růží a to vyrůstá z ničeho, ze štěrku, obsypané květy.
0: A ještě jedna věc taková, když se podívám na ten štěrk, každý říká, to mají obyčejnou šotolinu a roste jim to písek. No to obyčejná šotolina není. Tady v blízkosti je lom na čedič a jeho drcená frakce, ta nejjemnější pro nás, to jsem si sám prostě nějak si vymyslel, čím zakryt tu skládkovinu, anebo v čem by to nejlíp rostlo, protože ono, víte, člověk, když má sázet tolik rostlin a má sázet do štěrku, tak by přišel o ruce a když sázíte do nějakého materiálu, který je jemný, tak je to paráda a ten čedič dává tím rostlinám veškeré živiny.
1: A dává je třeba i tady té hrušni. Koukám, no, že budete mít možná i sklizeň.
0: To je hrušněn, kterou zatím necháváme. Ona tady sama kdysi vyrostla a v celku se nám líbil její tvar, tak tu necháme. Některé jsou tady původní, ty stromečky, a moc jich nezůstalo, protože byly tu náletové dřeviny a rostly jedna přes druhou, poškozené byly hodně, protože do nich sypali smetí a sutě, takže těch původních tu moc není, ale je tu spíš sbírkových rostlin hodně.
1: Vy jste původní profesí tvůrce arboreta?
0: No, tvůrce arboreta to jsem opravdu, ale já jsem studoval vysokou školu v Lednici, takže Mendlovu zemědělskou univerzitu. Od malička se tím zabývám, navíc můj děda byl člověk, který enormně chtěl chodit do přírody, tak mě tahal sebou a já od těch 8 let jsme byli nerozluční v tom, že jsme pořád někde byli. Hned po škole jsme byli někde v trapu.
1: Člověk by řekl, že na skládce přece nemůže nic růst a teď kam se podívám, tam jsou pestré kytky ze všech koutů světa, jak už jsme o tom mluvili.
0: Dnes už málo kdo věří, že ta skládka tady byla. Když se podíváme tady pod noj, zrovna jdeme a vidíme tady takové ty kusy železa, to tady tak necháváme prostě, ať si lidi vzpomenou na to, co tu kdysi vozili, protože spousta těch pamětníků sem přijde podívat se, co jsme z toho vymysleli tady. Já si myslím, že by to mohlo probudit více lidí a nebát se pustit do takových nápadů, ale opravdu takový, co to dovedou udělat, není to jenom v penězích, to je hlavně v tom si říct, jdu do toho, porvat se s tím, kolikrát člověk je naštvaný, jak to něco nejde, něco nefunguje, jasně, to k tomu patří, ale pak ten výsledek je senzační.
1: Co vás nejvíc štvalo, co vám nejvíc nefungovalo?
0: Technika vám všechno doveze, jakoby pomůže vám, ale když ty podmínky jsou takové, že ten štěrk byl v zimě s blátem a to člověk gumáky ani nemohl uzvednout, jo? Prostě se nehnul z místa, než to postavil, tak je už takový někdy zoufalej. No. A nejvíce času na to stavění těch zídek tady bylo v zimě, což je takový paradox. Byly dost mírné zimy, jedna byla opravdu velmi těžká, to jsme začali s tím kácením těch náletů, no ale pak ty dvě následující byly příjemné pro to naše stavění.
1: No já mám pocit, když jste vlastně pod jeseníky, že tady musí být metry sněhu, tak se pletu.
0: No my začínáme s tím nízkým jeseníkem, my jsme na úpatí. Takže jsme 360 metrů nad mořem, což je tady ještě teplá oblast, jako pro naše podmínky naprosto vyhovující. A když se teď podíváte do toho Hornomoravského úvalu, tak je to překrásné.
1: Když jsme teď vystoupali nahoru, tak je přede mnou takový velký větrník.
0: No to máme takovou malou specialitu, tady je to větrný čerpadílko, opravdu malinkatý, které nám přečerpává vodu, není to žádná divoká rychlost, ale soustavně malé množství vody nám přečerpá z nádrže, kterou máme více naplněnou, než třeba méně naplněnou nádrž ve výše položené oblasti.
1: A tyhle ty všechny vodní dálnice a tyhle ty větrníky, to je váš nápad?
0: To jsem si sám vymyslel, mě to začalo samo fungovat a ta příroda mě k tomu donutila. Přišel velký splach vody a já jsem musel rychle vymyslet místo, kam tu vodu dát. Začal jsem vyrábět trvalky, neměl jsem je čím zalívat, no tak jsem začal vodu zhromažďovat.
1: Aha, a teď už jdeme do jakoby zázemí a tady je začátek té vaší deštné nebo vodní dálnice.
0: V dálce už vidíme jakoby jezírko. Lidi nám tady říkají, máme nedokončené jezírko a je upozorují na to, že to je zásobník na vodu, takže sem tam někdy vody má méně, někdy má více, ale teď ho vidíme po posledním vydatném dešti skoro plné. Vidíme už i takový přivadič. Jo? Jedná se o takovou lehčí folii, která nám opravdu z těch 30 metrů v šířce 4 metrech nám přivede opravdu dostatečné množství vody. Jinak bychom nebyli schopni tu vodu sem nějak dostat.
1: Když jsme teď došli k té nádrži, tak to není mrtvá voda, to je voda velmi živá, protože tady rejdí stovky pulců.
0: Je to prostředí prostě pro organismy živé. Kde je voda, tam je život a ten život se natáhne velice rychle, stačí trochu tepla k tomu a jsou tady pulci, komáři, všechno možné a jedni požírají druhé, takže to zase živý organismus.
1: Když se tady dívám na to pulčí hemžení, pulec jako pulec, ale to není jenom jeden druh žab, že ne?
0: Množí se tu mnoho žab, mnoho druhů žab, jsou tady skokani, jsou tady ropuchy. Je to nádhera, když na jaře začnou přetískovat, že ty svoje vajíčka, ropuchy a skokani vytváří takový zhluky těch vajíček. No, je to paráda to pozorovat. V létě přijdou buchanky a bruslařky. Bruslařky ty zase krouží po té hladině tady. Pořád je na co koukat, co pozorovat. Dole nám kvetou i lekníny, takže my to doplníme i tu floru ve vodě a tím máme zase uzavřený řetězec, který sám funguje. Dokonce tady tento teplý kopec nám sem přitáhl i kudlanku nábožnou, takže ta se tady vyskytuje na úpatí nízkého jeseníku, což je vcelku vzácnost, ale je to parádní. Otakárek feniklový, ten tady má svoji kolonii, neustále se tu množí, požírá nám tady určité rostliny a my některé rostliny i kvůli němu pěstujeme tady.
1: Například?
0: Třeba třemdavy, ale to jsme nevěděli, že on jde hlavně na třemdavy, ale takový sesely, který vypadá jako obyčejně mrkovité rostliny, no a máme je tady.
1: Vy jste říkal, že když na těch kamenech, kolem kterých jsme procházeli, Nejsou žádné rostlinky, ani poblíž nějaká dřevina, že tam je vždycky nějaký živočich. Já jsem si to neuměla představit. Teď po tom, co jste řekla, už si to představuju spíš. Co ještě tady mohu potkat živého?
0: Není moc lidí, co znají. To je takový jakoby malý motýlek, je to mravkolev.
1: To
0: je,
1: jsou zvláštní, no,
0: jsou to zvláštní trychtýřky někde v suché půdě nebo v suchém písku, kde na dně toho trychtýřku žije larva, která cvrnká po okolně jdoucích mravencích zrnka písku a tím je schytává dolů k sobě a tím se živí mravenci.
1: A mravkolva tady taky máte?
0: Máme. Spousta zajímavých brouků tady jsou. Jsou tu roháči, dokonce je to krásný brouk nosoroží kapucínek. Jako takový malý nosorožík, ale to parádní organismus. Kvůli němu tady máme v okrajových částech pozemku takový sběrný místa, já tomu říkám sběrný místa na suchý odpad, byliny. V tom odpadu ty larvy mají dlouholetý vývoj, my je nerušíme nijak, no a tím podporujeme tu populaci těchto brouků.
1: Tady vlastně v naprostém klidu a pokoji společně, mohli to tak říci, žije kámen, rostlinstvo, živočišstvo a i ten pán tvorstva, jak o sobě s oblibou říkáme.
0: Je to pravda, ale vůbec se tady nesnažím být jako tím pánem tvorstva, ale jedná se o to, že tady i jsou zajímaví ptáci okolo, tam na Borovici máme hnízdo, kde žije krkavec, káňata tady lítají, jo? Tak je tady pořád neustále takový ten potravní řetězec. Káně si sežene tuto potravu, myši si seženou určitou potravu, něco nám sežerou, my jsme zlí na to, ale trochu je tolerujeme, protože bez nich to nejde. Většinou ty živočichové si tu rovnováhu sami mezi sebou najdou.
1: Ale když tady procházím, vy už jste to nakousl, tak vlastně vidím květenu a dřeviny ze všech možných koutů světa. Já vím, že když se vás zeptám na nejoblíbenější kytku, tak řeknete, že všechny. Ale jaký tady máte takový největší šperk? Co je tady, ne třeba nejdražší, ale nejvzácnější? Na co jste hrdí, že tu máte?
0: No, u těch rostlin je složitý, čemu se říká vzácnost. Většinou je vzácnost to, čeho je málo, nebo se to vyskytuje velice řídce. Já to tak neberu, já to beru trochu jinak. Poukázal bych třeba na liliovník, tulipánokvěty, ten nám zde dokonce kvete. Je to odrůda, takže ta odrůda nám začala kvést po 6 letech. Normálně ten liliovník kvete mnohem později. A jsme rádi, že letos měl poprvé květy a je to taky taková nádhera. Ten květ je zeleno s oranžovými proužky. Chvilku nenápadný, ale o to senzační.
1: No, teď jsme přišli právě k těm kaktusům studenomilným, jak jste říkal, ale kolem nich je takový jakoby příkop, tudy také někdy teče voda.
0: No, to je zajímavost tady vlastně této skládky, protože ta skládka je svým způsobem nepropustná pro vodu. Takže my jsme museli využít sílu té vody a skrotit ji do takového potůčku, který je svým způsobem tady blízko kaktusům, ale kaktusům to nevadí. Tyto tady mají vyvýšený pahorek a rostou vyložený jenom v drobném štěrku a když vidíme zrovna teď, spousta z nich kvete.
1: Ty květy, ty jste tam napíchal umělé, ne?
0: No, jako v obchodě to dělají. To ne, my máme tady pravé květy, i 2-3 kusy velké jsou odkvetlé, zažili už tady mnoho zim. Jsou to opravdu zimovzdorné kaktusy. Když se podívám vedle, kvetou i opuncie, růžově, žlutě, oranžově dokonce, takže ty doplňují tady ten, dá se říct, jakoby mexický puva.
1: No a hned za nimi voní levandule, jestli se nepletu.
0: Levanduly máme hned za nimi, takže ta zase patří taky na ty teplá, suchá místa. Tak jako ze zajímavých rostlin tady máme spoustu zástupců flory, které třeba rostou ve Vysokých Tatrách, v nadmořské výšce třeba kolem 2000 metrů a my je tady pěstujeme vyloženě na svahu obráceném ke slunci. Je to silenka bezlodyžná, daří se jí tady velice dobře. Ten výškový rozdíl nevadí, akorát u nás by nevydržela, kdyby jsme ji nehlídali a nechali zarůst vysokýma bylinama, že tak by zašla. Ale jinak je to paráda.
1: To, o čem jste teď mluvil, to jsou takové ty zelené bochánky, které růžovo-fialově kvetou?
0: Ano, je to tak, říkají tomu bochánky, disky, nejrůznější nápady lidi mají na tuto rostlinku.
1: Po čem to tady vlastně teď jdeme?
0: Tak tady jdeme několika metrovým nánosem slévárenských písků, dá se říct, že štěrků a sutí.
1: Veškerý binec, který se v okolí sehnal, takže i třeba nějaké to železné umyvadlo a zbytky, které sem spoluobčané navozili?
0: No, sem tam nějaký ten železný drát i trčí, on než je prostě vůbec vytáhnout, tak budu muset upálit. Takže sem tam to jde i poznat, no ale takový ten nejhorší, ten odpad, jako je komunál, toho tu bylo naprosto minimum.
1: A ten jste přece jenom vyhodili?
0: Ten zůstal, to nešlo vyhodit, ten je schovaný.
1: Mluvili jsme o tom, jak tady získáváte vodu, ale co elektřina, já tu žádné dráty moc nevidím.
0: Elektřinu máme, co nám příroda dá, máme tam solární panel, no a ještě když dosti fouká, tak máme tady větrnou elektrárničku, malou, pro nás vystačující.
1: No ale máte tady nejenom okrasné květiny, nejenom tu jednu hrušeň, o které už jsme mluvili, ale i jiné tedy rostliny sloužící nejenom k okrase, ale i k obveselení našich chuťových pohárků.
0: Já mám hrozně rád procházku, při které si můžu něco urvat, a když je to hodně, jako třeba rybízy, angrešty, maliny.
1: Tamhle to vypadá jako hlavivinné révy.
0: Dokonce i vinou révu tady máme, máme terásky obrácené na slunečnou stranu a tím pádem si můžeme tady dovolit i vinou révu. Máme tu dokonce odrůdy Ukrajiny z těch oblastí, které jsou nám podobné, jenom zimy tam jsou tuší. Je zkoušíme a dokonce nějaký hrozínek letos už taky bude. Zkoušíme další ovoce, dokonce tomel, jako to ovoce kaki, se zná takový to oranžový ovoce, nám tady dokonce přežilo zimu, já říkám, tak to zkoušíme dále.
1: Vystoupali těch 30 metrů. To je jak na rozhlednu a kam všude vidím.
0: Úplně vzadu je kraj Olomouce, ten západní kraj. Dobře je vidět tady Litovel, Uničov odsaď. Vidíme kopce za Mohelnicí, ten takzvaný Mohelničák, no až po Králický sněžník, který je trochu nižší v tuto chvíli oproti horizontu.
1: Teď, když jsme tady nahoře, než se vydáme dolů, tady je takový malý útulný domeček, to je pro strážce arboreta.
0: Pro strážce a pro člověka, který zde chce bydlet nebo bydlí. To jsem já, líbí se mi tady nádherný výhled, ráno, když takhle brzy vstanu, tak se podívám do údolí a řeknu si, jaké má údolí náladu, tak takovou bude mít návštěvnost.
2: Neobvyklým arboretem paseka u Šternberka vás provedli jeho autor, inženýr Radim Slabý a Světlana Lavičková. Na pořadu spolupracoval Petr Janečka.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Křídlovka slunce krátce zaspívá, než městem proletí v jediném zablesknutí. Ve vašich křivkách léto doznívá, v chůzi je jistota a v očích zastesknutí. Malou vzpomínkou z knížky Ozvěna tenká jako vlas vás všechny u prvního zářijového textempore tuzerát vítá po prázdninovém lenošení František Novotný. Mám pro tuhle chvíli v šuplíku pěknou úvodní písničku

Léto jde sice stáří, ale vzpomínky jsou ještě příliš mladé. Stačí zavřít oči a někdo tahá jednoho lososa za druhým v norském fjordu, někdo ještě počítá vlny na chorvatském činném pobřeží, někdo právě v duchu zatloukl skobu do velehorské stěny, někdo ještě ze spaní smlouvá na arabském tržišti. Jana Schneiderová možná ještě schání někde u Džerby posádku pro svoji loď, která ji ovšem dávno předtím zakotvila v srdci. Pěšinka k moři, malé zastavení. Vysoko nad vlnami plujeme oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, mojerty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní. Nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu.

Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vypuzeni, říká moudrý citát. A tak na vlnách pěkných okamžiků nemusíme řídit jen koráb. Někdy stačí nenápadný prám, ukrytý v rákosí vašeho zamilovaného rybníka. Doufám, že to potvrdí Valdemar Matuška a Eva Pilarová v oblíbené melodii našeho mládí, kterou má na svědomí Karel Mareš a kterou otextoval Jiří Štajdl.

Mám mapu plnou pocitů, sever je na jihu a kompas nemá střelku. Však je to všechno jedno v celku, stačí mi vědět, že jsi tu. Je mnoho rad, co si počít, když kompas nemá střelku. Sever najdeme podle lišeníku na kmenech, podle zúžených let na pařezech, podle slunce, zkušenější podle hvězd, zkrátka každý skautík si umí poradit. A pro ty více ambiciozní jsem vybral písničku Pepinose.

Země je kulatá, plná vzpomínek, je to pravda, a tak zůstaneme v domácích luzích a hájích. Následující písnička je vlastně básnička z knížky Blažení, kterou si vybral Karel Zich, aby ji proměnil v krásné české blues.

Čím víc dáváme, tím víc nám zbývá, jinými slovy, všechno, co zdaroval, zůstává s tebou. Na závěr jsem si nechal písničku o jižních Čechách z repertoáru Rangers. Vlastně by mohla být o kterémkoliv koutu naší krásné vlasti, tak přijměte pro dnešek ty jihočeské návraty jako poděkování za vaši milou pozornost, buďte blaženi a za týden se už teď na slyšenou těší váš František Novotný. Měkce zalehnout v pampelíšku slyším, jak voda prastará, že nespočítáš jejich křížků, pomalu vtéká do jara. Pastvinou vůní borovice vidím se vracet zatoulané, jen letní vítr od lužnice pomezi prsty hebce vané. Mé nebe ze všech nejmouřejších podzimní mrámu rybníků, poklidné dlani země zdejší čte líbeznou svou repliku. Z obrazu už je grafika. V ryb suché jehly paní zimy, větvový stromů poliká a její chlad, ten nevadí mi. Tak prošel rok tím koutem Čech. Byl plný odchodů a sem tam někdo přibyl. Té tiché písně hlas jsem jednou neposlech a tím jsem tisíckrát denně chybil. Vždycky však každý svou potulku člověčí zakončí na místě, po kterém srdce stůně. Čas je to koření, které nás vyléčí. Pohádka za čtyrák či perla na koruně? Je tolik míst a já to vím, o kterých stačí jenom zmínka. Tam ležím přikryt obilím a poslouchám, jak v dálce klinká starý zvon města Třeboně, mé nejkrásnější Madoně, pro její dítě, které spinká plátku o květí jabloně. Je tolik míst, kde stačí zmínka. Pánové z růže pětilisté, nechte své koně v Lukách stát. Tam na ta místa, kde teď vy jste, budu se vracet na pořád. Kdyby můj dům byl zbořený, kdybych byl strom, co jinde kvete, tady budou mé kořeny. Sem padnu, když mě podetnete. Sem mezi lístky jitrocele, sem, kde se nejlíp vypráví. Celý den, noc i jitrocele, až víra má mě uzdraví.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Jan Rosák přeje hezký den všem posluchačům našeho tandemu. Dnes je mým hostem a spolu jest k ní dáma, která patří k nejvyhledávanějším a nejhranějším českým hudebním autorům. Její skladby se prosadily v zahraničí a reprezentují soudobou českou hudební kulturu na významných pódiích i festivalech. Její skladby znějí na pódiích mnoha zemí Evropy i Ameriky a dokonce představte si i v Antarktidě. Pozvání do tandemu přijala hudební skladatelka Sylvie Bodorová. Já vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme s povídáním nejenom o vaší práci, ale samozřejmě taky o vašem životě.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Já mám tady poznamenáno, že máte kořeny maďarské, slovenské, české i polské. Tak jak to dáme dohromady teď?
2: Mimo těch polských to je všechno pravda. Polské teda bohužel nemám.
0: Tak ty jsou tam navíc.
2: Ty jsou tam navíc, to už asi by bylo příliš.
0: No, radši si to zjistěte, jestli tam něco nebude.
2: Ale spíš ještě mám vzdáleně nějaké francouzské. A ještě vzdáleně nějaké švédské, ale já myslím, že už je to docela dobrá sbírka taková.
0: Evropská unie taková, ano. Tak jak tomu došlo vlastně? Odkud se vzaly všechny ty vlivy?
2: Tak já mám tatínka,

0: přestěhovali na Slovensko, takže jsem skutečně takovou tu pubertu strávila na Slovensku a tam jsem vstřebala i tu slovensko i maďarskou kulturu díky mým příbuzným, což musím říct, že jsem moc ráda, protože mě to jako muzikanta moc obohatilo.
1: No to nepochybně, tyhle ty vlivy jsou k nezaplacení, ale na vaší řeči vůbec není poznat, že byste byla ovlivněna třeba zrovna v tom období, kdy člověk je nejvnímavější v té pubertě třeba slovenštinou?
0: Tak ono je to možná tím, že jsem už česky mluvila samozřejmě spolehlivě a já jsem mluvila česky doma vždycky.
1: A taky jste sluchařka.
0: Možná to je jasný, to ano. Taky tím.
1: No, ale jestli pak měl, kromě toho zajímavého jaksi národnostního vlivu, na vás vliv někdo v rodině taky muzikální?
0: No, já jsem trošičku taková bílá vrána, protože já jsem z lékařské rodiny, oba moji rodiče, tatínek byl chirurg, maminka je revmatoložka a dědeček byl lékař. Prostě jsem z takové té klasické lékařské rodiny a ta moje láska k hudbě, všichni byli velcí muzikanti, ale amatérští a bralo se to v rodině, že to patří jako k dobrému tónu, samozřejmě hrát na nějaký nástroj a já jsem se trošku jako vymkla, protože ten můj zájem byl o moc hlubší a všichni to brali jako nemoc a říkali si, no, ono jí to přejde. To je jenom takový chvilkový. No a dívali se na to dost nelibě, protože můj tatínek vždycky říkal, to je fajn, že budeš psát hudbu, ale čím se budeš živit.
1: A vás to netáhlo do bílého pláště?
0: Kdybych dnes, po letech, můžu říct, že kdybych se pro hudbu nerozhodla, asi bych tu medicínu dělala, protože mám k tomu určitý vztah, ale ta, bohužel ta touha psát tu muziku byla o moc silnější, takže bohužel jsem se vymkla.
1: Tak jako oni byli jaksi muzikanti amatérští, nemáte vy podobný vztah k medicíně, že byste se zabývala amatérsky medicínou?
0: Když jsem vyrostla mezi tolika lékaři, tak nemám tu odvahu.
1: To zase chápu.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: a paní Silvie Bodorová, tak se za chviličku dostaneme určitě v tom povídání taky k její činnosti, řekl bych, internacionálně muzikální, protože vy jste působila, působíte na spoustě jaksi jeviští v cizině, dokonce jste pedagogicky působila v Americe. Já se chci zeptat, jaký je třeba teď globálně, jestli se to dá vůbec takhle říct, v cizině zájem o české skladatele, o českou muziku?
1: Mám velké štěstí, že jsem navzdory svým kořenům rozvětveným pořád se cítím nejvíc Češka a že skutečně v té oblasti kompozice my jako Češi máme na to, jak jsme malý národ, neuvěřitelné postavení. Teď se vezu, abych tak řekla, na jménech samozřejmě jako je Dvořák, jako je Leoš Janáček. Leoš Janáček dneska patří k nejhranějším autorům 20. století ve světě. U nás se tak nehraje moc, ale ve světě je o něj obrovský zájem a k dalším samozřejmě Martinu, ale řekla bych, že ten Leoš Janáček je na obrovském vzestupu a upoutává svou obrovskou emocionální silou, ojedinělou. A být českým skladatelem je tím pádem strašná výhoda, protože ti velcí autoři před náma nám už tu cestičku trošku prošlapali, takže když se řekne český skladatel, tak nikdo neříká, jako kdo to je, co to je, kde to je. Prostě oni nám vytvořili už tu takovou tu pěkný chodníček, po kterém my můžeme dál kráčet. O to je to a na druhou stranu těžší jít v těch šlépějích tak nějak tak, aby to nebyla ostuda. Že?
0: A je přehled třeba o soudobé české muzice ve světě?
1: To bych řekla, že tak těch informací dnes, to je obecný problém, je příliš mnoho na to, aby se nějakým způsobem selektovali, takže je dost problém v kterékoliv oblasti určitý trendy. Myslím, že to ukáže až čas, ale čeští autoři na pódiích vždy se ctí, co já vím, tak obstojí a z toho mám samozřejmě radost.
0: To já nepochybuji, že určitě obstojí, ale je tak jako ve všem. Je potřeba, aby se o nich prostě svět dověděl. Takže to je třeba, já nevím, záležitost nějakého marketingu nebo nějakých manažerů, kteří jak si musí českou muziku, která je nepochybně kvalitní, ale prosazovat a nabízet, tak ano, aby to, se o nich impresáriové dověděli.
1: Ano, to je pravda. Velkou roli v tom hrají samozřejmě interpreti, kteří pokud to zařazují na program. V tomto směru je mnoho zemí, které pro svou soudobou hudbu dělají v dnešní době daleko víc, než jsou právě Čechy. Nerada to říkám, ale je to pravda. Je to například Finsko, které se strašně věnuje soudobé tvorbě. A konec konců i třeba Poláci. Tradičně všichni dirigenti zařazují vždy soudobého polského autora na své koncerty. Bohužel to o českých dirigentech vždycky tak říct nemůžem. Ale já se nechci stěžovat. Já věřím tomu, že ta dobrá muzika si svoji cestu najde. U těch skladatelů je to těžké tím, že jak se říká mezi muzikanty nejlepší skladatel, mrtvý skladatel, že už do toho nemůže mluvit, tak samozřejmě takový ten lifetime je bohužel příliš krátká doba na to, aby se skutečně ukázalo, jestli to dílo se prosadí nebo ne. Ostatně právě na tom Janáčkovi to vidíme, on sice za svého života dosáhl obrovských úspěchů ke konci svého života, víceméně až dneska my můžeme s jistotou říct, že se na tom světovém trhu prosadil.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a vrátíme se opět k Sylvii Bodorové, hudební skladatelce, která je dnes hostem tandemu, myslím, k její osobnosti. Popovídali jsme si tady tak, jak si v globále, jak to vypadá s českou soudovou hudbou třeba v cizině. Ale než jste se vůbec jaksi ke skládání dostala, tak jste, předpokládám, abychom to vzali trochu chronologicky, vystudovala konzervatoř? A to bylo v Praze, v Bratislavě, kde?
2: Je to opačně, já jsem nejdřív začala skládat a pak jsem teprve šla studovat. Ano, já jsem začala moji první skladbu do not. Jsem napsala v 7 letech. Takový ty, který nejsou v notách, tak ty jsem si samozřejmě improvizovala. Když se mě chtěli jako dítěte zbavit, tak mě posadili vždycky k Blítnerovi, kterého jsme měli doma, a byl ode mě pokoj. Já jsem si tam hrála různé hry na ptáčky a na takový. Takže jako to byl můj největší bavič, klavír.
1: No a v 7 letech jste
2: už... A v 7 letech, jak jsem se naučila psát noty, tak jsem se snažila...
1: To sama jste se naučila?
2: Ne, normálně, jak jsem začala chodit do hudebky, tak jsem chtěla to, co si hraju, napsat. A protože předtím jsem samozřejmě to hrála a předstírala jsem, že to už je v notách, ale vymýšlela jsem si to, že jo. Takže to byla ale děsná dřina. Musím říct, že ta první skladba, ta mi utkvěla nejvíc ze všech. Už jsem napsala řadu velkých obsáhlých skladeb, ale nikdy jsem se tak nenadřela jako s tou první. Protože pro to malé dítě tam je tolik věcí, které musíte zapsat, jako rytmus a výšku tónu a všechno to dát do taktu a tak dále. To byla šílená práce, já jsem to dělala několik týdnů, tu první skladbičku, a je to jediná, kterou si pamatuju celý život a zahraju jí z paměti kdykoliv, kdekoliv. No, tak je to. Dneska to mají ty děti jednodušší, protože samozřejmě ta technika pokročila a řada věcí už se dá díky počítačům uskutečnit daleko jednodušeji. Otázka je, jestli je to dobře, protože tento těžký proces má taky něco do sebe.
1: Když už jste do toho investovala takovou práci, to potom samozřejmě se to muselo někde zúročit, takže pak už byla ta konzervatoř.
2: Ještě to bylo trochu komplikované předtím, jak jsem už říkala, že jsem z lékařské rodiny, tak mi rodiče jako usoudili, že to je takový jako pořád ještě šance, že se z toho dostanu, takže mě nechtěli dovolit, aby šla na konzervatoř. Takže já jsem musela začít na gymnáziu a až když mi bylo 18, jo, nebo já nevím, už jsem byla téměř plnoletá, tak jsem říkala, mě tohle fakt nebaví a já chci přestoupit na konzervatoř. A oni říkali, ano, ale máme jednu podmínku, nesmíš ztratit ani jeden rok. Takže já jsem přišla na konzervatoř a řekla jsem, podívejte se, já musím jít do 3. ročníku z toho 2. gymnázia a pokud mám takový talent, že mě vemete rovnou do 3. ročníku, tak půjdu, a jestli ne, tak tu hudbu musím opustit, a oni mě vzali do 3. ročníku.
1: No. To je dobře, no. Tak oni poznali talent prostě, no.
2: Asi
1: no,
2: se nade mnou no, smilovali, no. Když mi to tak na tom záleží.
1: Nastudovala jste potom...
2: Potom jsem dělala v Bratislavě konzervatoř a vysokou školu jsem dělala na JAMU v Brně a aspiranturu jsem dělala v Praze u profesora Ctirada Kohoutka. Teda nemůžu nespomenout, že právě jsem byla na jeho pohřbu.
1: Tak to je smutná tečka za těmi vašimi studiemi, která jinak byla, myslím si, velice jaksi obsáhlá a taky taková jaksi dohloubky, protože jste prošla špičkovými našimi hudebními školami. No ale tím muzikant pochopitelně nekončí, protože škola teda začátek, to je základ takový. Myslím si, že potom jsou velice se hodí takzvané stáže. Vy jste prošla několika stážemi takovými, je docela zajímavé.
2: Stáže jsou vždycky výborné, protože člověku se rozšíří obzor, udělá si opravdu svůj názor na řadu věcí. Byla jsem v Polsku a byla jsem v Itálii, v Sieně, a potom jsem jezdívala často do Amsterdamu za Tondelem. To byly taky velice užitečné věci. Byla jsem tam několikrát a ujasnila jsem si, co chci a co nechci ve své tvorbě.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice zajímavou osobnost mezi klasiky českého humoru si vybrala pro svůj dnešní tandem Sylvie Bodorová. Ale ono je to docela logické. Pavel Landovský je velice zvláštní osobnost. My se taky tak trošičku známe, ale vy jste s ním spolupracovala na bázi, kde by to možná skoro nikdo nehledal, víte?
2: Šlo o mé oratorium Juda Makabejský, kde dělal několik rolí vlastně Pavel Landovský. On tam byl posel a zároveň tam byl jakoby za nacisty. Tu roli zvládnul, respektive ty role zvládnul fantasticky. A já mám z té spolupráce opravdu výborný dojem a hezké vzpomínky na ní. A musím říct, že on dá každému, to nebylo humorné v tomto případě, ale každému svému vstupu takovou opravdovost docela ojedinilou.
1: Naléhavost.
2: A naléhavost. A to bylo přesně to, co já jsem ve svém oratoriu potřebovala a myslím, že i ten úspěch, který byl potom po té premiéře, byl také zásluhou jeho.
1: No, my si něco o tom oratoriu Juda Makabejský určitě povíme v rámci toho, když se budeme povídat o vašich dalších současných dílech. Ono tam bylo těch recitátorů, těch činoherců víc. Ano. Ale my si teď poslechneme každopádně Pavla Landovského, ovšem v trochu jiné roli, než vystupoval ve vašem oratoriu.
3: Byl jste na vojně a byl jste tam někdy zavřený? Ježiš. Samozřejmě jsem byl na vojně zavřený, ale zavřený jsem byl v Boleslavi. Jednou jsem dostal na střelbách v Levoči, jsem dostal asi 21 ostrých, že jo. Po návratu ze střele, před to seděl. No a největší sranda nastala tenkrát takový nedělní odpoledne a jak známo, na vojně jsou řízky, že jo. A já jsem samozřejmě si byl, v neděli vás nikdo nelídá, byl jsem si v kuchyni pro řízky, vzal jsem si jich lavor, protože dostali ty řízky za všechny, které utekly. Jsem si pomolil, v podstatě žral jsem tam v tom vězení. Pak jsem si dokonce řekl o klíč, zamknul jsem se v tom vězení. Přežraný. Ležím, čtu rodokaps. A najednou bušenice strašlivá. Já odrazu, co je? A tam stál mladší lékař pluku. Řekl, pojď se mnou. Ale já mám bodlo vedle Boleslavy v tom. Pojď tam, vemeš si bílý plášť. Sedneš si tam, budeš brát telefony. A říkám, hele, prosím tě, udělej to, já jsem za 2 hodiny zpátky. A Bůh tu tam měl. Nechtělo se mi, protože jsem zažíval krásný nedělní odpoledne kriminál. Pak jsem na to kejv, což jsem neměl dělat. Tam hráli nějaký 2 cikáni Ovčinec a už mě rušili, já jsem si čet a oni kličeli nebo co. A najednou slyším vejcarsku vedle tý ošetce, tady bylo vězení, tady bylo ošetcovna a vedle byla už brána, že? Závora se zvedla. Koukám z tý ošetcovny, na nádvoří vjede vejcarska skříňovka. A z nich vyskočí takových 15 vojant. Seřadějí se a takový poručík v holínkách, v bílý košeli, v parádní uniformě je vede. A říkám, kam jdou, co je? Samozřejmě, na ošetřovny. Poručík v ruce takovou krabici. A já ty kopáče tak špinavý srkal jsem to do kapec od toho bílého pláště a ten mi to tam hodil sodro podprovejte vítěr strčil mi do ruky tu krabici a já odločím výkon a tam bylo asi tak 15 kumavek, jo, s gumovým špuntem špejle, že jo, svatou. A já jsem říkal ajejej. Tak jsem jediný, co jsem viděl o doktorech, tak já, že si mejou ruce. A teď jsem si měl ruce a říkal jsem si, snad mi pokud třetí světová válka, snad. Nicméně nic nevypuklo. Uměl jsem si ruce a jsem ještě udělal ten koulek. Tam stálo těch 15 nešťastnic a já říkám tomu, protože se ho určitě pochopíte, a vypad. No já jsem vzal prostě skumavku, tam jsem Voldánová, možná lva přišla. Já jsem bral vzorky, protože ve Kbelí v nějakém učilišti ženské tak vypukla úplavice. A já jsem bral ty, ono to není taková složitá práce, že? Přeci jenom voják základní služby, že jo? Který už je 10. den ve věznici a předtím taky jako prostě v podstatě nehasá a jde venku, tak to bylo teda tristí. Já jsem byl jedna chuděrka mi z toho špejny uskočila a já po ní vyrukoval, ale to dostal zpátky, že? No, absolvoval jsem to, že? A ty holky do dneška nevědí, kdo jim tedy jako odebíral.

0: Posloucháte Tandem se skladatelkou Sylvií Bodorovou a já vás teď, paní Sylvie, poprosím, abyste nám řekla, co jsme teď slyšeli zrovna za vaši hudbu.
1: Tak teď jsme slyšeli druhou větu Breakdance z mé nové symfonie, která měla premiéru v březnu tohoto roku, 30. 31. března ve Foku, a je to moje první symfonie s podtitulem Con le campane, neboli se zvony.
0: A říkala jste breakdance?
1: Ano, já jsem vybavila tuto druhou větu poněkud zvláštním názvem a chtěla jsem trošičku se dotknout toho našeho dnešního posluchače, to znamená nás všech, kteří žijeme dneska na této planetě, a promluvit tím jazykem, který nás obklopuje, přiblížit ten žánr té symfonie trošku současnosti, protože myslím si, že základ tvorby je vždycky to, aby promluvil k člověku, který to může poslouchat v premiéře, protože já mluvím o věcech, já žiju ty stejné věci, co moji posluchači, a já bych proto ráda těm posluchačům tou hudbou něco řekla.
0: Tím se dostávám k velice zajímavému tématu, a to je způsob vaší tvorby. Protože někteří skladatelé tvoří tak nějak, jak si, teď to řeknu možná zvláštně, že odtržení od reality, prostě si tvoří v klidu svého ateliéru a to, co se děje za okny, je jim v podstatě jedno. To je úplně něco jiného, než tvoříte vy. Vy tvoříte dokonce, bych řekl, přímo jaksi na zakázku. To znamená, jsou to témata, která jsou vám zadána a vás nepochybně vzrušují, abyste jaksi splnila zadání.
1: Musím se přiznat, že ten podnět vnější k tomu napsat nějakou skladbu, já považuji za strašně motivující. Já to mám strašně ráda, protože když píšete pro někoho, kdo vás osloví a chce vaši muziku, tak tam už odpadá ten problém, abych ho přesvědčovala o tom, že teda já píšu hudbu, která by ho mohla zaujmout. To je mi hrozně příjemné, protože už nemusím o tom přesvědčovat. Ten člověk většinou se té věci, pokud je to interpret jednotlivý, tak se té skladbě věnuje a dá do toho veškerou svou energii, protože už to bere jako investici do budoucna. Tím pádem my společně můžeme tomu posluchači předložit to nejlepší. Já si myslím, že pokud to dneska nepředložíte, to nejlepší, čeho je člověk schopen, tak to nemá cenu, protože těch informací, jak už jsem říkala, jednou je strašně moc a jenom ty informace, které mají nějakou skutečnou hloubku, mají smysl a mají šanci v tom řečišti času nějak obstát. Potom samozřejmě i ta praktická věc, že pokud to je třeba festival, tak ten už, nebo objednávka tohoto typu, tak tam už je i zabezpečené to, že ta skladba zazní, protože u nás autorů je to neštěstí, že když to napíšete, tak je to pořád popsaný papír. Když i máme dneska techniku počítačovou, tak je to pořád jenom počítačová nahrávka, ale ten skutečný život té skladby je teprve tehdy, když se dostane k posluchači.
0: A na pódium.
1: Takže To mi taky odpadá a nemusím se o to starat, protože to už je součástí té objednávky.
0: Víte, co mě zajímá? Třeba mám tady uvedeno, že na objednávku lucemburského velvyslanectví v Praze jste napsala svitu Carmina Lucemburgiana pro smyčce. Jestli pak si zadavatel jaksi klade nějaké podmínky nebo dává vám úplně volnou ruku?
1: Tak ono je to různé. Někdy je to jenom nástrojové obsazení, někdy je to zase naopak jenom myšlenka, jako téma, jako toto bylo samozřejmě, konkrétně toto zadání bylo k výročí, takže já jsem udělala něco, co souviselo samozřejmě s tématem. Tam byla volba instrumentace, byla naprosto volná. A je úžasné na té objednávce to, že vy, když dostanete tu objednávku, tak samozřejmě mám vždycky volbu ji nepřijmout, když by to bylo něco, co mě absolutně nebaví. Že? Ale když to je zajímavé, tak mě to zase navede někam úplně jinam, kam já bych třeba vůbec nešla, že by mě to nenapadlo třeba, takže já to považuji za úžasně podnětné, já to strašně miluju a je to přesně ta součást takového toho skutečného života. A já si myslím, že muzika má šanci jenom tehdy, když je opravdu životná, aby žila.
2: Přemýšlivé rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
3: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
2: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
3: Oda Nuc,
2: Jiří Vejvoda
3: a její hosté.
2: Každou středu v 10 dopoledne
3: a ve 20 hodin večer.
2: Český rozhlas Pohoda,
3: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dovedu si představit, že chvíle, kterým my u nás na tandemu říkáme krušné, mohou hudebního skladatele, případně hudební skladatelku, jako v tomto případě mého dnešního hosta Silvii Podorovou, postihnout tehdy, když si nepřichází třeba inspirace, nebo vím já co, kdy může být hudební skladatel jaksi frustrován, nebo tehdy, když jaksi není zájem o jeho práci, což ve vašem případě nepadá v úvahu. Vy si v tomto smyslu asi stěžovat nemůžete. Co ta inspirace je pořád?
2: Dnes je to takové nepopulární o tom mluvit, ale ono je kompozice a každá práce, včetně humoru třeba, si myslím, že je vždycky tvrdá práce. I já jsem kdysi viděla takový zajímavý pořad právě s Jiřinou Bohdalovou, která mluvila o tom, jakým způsobem se připravují ty scénky, aby skutečně potom působily jako přirozeně. A já si myslím, že takhle je to u všeho, že i ta kompozice, i když samozřejmě čekáte na invenci a v tu chvíli, kdy to skutečně přijde, tak to je něco, co neumím ani já popsat, i kdybych se nejlíp snažila, prostě to nejde. Je to takový, že je to strašný pocit štěstí, je to tady, vy se trápíte, nejde to a najednou to přijde. Ale bez toho trápení, že by člověk jako si myslel, že prostě bude si krásně žít a užívat život a prostě dělat si cokoliv a najednou ho to osvítí, to ne. Většinou to chce vytvořit určité podmínky, jako že si člověk studuje, skutečně přemýšlí a ono nic nepřichází a najednou to přijde. No.
1: To i Mozart se trápil určitě.
2: Všichni, myslím si, že Mozart je jeden z mála autorů a naprostá výjimka, který se asi netrápil v tom, že jeho výbava byla tak úžasná, jako myslím i po stránce nadání, i po stránce vzdělání, protože jeho tatínek do něj natlouk všechno tak neuvěřitelně v útlém věku, že u něj ty procesy se strašně zrychlily. To si myslím, že on je jedna světlá výjimka. Jestli se trápil, to nevím tak úplně, samozřejmě to nemůžu za něj říct, ale myslím si, že se trápil méně než jiní, protože ten proces v té hlavě probíhal strašně, strašně rychle. Takže jeho už vlastně napadaly celé ty věci, všechno se mu to prostě zrychlilo jako rychle přehrávaný film. Zatímco my to teda, jsme takový zlatokopové, my to musíme dolovat a Beethoven to doloval taky, že jo. Je to prostě práce a když člověk se tomu věnuje tak, a je trpělivý, tak dojde tomu výsledku, ale nepřijde to samo.
3: Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje.

sebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Tak já teď budu působit jako naprostý nevzdělanec, protože se zeptám Silvie Bodorové, mého dnešního hosta, kterého Baláža máte na mysli, když se jmenuje tahle ta skladba Opýtaj sa Baláža.
1: Tak toto je úprava krásné slovenské lidové písně, kterou jsem dělala pro Štefana Margitu a Gabrielu Beňačkovou. A to bychom se museli zeptat toho lidového tvůrce.
0: Tak to není Jan Baláš z Elánu. Velice příjemná věc, samozřejmě skvělí interpreti. Ráda spolupracujete určitě s dobrými jaksi muzikanty, nejenom instrumentálními, ale i vokálními. To je vidět, to je slyšet. Co vás teď čeká? Čeká vás podobná hezká spolupráce? A mimochodem, co je třeba na vašem pracovním stole, na čem teď zrovna pracujete a na co se těšíte?
1: Tak já mám teď snad nejnádhernější objednávku svého života na svém pracovním stole, už částečně rozpracováno, a to je pro amerického baritonistu Thomase Hampsona. Dostala jsem od něj objednávku napsat pro něj cyklus orchestrálních písní. A to je teda skutečně velký hozená rukavice a teď bojuju s tím, abych ji sebrala co nejelegantněji. No a potom mám ještě mnoho věcí před sebou krásných, na které se těším. Jednak je to opera pro Brněnské národní divadlo, Králova řeč, podle toho filmu známého, na to se taky strašně těším.
0: No, to bude díl.
1: No, to se velice těším.
0: Nádherný film, budou porovnávat, pozor.
1: Já všichni, vím, ano. Ale je to úžasné téma a myslím si, že je to výzva taky pro autora, jak to udělat jako muzikant. No, potom mě čeká pro Europeru oratorium na texty Carmina Burana a ještě mám do Ameriky psát na k výročí festivalu komorní muziku, ovšem s naprosto hvězdným obsazením. Takže mám na to na stole toho poměrně hodně.
0: Pracujete ráda pod tlakem termínu třeba?
1: Mám moc ráda tlak termínu, ale nesmí být moc velký. Teďka se zdá, že už to začíná být hodně, ale je fakt, že když je člověk hodně tlačený, tak z něj vypadnou věci, o kterých by vůbec nepředpokládal, že se stanou, takže
0: ano.
1: Tlak principiálně ráda mám, protože člověk je od přírody, bych řekla, tvor líný, a když ten tlak není, tak by zdaleka tolik nepracoval.
0: Ano. Tak já vám přeju, paní Bodorová, aby ten tlak těch termínů byl co největší, ale zase nepříliš veliký, tak aby vznikala díla bez takového toho stresu, ale aby potěšila samozřejmě svoje diváky a svoje posluchače. Silvie Bodorová byla dnes hostem na našem tandemu, moc vám děkuju a přeju hodně inspirace, hodně úspěchů.
1: Děkuji, bylo to moc milé.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení, s radostí vám můžeme sdělit, že právě začíná hodinka řízné a lyrické lidové a dechové hudby, pořad, který je tu pro vás, ctitele tohoto žánru s nadpisem U muziky. Dramaturg tohoto programu Vladimír Brandt

Pěkně. Orchestr Václava Hybše. Je na čase pokročit, aby se vám krásně poslouchalo, přeje Pavlína Filipovská. A znovu se ozve melodie Jaromíra Vejvody. Kdyby ty muziky nebyly. S textem Vaška Zemana zpívá a hraje budějská kapela Ady Školky. Teče potůček bublavý, to je lidový valčík. Zpívají Marta Adámková, Marie Dvořáková, František Merhaut a Josef Tic, hraje Strahovanka Františka Adámka. Vášnivé tango, napsal Aleš V. Novák, text dodal Milon Čepelka. Víc už mě nečekej, zpívá s Veselkou Ladislava Kubeše Milan Černohous.

Určitě bych se opakovala, když bych vám, vážení, připomínala, že je velmi zdravé si občas protáhnout tělo svižnou chůzí. Ale ono je to opravdu moc prospěšné a není nad to, když si chůzi přizdobíte rázným pochodem. Třeba zaspívejte si do kroku lidový pochod okolo Hradce. Teď vám jej připomene Květovanka pod vedením Miroslava Císaře a zpěváci Vratislav Velek a Petr Krista. Josef Poncar a textaři Ladislav Jacura a Josef Chlumecký jsou podepsáni pod Rožmitalskou polkou. Zpívají Michaela Krákorová a Karel Jindřich, hraje Rožmitalská venkovanka, kterou řídí Josef Janoušek. Aleš V. Novák napsal Něžný valčík a Svatopluk Radešínský připojil citlivý text. Valčík o růžence. Zaspívají Marta Adámková a Marie Flígerová, zahraje Strahovanka Františka Adámka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Přišlo opět pozvání od moravských přátel a my jsme je rádi přijali. Hned na uvítanou nám připravil Antonín Pernička svoji polku Děvčica z dědiny. Zpívají Jan Sedláček a Richard Hora, hrají Bojané. Nádavkem jsme ještě od Antonína Perničky dostali Valčík. Krásná vzpomínka. Zaspívají nám Marta a Martina Horkých, zahraje Stříbrňanka, kterou řídí Vojtěch Horký. S Moravou se pro dnešek rozloučíme Boršickou polkou, kterou napsal Josef Řepa a zaspívají Jiří Helán a mužský spor Moravanky. Hraje Moravanka.

Česká směs spolek, která teď následuje, nás utvrdí v tom, že jsme zase doma v Čechách. Zpívat a hrát bude Žatečanka Jaroslava Filipka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ještě si poslechneme svižnou polku, rovněž z Čech a v podání nejstarší slavné jihočeské kapely. Budou zpívat a hrát Babouci. Zazní Krásné noci.

Vážení posluchači, přišel čas loučení, ale ne na dlouho. To může být dobrá zpráva pro ty, kterým bylo s pořadem u muziky dobře. A my všichni, kteří jej pro vás připravujeme, bychom si to taky moc přáli. Tak tedy opatrujte se. Mějte i nadále rádi lidovou a dechovou hudbu. A ve zdraví, pohodě zase u rozhlasových přijímačů. Naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Hudební finále patří směsi známých českých lidových písniček s názvem Lístečku dubový. S Křídlovankou budou zpívat Věra Bořilová a Jiří Chmelař.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Marie Poleňáková, scénáristka, filmová režisérka a autorka řady mimořádně populárních filmových a televizních komedií, by v těchto dnech oslavila 85. výročí svého narození. Následující pořad vysíláme na Českém rozhlase Pohoda právě v této souvislosti.
2: Když je na co vzpomínat, to byl název pravidelného cyklu, který natáčel náš plzeňský kolega Vladimír Bernášek. Do jednoho z jeho pokračování si pozval i režisérku a scénáristku oblíbených filmových komedií Marii Poledňákovou.

0: Když je na co vzpomínat, tak se jmenuje naše dnešní setkání s filmovou režisérkou paní Marií Poledňákovou. A paní Marii Poledňákovou i všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu zdraví Vladimír Bernášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: S tebou mě baví svět. To jsem vám nezačal tykat. To je název vašeho asi nejslavnějšího filmu Komedie století. Ano. To je vrchol.
1: Když člověk pracuje a píše scénář a realizuje ho, tak samozřejmě na tyhle ty věci nemyslí. A já vždycky dodatečně mám dobrý pocit, že jednak lidem se to líbí. A u toho S tebou mě baví svět, to bylo ještě jako velmi zvláštní, protože já jsem vlastně ten scénář napsala poté, co jsem natočila Velrybu a Polepšovnu. Byly to obě velice úspěšné inscenace, dostala jsem Zlatou nymfu v Cannes a nějaký ceny další. A jako výsledek byl, že vlastně nebyly peníze a nebyl materiál filmový na S tebou mě baví svět, že to původně mělo vznikat v televizi. Jako jestli chci, takže to můžu točit na 16. To je samozřejmě daleko méně kvalitní materiál a já jsem věděla, že je to nějaká revanš, tak jsem práskla dveřma a šla jsem na Barrandov a vlastně jsem to točila na Barrandově. Ale tam zase byly složitý poměry, takže vlastně mnoho lidí tomu nepřálo. Dopadlo to tak, že když byla projekce

0: obyčejný nějaký dělník nebo prostě manuálně pracující. No byly s tím strašlivý věci. Já jsem tenkrát si vytrpěla svý, mě to ani tak nevadilo, že to napsali, protože já jsem věděla, že to bylo jako řízený z UV a domluvený, protože soudruzi, kteří tehdy jako točili filmy poplatný režimu, tak neměli návštěvnost, takže to nějakým způsobem chtěli ty diváky odradit, aby do kina nechodili. No tak pravý opak většinou se stává, protože kritice nikdo nevěří. Zkrátka prostě dopadlo to tak, že asi po dvou měsících přišel zase pokyn z UV už o tom nepsat. No a tak jako dobře šel čas, ten film se pořád dává se v prime timeu většinou někdy o Vánocích nebo před Silvestrem, nebo na Nový rok. A jednou mě potom volali, a teď se dostávám k té komedii Století, já to samozřejmě mám svoji práci a nesleduju to tak. Mě volali, abych přišla do Lucerny, jako je soutěž komedie Století. Já jsem o tom ani nevěděla, upřímně řečeno. A přišla jsem tam a posadili nás s Jolou Satinským, Vaškem Postráneckým a s dětma nás posadili nějak jako do první nebo druhý řady. Neměla jsem sebe menší tušení. Uváděl to tehdy pan Zdeněk Svěrák, no a vlastně bylo to hlasování při přímém přenesu po telefonu. Takže to bych řekla, že ze všech těch cen, co jsem za filmy dostala, byla tato a je mi jako nejmilejší, protože prostě je vlastně od diváků a to je to, čeho já si cením nejvíc.
1: No a muselo vám to dát práci, protože pan Satinský i pan Postráneckský vás zlobili. Pan Postráneckský nějak kulhal, pan Satinský ho nosil na zádech. Jak to bylo?
0: Tam bylo tolik příhod, že by se to nevešlo do dvou hodiny, protože samozřejmě Jula Satinský a Vašek Postránecký byli velký kamarádi. A když spolu točili, tak byli šťastní a vyváděli jako malí děti. Jo. Takže tam nastalo několik neuvěřitelných situací, protože já jsem vlastně Vaškovi Postráneckýmu, protože jsem Jolu Satinského neznala, já jsem ho viděla v televizi, jak je úžasný. A říkám Vaškovi, prosím tě, a ten Jula Satinský, to je ten z té dvojice, co pije nebo nepije? No a samozřejmě on mi řekl, to je ten, co nepije. A pak jsem říkala, no a prosím tě, umí lyžovat. Samozřejmě umí lyžovat. No a tohle všechno mě nakecal. Takhle si ze mě dělali legraci. Já jsem to samozřejmě s tím pitím pochopila brzo, to se musím přiznat, to jsem pochopila brzo a taky jsem proti tomu zakročila. Ale
1: lyžováním
0: to bylo tak, že vlastně ten Jula Satinský tam měl takovou scénu, kdy jede Majec na běžkách. A když si nandaval ty lyže, tak mě kameraman Petr Polák říká, hele, dívej, ten na těch lyžích nikdy nestál. Tak já jsem říkal, ale prosím tě, na běžkách to. A najednou jsem viděla, že má problémy, tak říkám, hele, Julo, jdi si to tamhle zkoušet do lesa, aby si nám tady nerozbořil ten krásnej, čerstvej a panenský sníh. Tak on šel do lesa a říkal, to sjedem, no a pak se ozvalo z lesa, to nesjedem. No tak byl malér, samozřejmě. Já jsem prostě vynadala všem, protože tam byl i Honza Balcer, který dělal produkci, jsem říkala, kdybyste něco řekli, tak jsme si mohli vzít dubla, mohl to dělat dubl, tak teď to vyřešte sami. Tak prostě se Balcer, který uměl jezdit, tak jsme to dělali v kontralichtu, to znamená, že jako vidět postava, protože ale on je hubenej a Jula je tlustej, tak se všichni chlapi ze štábu museli slíknout, navlíkli jsme všechny věci na toho Balcera, až Balcer byl trochu jako kulička, pak to jel nám, všichni z toho měli strašnou legraci.
1: A jak to bylo s tou bolovou nohou?
0: To jsme točili v ateliéru a už to byl jako konec natáčení a byla tam ta scéna, jak Pavel Nový hraje na klavír a teď bylo strašlivě obtížný to, že děti tam stály u klavíru a zpívali, nebyl problém, ale ten malý Matýsek mezi tím začal chodit a udržet ho jako u toho klavíru, to nešlo, jo, to prostě buď tam stál, nebo odešel. No tak jsem věděla, že se to mockrát jec nedá, takže jsme to ani neskoušeli a přišla za mnou produkce, že volají z divadla, že Vaškovi Postráneckýmu spadla kulisa na nohu při zkoušce, hřebík, rezivej a že prostě je to s tím strašně špatný, ale že jede. No tak přišel na plac a já jsem říkala, tak co Vašku? A on říká, no jo, já to prostě, já se přemůžu, já to udělám.

0: No ale strašně kulhá. No a teď prostě jsem řekla, tak točíme, protože s tím Miminem to nebyla žádná legrace. Kamera jede, on šel, záběr se poved a ten kameraman, co švenkoval, tak mi říkal, poslyš, mně se zdá, že on v tom záběru vůbec nekulhá. A já jsem mu říkala, no to víš, jako je to skvělý herec, tak on se přemohl. No a byl konec natáčení a teď prostě Vašek se tam zhroutil, držel se stolu, nohu ve vzduchu a Jula Satinský ho vzal do náruče a taková oběť, on ho odnes z těch ateliérech v náručí do šatny. A tam ten Vašek skočil na zem a říká, chacha, jsem první Čech, kterýho Slovák nosí na rukou. Takže to byla vlastně věc, kterou si vymyslel. Noha byla samozřejmě zdravá a tomu stálo za to filmovat tohleto divadlo od 2 hodin odpoledne až do 6.
1: No ale z toho je vidět, jakou máte těžkou práci, protože vy byste měla natočit film o tom, jak točíte film.
0: Samozřejmě, jak filmová režie je nesmírně náročná, vždycky záleží na tom, jaký dáte dohromady si štáb, protože ten režisér to jako diriguje, jako dirigent, ale prostě nesedí tam třeba 60 lidí, ale máte vedle sebe, to je jako dálnice, prostě vedle vás je kameraman, za ním je jeho posádka, pak je architekt, za ním jsou rekvizitáři, služby, natěrači, malíři a tak dále. Pak je další, to je zvuk, za ním je další hrozer lidí, pomocný režisér a teď vlastně po té mnohaproudé dálnici jedete a každý ten váš partner musí prostě jet stejně rychle, aby se něco nestalo, aby se nenabouralo, aby se nezničil natáčecí den. Takže samozřejmě produkce, která má jako svý asistenty, který obvolávají herce a protože je to živý organismus a cokoliv se může stát, tak je vlastně to natáčení takový jako velký nervák a režisér je vlastně ten, kdo pořád musí dělat rozhodnutí, jestli takhle nebo jinak, protože vlastně ty věci nejdou ideálně. Od nejbanálnějších věcí až po velmi složitý věci, které musíte na place řešit.
1: Takže paní Poledňáková, on ten film, to ve skutečnosti není žádné sladké mámení.
0: V nějakém slova smyslu je.

0: Paní Marie Poledňáková se narodila ve Strakonicích. To má velkou výhodu, protože tam se narodil i strakonický dudák, který pak putoval do světa. A vy jste vlastně z těch Strakonic, respektive z Nepomuka, kde jste žili, putovala také do světa.
1: No tak nejdřív samozřejmě Strakonice je porodnice a v Nepomuku jsem žila s rodiči a se sestrou asi do mých 7 let. Potom jsme se přestěhovali do Prahy, takže já vlastně jsem od 2. třídy chodila v Praze už do školy. Pořád trvale žiju v Praze. Jednou mě dělal jeden významný člověk horoskop. A to už mě bylo ale hodně, to už mě bylo prostě nějakých 28 let. A říkal, ty se podíváš do světa. A on byl velmi seriózně, já jsem si říkala, no tak jako kecáno. A neuplynulo pár let a moje filmy byly ve světě a já jsem byla v Monte Carlo a byla jsem ve Španělsku s filmem S tebou mě baví svět, ale protože ten film tam vyhrál, ten festival, takže jsem tam byla pozvaná do poroty. Zajímavost je ta, že vlastně nebýt toho, že ten film vyhrál, tak jsem se to ani nedověděla, že vyhrál. Hrál, jo. Že tam byl. Prostě to se tak jako nakládalo s tvůrcema, že to jsou takový jako námezní síly, kterým není třeba nic říkat, ale jednou už jsem byla nějak ve střižně a pamatuju si, že telefon zvonil a jestli teda bych se mohla uvolnit, abych jela do toho Španělska tehdy a tehdy. Já se říkala, jako proč? A takhle jsem se to dověděla. No takže prostě se to naplnilo a musím říct, že to přesáhlo moje očekávání.
0: No to určitě, protože z Nepomuku dostat se k filmové režii, pravda je, že když jste od 7 let žila v Praze, to už jste k té režii měla kousek.
1: Ne, to jsem vůbec neměla kousek. Já jsem taky po tomhle povolání nikdy neprahla. Já jsem vlastně se dostala k téhle profesi úplně nesmyslně, nemožně, protože já jsem chtěla studovat na vysoké škole matematiku a chemii. Nedali mi doporučení, tak jsem musela jít do továrny. V továrně jsem si musela odkroutit svůj tedy původ buržoázní.
0: No a zase jste měla to sepětí se životem.
1: No, měla jsem to sepětí se životem. Já nelituju jedinýho dne a jediný chvilky, protože vlastně takovýhle jako rády, když člověk dostane v těch 17-18 letech, tak se naučí, jako se jim postavit a prostě to mě zůstalo. Já si myslím, že to byla výborná škola. Ale abych to dokončila, takže tím, že jsem vlastně dělala v továrně, tak stejně jsem jako pořád doufala, že až si polepším teda svůj původ, takže půjdu na vysokou, na techniku. Nicméně můj přítel měl přítelkyni, to byla Iva Hercíková, známá spisovatelka, tam měla kamaráda, to byl známý autor Jaroslav Dítl a jednou nás pozvali na večeři. A co jako dělám? Já jsem říkal v továrně a Jaroslav Dítl říká, nechtěla byste dělat v televizi? No tak to víte, to mě jako zaujalo, že bych se mohla jako dostat z té továrny dřív. Takže vlastně jsem začala v televizi dělat jako asistentka scény, asistentka režie, pomocná režie a přitom jsem studovala dálkovou školu, takže takhle nechtě a náhodně jsem se k té profesi dostala. A má to jednu velkou výhodu, že prostě moje ješitnost na tomhle vůbec neujíždí. Já to dělám pro radost, já točím filmy pro lidi a myslím si, že na to na tom znát a jsem v podstatě spokojená.
0: No a navíc, když jste si prošla tolika profesemi v televizi, tak vás nikdo hned tak nevožulí.
1: Právě, že jsem znala to řemeslo a potom jsem dělala taky pomocnou režii u filmu. Takže opravdu vím, kdo je dobrý rekvizitář, kdo je dobrý maskér. Znala jsem herce. Já jsem znala takových herců, znala jsem je osobně. A musím vám říct, že se mi stalo teď, když jsem točila Líbáš jako ďábel, měla jsem tam pomocného režiséra Romana Bartoše, musím jmenovat, a tak, jak on to dělal, to já bych nedokázala. On byl naprosto úžasný. My jsme totiž točili v Maroku, takže my jsme vlastně z Čech si vezli jako poměrně úzký štáb znamená 25 lidí a tam na Maročani, ta servisní organizace, tak ty nám vlastně předhodili nejdřív asi 120 lidí, tak to jsme tvrdě zamítli, no, ale nakonec jich bylo 80. A teď si představte, že vlastně ta složitost jako té komunikace, protože to šlo angličtina, francouzština, arabština, a jak ty věci dát dohromady. A to tak, jak říkám, prostě můj pomocný režisér na posledním filmu byl tak skvělej, že říkám, já bych to nedokázala. No a já jsem tam samozřejmě měla jiný další vynikající spolupracovníky, protože kameru dělal, jistě všichni znají jméno Vladimír Smutný, to je náš nejlepší kameraman. Zvuk Jirka Klenka, střihal to potom Adam Dvořák. Takže vlastně ta parta, kterou jsem tam měla vedle sebe, ta byla úžasná a už když jsme točili v tom Maroku, kde to bylo hrozně náročný, tak jsme jako všichni tušili, že se rodí něco mimořádného a tak jsme prostě v takovém tempu šíleným točili, protože vlastně jsme si vybrali ty lokace. Lokace jsou místa toho natáčení, takže my jsme točili v Marrakeši, ale točili jsme u moře, točili jsme v poušti, točili jsme na odlehlých cestách a vlastně s kameramanem jsme si je vybrali tak, aby byly jako ty záběry co nejkrásnější a tím pádem vlastně jsme nebrali moc ohled na to, jak to produkčně bude složitý zvládnout. A bylo to naplánovaný tak, že vlastně každý den jsme museli dotočit ten program, protože kdyby se nedotočil, tak vlastně byla katastrofa, protože tam nebyly rezervy. Tam jsme nemohli jako skočit, že když prostě něco nedotočíme u moře, takže to, že tam zůstaneme o den díl. To absolutně nešlo, protože byly objednaný hotely, noclehy, herci samozřejmě, přesně nalajnovaný, kdy, jak, kdo, co bude točit. Ale dokonce, i když jsme točili v Marrakeši, tak vlastně něco jiného bylo točit v úzkých uličkách, kam třeba vůbec nemůže zajet auto, žádnej povoz, takže všechny ty věci jako technický materiál, lampy a tak dále, to se vozilo na dvou kolákách. A když jsme točili jinde v Marrakeši, protože tam byl samozřejmě krásný hotel, nebo tam bylo golfové hřiště, to nešlo spojit. To nejde jako, že by se někde něco nedodělalo, a i když je to v Marrakeši, že by se to šlo plno na druhý den. To bylo jako veliký napětí a myslím si, že jsme si všichni, já i štáb se mnou, sáhli na dno, ale že ten výsledek stojí za to a máme z toho všichni radost.
0: No, ale mě jste teď zaskočila, no. Protože já jsem se těšil, že se vás zeptám, jak se jmenuje váš poslední film?
1: Líbáš jako ďábel.
0: A jak to víte?
1: Helejte, diváci mě znají, že v mých filmech je spoustu situací komediálních, že ty věci neříkám prvoplánově. Takže ani ve filmu Líbáš jako Bůh, což byl teda první díl, tam to není použitý, jako že se dva setkají a tedy jeden tomu druhému řekne Líbáš jako Bůh. Líbáš jako Bůh byl konec písničky, kterou si tam píše nějaký puberťák. Teto, poraď mi, vznáším se jak duch, Bůh, Bůh, Bůh, a ona mu poradí, líbáš jako Bůh a má z toho legraci, teda Kamila Magálová v roli Heleny. No a tohle to vlastně použití, to nebudu prozrazovat, protože film teď běží v kinech a to je vlastně úplně v naprosto neskutečný situaci řečený, která tomu vůbec neodpovídá, ale nechci to prozrazovat, ale říká to Jirka Bartoška, který tam hraje s Kamilou Magálovou, s Oldou Kajzerem a s Evou Holubovou. Takže je to prostě v situaci, kterou by nikdo nečekal. Takže vždycky to má nějaký ironický podtext.
0: Takže nezbývá než jít do kina.
1: Nezbývá nic jiného než jít do kina.
0: A nebo si koupit vaši knížku.
1: Aha, no tak já jsem vlastně natočila film a napsala jsem knížku, ale nebyla jsem to já, kdo na to přišel. Prostě mě k tomu jaksi vyprovokovali. A já jsem si říkala, vlastně proč ne. A teď vlastně jsem natočila film Líbáš jako Bůh, napsala jsem knížku a protože tenhle film Líbáš jako ďábel, což je pokračování, ale ten film může existovat zcela samostatně, takže kdyby ho někdo neviděl Líbáš jako Bůh, tak klidně není žádný problém. Ale protože, jak jsem řekla, ten film se odehrává v Maroku, takže to stálo spoustu peněz. A tím pádem vlastně produkce měla hodně velkou práci nějak ty peníze dát dohromady. To znamená, že my jsme to vlastně museli v jedné chvíli o půl roku odložit a já jsem tam najednou měla půl roku ne volno, ale řekněme prostě, že mi tam vybyl nějaký čas. Tak jsem vlastně napsala tu knížku, protože jsem měla napsanou dřív, než jsem začala točit film, ta knížka vyšla o Vánocích a musím teda se pochlubit, že se jí prodalo, ještě nešel film do kina 30 tisíc výtisků, což je hodně, pokud znáte, jak se prodávají knížky.
0: No, marná sláva, jste úspěšná žena.
1: Já dělám práci, která mě baví. Já se prostě do ničeho nenutím. Když něco začnu, tak jsem o tom přesvědčená. Já jsem vlastně nikdy druhý díly netočila s výjimkou Velryby a Polepšovny. Kolikrát mě přemlouvali producenti a herci, abych napsala prostě pokračování S tebou mě baví svět. Ale když tam necítím ten potenciál, tak jsem prostě řekla ne, nebudu to psát a nebyla se mnou řeč. Tohle byl jako trošku jiný případ, protože vlastně Líbáš jako Bůh končí otevřeným koncem a měla jsem tam 4 výborný charaktery, abych pochválila sebe, ale 4 vynikající herce a tahle čtveřice, vlastně jejich příběh nebyl dokončený a vlastně mně se zdálo, že je tam velký potenciál a hlavně všichni se ptali, jak to dopadne. A ptali se mě diváci, jak to bude, jak to dopadne. A tak jsem si řekla, to je zajímavý. A ještě nejzajímavější na tom bylo to, že každý si to nějak jako vysvětloval po svém. Protože jsem tušila, že by si přál, aby se třeba Kamila Magálová vrátila k Bartoškovi a Olda Kaiser k Bohunce, k Evě Holubový, nebo opačně, aby spolu žili podle toho, jak lidi tu situaci sami prožívali. To se mi zdálo tak zajímavé, že jsem si řekla, já vlastně to sama nevím, jak to dopadne. Ale teď vám řeknu největší for toho. Já jsem to psala. Vůbec jsem vlastně pořád nevěděla, že ty postavy mě sami jednaly. A to je takovej důkaz toho, jak je ten materiál živej. Oni sami jednají a vím, že by něco neudělali, vím, co by udělali, samozřejmě mají různý nápady a tak dále. Ale já jsem to pořád nevěděla, jak to dopadne. A teď jsem si jako říkala, že si snad myslím, že vím, jak to dopadne. Ale film byl dokončený, teď jsme měli předpremiéry. No a já jsem upadla, protože byli jsme v Hradci, v Ostravě, v Plzni, v Olomouci. Představte si, že jedna z prvních otázek diváku je vždycky, a jaký bude třetí díl. No tak to jsem už úplně upadla, protože jsem myslela, že jsem to nějak jako vyřešila, ale ono je to asi tak, že i v životě žádné řešení není konečný. A vždycky se nějak vyvíjí a zřejmě diváci mají ty postavy rádi a chtějí vědět, jak to s nimi bude dál.
0: No a vy jste ještě v tom prvním dílu Líbáš jako Bůh měla a režírovala jste dokonce i spisovatele a významného.
1: Ano, vzpomínáte si, tam byl Arnoš Lustig. Já vám musím říct, že já jsem ho tak strašně měla ráda a tak strašně jsem si přála, aby hrál ještě v tomhletom díle, to už se nepovedlo. Ale v knížce je napsaný, protože tu jsem psala dřív, než vlastně se stalo to, že nás opustil. Takže to jsem vlastně i hrozně ráda, protože to je taková jako milá vzpomínka na něj. A když jsme točili, tak tam má Jirka Bartoška jako spisovatel za sebou obraz, kde je Arnoš Lustig. Takže je to taková jako skrytá jako vzpomínka na něj. Byl naprosto, naprosto úžasný.
0: No, člověk plný humoru a s tak těžkým osudem.
1: No, ale víte co? My jsme o tom mluvili a já jsem říkala, Arnošte, jak to děláš? A on říká, člověk nikdy nesmí přestat. Jakmile člověk přestane, tak vypne, ty motory přestanou pracovat a to tady. A on byl tak plný elánu a ještě mi říkal, víš, jako to srdce, ty emoce a to všechno funguje jako za mlada. No to tělo už tak nemůže, ale to je úžasný, to je úžasný a on takovej byl a byla s ním veliká legrace.

0: Teď jsme slyšeli písničku, kterou zpíval Ivan Mládek, a já si tu písničku pamatuju z vašeho filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Ono už je to vlastně dávno, co jste to natočila. To byly vlastně ty vaše počátky.
1: No.
0: Prvně vás diváci zaregistrovali, že je tady osobnost, která něco umí, která najednou dokáže udělat filmy, které potěší, zabaví. I dovedou k uvažování.
1: No, to právě říkáte, představte si, pořád se mi lidi ptají, jak je to možný, že vlastně se jako na to dívají další a další generace a vlastně lidi říkají, jak jsme se na to díváme s dětma, díváme se už s vnoučatama a vždycky, když to běží, tak prostě se na to díváme celá rodina. A já jsem ani sama na to nedovedla odpovědět. Já si myslím, že samozřejmě něco tam je mimo toho příběhu, protože příběh všichni znají. A nedávno mě někdo napsal, že vlastně na první pohled moje filmy vypadají jako, že to je zábavná, příjemná, podívaná, ale že mají slupky a že je to jako cibule a čím více člověk na to dívá, tak tam najde prostě vlastně otázky o život. Já si myslím, že když nebudu počítat S tebou mě baví svět, vlastně bylo to ve Velrybě, bylo to v Líbáš jako Bůh, prostě vždycky já jsem ve svých scénářích řešila problémy vlastně té generace, kterou jsem právě prožívala, takže když jsem byla mladší, že jo, nebo mladá, tak jsem psala o baletce ženě, která prostě má problémy se svým synem osmiletým, protože ten chce tatínka a ona na něj nemá na kluka čas, tak to byl můj příběh. Já jsem dělala v televizi, já jsem prostě neměla čas, byla jsem rozvedená, takže jde jenom o to, že jako vytvoříte fabulaci, ale ty pocity, ty jsou zažitý. A stejně tak jako teď řeknu teda ve zralým věku, řeknu to hodně, tak prostě zase píšu o lidech v mém věku, protože samozřejmě jim rozumím a když bych to měla srovnat, tak vám musím říct, že prostě ten zralý člověk je daleko zajímavější. Ty lidi mají život za sebou, ty mají svůj názor, ty prostě jako jsou daleko bohatší. Já nevím, proč se lidi tak bojí stáří.
0: Asi i proto, že budou bohatší, ale jenom na duchu.
1: No tak to je vtipný. No tak někdo taky není ani na tom duchu bohatší, ale to je právě o tom, jak přistupuje k životu a jestli se snaží si z toho života vidět to v té lepší stránce. Znáte to, je půl sklenice, někdo říká, je poloprázdná, ten druhý řekne, je poloplná.
0: A jaká je podle vás?
1: Ta sklenice?
0: No.
1: Určitě poloplná. Já jsem tohle zažila doma, protože můj otec byl naprosto jako stoprocentní optimista a moje matka byla stoprocentní pesimistka. Prostě na jednu věc oba dva se dívali úplně rozdílným způsobem. Můj táta třeba v 50. letech, to byly tenkrát procesy Slánskýho a de facto bych řekla, aby uniknul tomu, tak se přihlásil do dolu. Tak on by tam by musel jít taky, ale udělat ten krok o týden dřív. A teď já najednou slyším, jako pláč, máma pláče v kuchyni a ty jsme byli se sestrou vyděšený, co se stalo. A on otevřel dveře a řekl s úsměvem, holky, já jsem horník, kdo je víc? On si nestěžoval. On dělal v dolech a ne jako tak já se tady to nějak odbydu. Ne, on tam prostě udělal partu, která měla nějaký výsledky vražení. My jsme tam jezdili na prázdniny, on nás byl schopen přesvědčit, že prázdniny v Ostravě, teda respektive v Karviní, v Boudě, v Dřeváku, kde se chlapi rvali a tekla krev, že to je největší dobrodružství, který můžeme zažít. A já jsem na to koukala jak blázen, jo, máma vždycky brečela, tohle je možný, tohle. No a vidíte?
0: A potom, no, když vy máte filmy ověšené scénama, ale váš tatínek potom učil na ekonomické škole v Klatovech a mě teď vyprávěla jedna paní z Klatov, paní Marie, že měli staras 50 let po maturitě a jak tam na vašeho tatínka vzpomínali. A to nevěděla, že já vás znám vím. Že jste dcera toho pana profesora. To mi vykládala jako značením. Takže to je taky vlastně titul, i když není zarámován.
1: Ne, ono je to tak, že ten táta, když potom jako vlastně dělal v těch dolech, dostal infarkt první, že jo, tak vlastně potom směl jít učit mimo Prahu ekonomiku na ekonomickou školu. A teď to bylo v té jeho povaze, že on prostě vždycky musel jako něco dokázat, ale on to dělal jako ne proto, že by dostal potom nějakou cenu nebo nějaký, že by to měl nějaký finanční efekt, ale to bylo v něm. Tehdy se právě jezdilo na chmel a byly takový jako ty brigády a on tam byl dost let potom jako v tom. A takže to nebylo jako, že v jedné třídě by byly šikovný ty žákyně. Ale oni vyhrávali vždycky soutěž ve sběru na chmelu.
0: Já si to pamatuju, no. My jsme trhali chmel, no. A Klatovi byli vzorem, protože každý rok vyhráli, jak to dělali, nevím.
1: No, protože táta vynalez nějakou metodu zdrhování. A teď zblbnul jako ty holky, že jo, ty studentky, a teď prostě soutěžili. A o to, víte co, to je v tom, jako režisér taky musí umět jako strhnout ty lidi. To je jedno, jestli prostě češete chmel, anebo vlastně jim řeknete, tohle musíme dokázat, máme na to málo času, ale musíme. Prostě jde o to, mít takový jako náboj. No a ten táta v tomhle tom byl jako úžasný a já teda jako vím, že na něj vzpomínají.
0: A to je asi nejvíc, no. Co člověk může v životě dosáhnout, když i po létech na něj lidi vzpomínají a v dobrém.
1: V dobrém.

0: Teď tam zaspívala Lucie Bílá písničku z vašeho filmu Líbáš jako Bůh, ale paní Poledňáková, já jsem s vámi telefonoval, když jste psala nebo začala psát ten váš zatím poslední film. A mě to tak fascinuje, že nebylo nic, jenom váš nápad a najednou je knížka, najednou je film, najednou o tom lidé povídají, lidé se tím baví, no. Těší je to. No to je úžasné. To je jak když vznikl svět, vzniklo je něco.
1: Helejte, je to tak, že jak jsem říkala, já dělám věci, které mě baví a asi mám nějakou takovou vytrénovanou pozornost na některé situace. Takže kromě toho, že herci samozřejmě si přáli, aby byl druhý díl a těšili se na to. A já si vzpomínám, jak když jsme dělali postsynchrony na Líbáš jako Bůh, tak přišel Oldřich Kaiser a říká, hele, tady ti něco přečtu z novin. Ale vůbec to nebylo myšlený, že bych to mohla nějak použít, ale přišlo mu to docela zábavný. Říkal, hele, poslouchej, unesli dva Číňany a dali čínský vládě ultimátum. Buď dostanou $1,000,000, anebo je zabijou. A čínská vláda řekla, že jim nedá ani dolar těm únosům, to bylo v Jemenu, a tě klidně zabijou. Já jsem říkal, zabili je? A on říká, no, nezabili, oni jenom potřebovali peníze na dostavbu silnice, tak je potom pustili, jo. A mně se to zdálo, že je to takový jako podobný humor, který mám ráda, jako, ale to je taky ze života, že prostě přijde ten zloděj, vytáhne pistoli, namíří na pokladní v bance a řekne peníze, nebo vás střelím. A ona řekne, já žádný nemám. A on řekne, tak promiňte a odejde, jo. Takže prostě tohle to byl jeden takovej nástřel, co se mně zdálo jako docela dobrý. No a potom jsem měla samozřejmě jako svoje zážitky, které jsem ještě nikde nenapsala, ale jak říkám, hlavně jsem tam měla 4 skvostný herce, 4 perfektní postavy, každý úplně jiný spisovatel, který ho hraje Jirka Bartoška, to je takovej člověk, který se na všechny maléry umí dívat z nadhledu, který se tím baví. A vlastně Olda Kreiser v roli toho doktora, ten tam má jako neuvěřitelný jako partie, co musí všechno udělat. A pořád je mezi těma dvěma ženskýma, mezi svojí bývalou manželkou a profesorkou francouzštiny Helenkou, kterou pozve do Maroka, protože to má být taková jako předsvadební cesta, jako líbánky, a že to dopadne v komedii úplně jinak, je naprosto jasný. Tam bylo jako hodně materiálu, z čeho psát, a musím vám říct, že jsem tolik škrtala, když jsem psala, a tolik fóru jsem zahodila. Já teda to vždycky dělám tak, že neodejdu od toho scénáře, dokud si nemyslím, že je to v pořádku, ale prostě stejně jsem velmi pečlivě škrtala, vybírala jenom věci, aby tam zůstaly ty.
0: A jste ovlivněná tím, že to budete potom natáčet, že dejme tomu tam obrovská scéna, bouračka, plameny, no. Auto se kutálí ze svahu a si myslíte, ježiš, jak pa to budu točit.
1: No, tak
0: raději,
1: ne,
0: ať si sednou a vzpomínají, jak nabourali.
1: No právě to, že vlastně člověk není, když píšu, jsem autor a nedávám si zábrany. Ale potom, když to režíruju, tak si říkám, ježišmarja, kdo tohle vymyslel. To jste narazil na jednu docela důležitou věc, protože já jsem to napsala, samozřejmě Líbáš jako Bůh byl velmi úspěšný film, měl přes 900 tisíc diváků, hit, nejnavštěvovanější film roku a tak dále. Takže bych očekávala, že když přinesu producentovi scénář, tak se bude radovat. No ne, Honza Bradáč vomdlel, jo. Protože když si přečte to Maroko, že 60%, a já jsem před chvilkou prozradila, proč to má svůj význam, nejen, že teda odjíždí na nějaký líbánky, ale hlavně se chtějí zbavit těch dotěrných svých bývalých partnerů a ty rodiny, která pořád jim do toho mluví a tak dále. Takže já se nedivím, že vomdlel, protože samozřejmě Maroko znamená náklady navíc na ubytování, na cestu, letenky pro lidi, ale taky hlavně cokoliv se stane při natáčení, jakože se stane, tak doma to vyřešíte. Ale když jste v zahraničí, tak jak jsem srovnávala tady, jakože prostě ta režie, že to je taková jako souběžná dálnice, která má 8 pruhů, tak tam, ale když se něco stane, najde bouračka nebo jedna z těch složek jako vypoví, tak je katastrofa, protože to nemáte jak nahradit. To natáčení v tom zahraničí bylo hodně, hodně náročný a riskantní.
0: No ale vy jste hodně filmů natočila s dětmi.
1: No právě.
0: A to musí být ještě riskantnější než celé Maroko.
1: No to máte pravdu. No to máte úplnou pravdu. Samozřejmě, že dítě na place, tak aby bylo dobrý, přirozený, tak zaprvé u mě nesmí znát text, ale hlavně já musím být v té náladě, jako to, co budeme točit, protože to malé dítě jako to přijímá ode mě. Takže to je samozřejmě strašlivě obtížný, to dítě vám kdykoliv může říct, že už nechce. Takže to riziko, že se něco nedotočí, máte pravdu, s dětma horší než Maroko.
0: No, ale ty filmy vaše s Tomášem Holým, ty byly tak úspěšné. A já vzpomínám, jak jsem byl na besedě s Tomášem Holým, ve Vrchlabí to bylo. Tam měl dotaz z publika, čím chce jednou v životě být. A on odpověděl gynekologem. A měl obrovský úspěch, obrovský potles, ale chudák asi ani nevěděl, o co jde, někdo o tom.
1: Ne, on to asi věděl, protože on prostě si i z toho dělal legraci, nebo ho možná někdo navedl, jestli Franta Němec, nebo to nevím. V Brně bývalo takový ocenění krokodýl jako nejlepší herci a on tam
0: jako
1: byl pozvaný.
0: No,
1: jako TT, tak to býval krokodýl a od tam tenkrát jako Jana Prajzová, i Franta, i on, že dostali cenu. A potom tam samozřejmě byl nějaký večírek a ty soudružky takový prostě v těch nabíraných šatičkách a tak prostě se kolem něj slítli a teď Tomáši sem a Tomáši tam a tohleto a čím bys chtěl bejt a on řekl sexologem a oni vážně málem omdleli, protože to bylo tenkrát jako neslušný
0: ano,
1: slovo.
0: Tenkrát, ano, a čím chcete vybít? To byla režisérkou, spisovatelkou, dělnicí.
1: Já vám řeknu, že jsem nějak docela bych řekla spokojená s tím, jak se ten život mě utvářel. Je pravda, že jsem jako bývala aktivní, protože kdybych si řekla, tak to zahodím, tak bych se nikam nedostala, ale právě jako překonávat ty překážky a ten jako vzdor a prostě to člověku dodává sílu. Já si myslím, že důležitý je to nevzdat. Jo, a ještě teď mě napadá právě tady v tom Líbáš jako ďábel, Jirka Bartoška jako spisovatel, tam má autogremiádu a je tam nějaký dotaz od těch účastníků té autogremiády a ona jednu takovou otázku odpovídá, no, víte, život je možný si protrpět, ale protože žádný jiný než ten svůj vlastní život nemáme, tak je lepší brát ho jako zábavu a pěkně si ho vychutnat. A to já si myslím, že to je můj takové jako moje motto, protože samozřejmě i v tom filmu, i v životě člověk zažije spoustu průšvihů, že není to žádná, jakože si myslíte, že najednou už to bude dobrý. Není, furt jsou nějaký úskalí, překážky. Ale na stejnou věc se opravdu můžete dívat různým úhlem pohledu. Ostatně komedie, tragédie s odstupem, že jo?
0: Ono, kdyby nebylo chvíli smutno, nemohlo by být veselo.
1: Ano, přesně tak.
0: A já mám takové rčení, a to jsem si sám vymyslel, že člověk nemůže být veselý, dokud není mrtvý. Až nikdy neví, co ještě čeká.
1: Já si myslím, že ne. Musíte být veselý, ale nesmí to být taková ta naivní představa, že to bude trvat pořád.
0: Štěstí si člověk, když ho prožívá, neuvědomuje. To až zpětně vzpomíná, jo, tehdy jsem byl šťastný.
1: Není to jednoduchý, ale já se snažím si vlastně říkat, hele, co ti teď chybí, co ti teď chybí, kdy teď je to dobrý. Tak na co si člověk stěžuje? Ten pocit, já si aktivně vyvolávám, když je to fajn, když je to fajn.
0: Máte svatou pravdu, takže povídání s filmovou režisérkou, s paní Marií Poledňákovou, bychom mohli zakončit zvoláním. Víme, že to nestojí za nic, ale víme, že by to všechno taky mohlo být ještě horší.
1: Horší, přesně tak.
0: Takže člověk si musí vážit toho, co je.
1: Všechno je to relativní a opravdu ten život je těžký. Já kdybych ho neměla těžký, tak nemůžu psát veselohry. Ale je to za jedny peníze, jestli se dokážete i na sebe a na věci kolem sebe podívat jako s nadhledem a s humorem.
0: Paní Poledňáková, já vám moc děkuji za návštěvu, loučím se s vámi a odcházím, abych se na sebe mohl dívat z nadhledu a s úsměvem.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: S paní Marií Poledňákovou i s posluchači Dvojky Českého rozhlasu se loučí Vladimír Bernášek. Naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 90. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Okay.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný čtvrtek 10. září. Schválně. Jaký film se vám vybaví, když se řekne Hynek Bočan? Nejčastěji diváci zmiňují pohádku S čerty nejsou žerty. Pro někoho je ale srdcovkou třeba i seriál Záhada hlavolamu anebo pozdější Zdivočelá země. Příběh Hynka Bočana, jeho filmů a seriálu je ale mnohem barvitější. Během života se musel vyrovnat s mnohými zákazy a omezeními a mimo jiné i o tom vypráví nedávný dokument České televize, který můžete aktuálně vidět i v internetovém vysílání. A já jsem velmi rád, že si pan režisér našel čas i na naše vysílání a už za chvíli si tak na Pohodě budeme povídat. Do té doby zaspívají Hana a Petr Ulrichovi a také semaforská dvojice Jiří Jelínek a Eva Pilarová a s nimi tím pádem i legendární Louis Armstrong neboli Sečmou. Tak dobré ráno.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Možná i vy jste minulý týden zahlédli na ČT Art dokument věnovaný jednomu z našich vůbec nejznámějších režisérů. Film se jmenuje jednoduše Bočan a mě navnadil, abych zkusil pana Hynka Bočana požádat, aby se opět po čase stal součástí našeho vysílání. Všechno se zadařilo a já tak pana režiséra zdravím. Dobré ráno.
2: Já také zdravím, dobrý den.
1: Když už jsem tedy začal tím dokumentem, ten asi vznikl už před nějakým časem, soudě podle toho, že tam mažete se svou manželkou vánoční cukroví.
2: Ano, je to tak, on ten dokument vznikal vlastně poměrně dlouhou dobu, to natáčel se celý rok, takže vlastně opravdu tam byly v tom i ty Vánoce.
1: A jaké to je sledovat dokument o sobě?
2: No, víte co, já jsem nikdy neměl rád své vlastní premiéry. Vždycky to pro mě trošku bylo trápení, protože já nejsem ten typ, co je vždycky absolutně spokojen se svou prací. Já vždycky mám pocit, že něco malinko mohlo být přece jenom trošku ještě lepší nebo tak. Takže i tady do té premiéry jsem šel s takovým ostychem nebo lehce nervózní. Ale musím poctivě říct, že jsem byl vlastně spokojený.
1: Takže v průběhu natáčení nemluvil jste třeba kolegům do práce?
2: To vůbec ne, to ani omylem, to bych si nedovolil. A já si myslím, že když člověk, která slouží jako předmět a ne jako ten člověk za tou kamerou, tak musí být vstřícný, ale musí být prostě jaksi naslouchat pečlivě slovům režiséra. Aspoň já jsem to od svých herců vždycky vyžadoval.
1: Já když jsem to sledoval, tak za mě to vyznění bylo takové lehce melancholické, zádumčivé. Někde jsem se i dočetl, že vám vlastně tvůrci mnoho dopředu neřekli, když vás vzali na místa, kde jste točil některé ze svých filmů.
2: No jo, ale to bylo to, co pro mě bylo naprosto skvělé. My jsme nic neskoušeli. Já jsem nikdy nevěděl,

0: co řeknout, co mám udělat. Nevěděl jsem ty otázky a já si myslím, že tím to dostalo takový charakter pravdy. Protože ode mě je to naprosto upřímný všechno, co tam říkám. A pokud se zdá, že je to lehce melancholický, no, když je někomu 88, tak si snad může dovolit jako trošku malinko vzpomínek, třeba když mu bylo 50, tak něco bylo i takový jako radostnější, no. Ale já si nestěžuju, to ne, pozor, to bych nerad, jako by to vyznělo, jako že si stěžuju, to ne.
1: Já jsem zase nechtěl, aby to vyznělo nějak neuctivě, ale ono, když se řekne Hynek Bočan, tak většině diváků se vybaví rozverná pohádka s čerty nejsou žerty. Ještě mě napadá, je něco, co se do toho dokumentu nedostalo a říkáte si, že to tam třeba ještě mohlo být?
0: Ano, je. Trošku mi tam chybí Svatební cesta do Jilí, což je můj takový jako oblíbený film a myslím si, že je to film s dovolením, jestli si to můžu říct, tak je obecně oblíben. No a ještě mi tam chybí Bumerang, což já se považuji za svůj jako velmi slušný film, velmi dobrý. Ale to je jako když jsem točil Záhadu hlavolomu, a Jestřáb, pardon, Jaroslav Foglar, jako říkal, to je škoda, že se tam nevyšlo to bratrstvo kočičí pracky. No, někdy to nejde, no, nevejde se.
1: Pane režisére, pojďme ještě bleskově od dokumentu k tomu, co děláte teď. Už se tedy považujete za čistě penzionovaného režiséra?
0: To ano, to jako, co se týká režie, tak určitě. Ale jinak mám práce dost, já si nestěžuju.
1: No a jdete třeba někdy na nějaký film nebo pustíte si nějaký v televizi?
0: No samozřejmě, já jsem televizní narkoman, tak já televizi sleduju hodně. Mám trošku problém. Já když jdu do kina, tak se snažím spíš do nějakého menšího kina, kde je méně lidí. Jo. Ale co se týká televize, tak poctivě sleduju všechno.
1: No a kdybyste měl vypíchnout třeba jednu nějakou věc, která se vám v poslední době líbila?
0: Já se musím přiznat, že mě se v poslední době vlastně líbí, nechci říct, že víc, ale hlavně se mi líbí a sleduju hlavně dokumenty jako takové. Samozřejmě pokud dokumenty o přírodě, ale třeba o architektuře a prostě je to zvláštní, že celý život jsem dělal hranou tvorbu, vím o sobě, že dokumenty vlastně neumím, jakože bych je točil, na to bych si nikdy netroufal, ale o to víc oceňuju, když se ten dokument jako povede, protože hledám pravdu, pořád hledám pravdu v tom žánru. A ten dokument samozřejmě k té pravdě má asi přeci jenom nejblíž. Je tam možná méně licence, ale více té pravdivosti.
1: Říká náš dnešní pohodář a také aktér nedávného dokumentu Hynek Bočan. My moc děkujeme za váš čas, ať se daří a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji moc a zdravím všechny posluchače. Mějte se moc hezky.
2: Každý

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda a teď se v našem vysílání vypravíme do minulosti. Datum v kalendáři sice zůstane stejné, tedy 10. září, ale letopočet posuneme do roku 1846, tedy přesně o 180 let zpět. Je to den, kdy americký inženýr a vynálezce Elias Howe zaregistroval svůj důležitý patent na šicí stroj s člunkem, podavačem a uchem na hrotu jehly. Jinými slovy, vznikl mechanický šicí stroj velmi podobný tomu šlapacímu, který měli doma naše babičky, maminky a dost možná ho máte doma i vy. Zajímavé je, že i když se tyhle stroje dostaly do celého světa, spojujeme si je s úplně jiným jménem, a sice se jménem Isaaca Singera. Je to proto, že Howe, byť zdatný vynálezce, byl zároveň velmi neúspěšným obchodníkem. Se svým šikovným, ale velmi drahým strojem se mu nedařilo prorazit. Když neuspěl ve Spojených státech, zkusil to ještě v Anglii. Ani tam se mu ale nevedlo a rychle se dostal do dluhů. Na uvolněné místo tak vstupuje příležitostný vynálezce a mimo jiné i kočovný herec Singer. Zvládl šicí stroj výrobně zjednodušit, ale bylo mu jasné, že i tak bude pro většinu domácností stále velmi drahý. Proto přišel s nápadem prodeje na splátky. Úspěch se dostavil velmi rychle. Singerovka se během několika let stala synonymem pro šicí stroj samotný a také splátkový prodej se v Americe stal běžným způsobem nákupu. Když se pak v roce 1849 Howe dozvěděl, že nějaký Singer velmi úspěšně prodává stroje nápadně připomínající jeho původní patent, okamžitě se do státu vrátil a podal žalobu. Ta prokázala, že jeho vynález Singer skutečně z velké části okopíroval. Výsledek soudu byl ale nakonec přijatelný pro obě strany. Šikovný obchodník Singer mohl dál vyrábět a prodávat, Howe pak dostával podíl z každého prodaného kusu. A v průběhu času se nakonec z protivníků stali obchodní partneři. Pokud tedy taky máte doma Singerovku, svým způsobem ji dnes můžete popřát k 180. narozeninám.
1: Pohodové ráno a Václav

0: Včera nám dorazilo slibované ochlazení a zdá se, že příjemné, ale přeci jen už docela svěží teploty nás čekají i dnes.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tu předpověď pro nás bude mít i tentokrát Táňa Míková. Dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, že dnes trošičku někde i podmračené ráno. Pršet sice už přestalo, ale mraku je ještě často hodně. Mezi nimi ale taky prosvítá slunce, takže to bude takový komplikovaný den z hlediska střídání oblačnosti. Oblačnost se může objevovat často, ale přechodně bude i polojasné nebe, to už je tak půlka oblohy opravdu modrá. No a tím pádem můžeme počítat s tím, že dnešní den bude daleko proměnlivější než včerejší. Musím ale říct, že pokud jde o ty teploty, tak ty se sníží hlavně v té východní polovině nebo ve východních dvou třetinách země, kde včera ještě měly teploty 25, 30, dokonce i 32 na jižní Moravě. Dnes tedy budeme mít maximální teploty všude už jenom 16 až 21 stupeň Celsia. Je ale pravda, že pro západ země to není žádné překvapení, protože tam už těch 17, 18 odpoledne měli i včera. No a kdo se chystá do hor, toho musím varovat, protože tam se dnešní nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat někde kolem 13 stupňů. No a to už je na opravdovou bundu, myslím si, protože to není na svetřík. Když se dívám na vítr, tak ten by moc koukat neměl. Ráno bude většinou jenom slabý, přes den potom mírný, tak do 22 km za hodinu. Na večer ale bude slábnout a zase se bude měnit na proměnlivý a docela slabonký. Jestli se někdo ptá na srážky, tak ty už dnes moc nečekáme. Pokud se vyskytnou, asi to nebude úplně v nížinách, spíš někde na horách. No a budou úplně nepatrné úhrny, tak 1 litr vody na metr čtvereční, pokud vůbec. Prostě pokud se vyskytne přeháňka, bude to jen pár kapek.
0: Táňo, já když vás takhle poslouchám, už jsem trošku zmatený vlastně po těch různých extrémních dnech a týdnech. Tohle by mohl být vlastně docela zářijový normál.
2: Je to pravda. My se teď pohybujeme na hodnotách, které v září by byly celkem způsobné a patřily by do normálního klimatického průběhu našeho středoevropského září.
0: Tak ať nám to normální a přitom příjemné počasí ještě chvíli vydrží. Za předpověď děkujeme Táně Míkové a zase brzy naslyšenou.
2: Já se na to těším. Přeju všem příjemné dny.

0: Marie Rotrová dospívala a v našem vysílání ji teď vystřídá další stálice, a sice Eva Bucharová. Zpívat nebude, ale poví nám o kapradině s názvem Osladič obecný. Té se daří všude, kde je dostatečně vlhko. Může nejen hezky doplnit vaší zahradu, ale také pomoci s různými neduhy.
1: Osladič obecný může dorůst i do půl metru. Lístky má na rozdíl od známějších kapradin zakulacené, ne špičaté. Má rád vlhko, krásně zaplní prázdná místa vaší zahrady, třeba někde pod stromy a vyššími keři, u kamenných zdí, v mezerách mezi kameny, na pařezech nebo na mechem pokrytých sutích. Nevzhledná místa zakryje a zkrášlí. Na jaře je dobré poškozené listy téhle mrazuvzdorné rostliny odstranit. Narostou mu krásné nové. Když je velké sucho, svine lístky jako obranu před nadměrným vysycháním. Zahradníci ho dobře znají, oddenky totiž používají do substrátu pro orchideje. Stálozelená kapradina Osladič obecný dostal název podle svého nasládlého oddenku. Lidoví léčitelé používají oddenek při léčbě žlučníku a zácpy. V čerstvém oddenku jsou slizy a saponiny, které taky odhlňují, usnadňují vykašlávání. A ještě, hořkosladký oddenek se využívá při výrobě cukrovinek, třeba nugátu.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

Na Pohodě se dnes ještě budeme věnovat dopisům o lze. To je soubor víc než 170 dopisů, které v letech 1979 až 1983 psal disident Václav Havel z vězení své ženě. Jejich originály u příležitosti blížícího se výročí nedožitých 90 dramatika a bývalého prezidenta teď vystavují v Památníku národního písemnictví v Praze. A my se tam vydáme s mikrofonem už po písničce.

0: Dokument, filozofické zamýšlení i psychologický vhled do člověka. Tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi léty 1979 a 1983. Originály teď vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat, a museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: Je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Musím říct, že jestli některý měsíc patří k mým vyloženě oblíbeným, je to právě září. Pořád příjemné teploty, obvykle, ale už žádné extrémy a hlavně ty barvy. Stromy a krajina se nám pomalu začínají proměňovat a třeba východy slunce v mlze bývají vyloženě kouzelné. Tak snad nás čeká skutečně hezký podzim a kdyby snad nějaký ten den nelákal k vycházkám, pořád je tu naše vysílání, které vám zpříjemní jakoukoliv část dne. To dopoledne bude i tentokrát ve znamení tandemu Jana Rosáka, dnes s režisérem Stanislavem Mošou. Po desáté se pak v cyklu Tisíc příběhů vydáme za příběhem historického skla v Novém Boru a po 11. hodině nás kolotočem provede kolegyně Jana Chládková. A mezi tím samozřejmě spousta příjemných písniček, u kterých se hezky vzpomíná a let, kterou si možná i zaspíváte. Jako třeba hned tu další. Tak ať se vám to i dnes pěkně poslouchá a Václav Kuba se bude těšit zase brzy. Naslyšenou!

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host a spolujezdec má jako režisér na kontě víc než 120 inscenací, a to nejenom u nás, a je dokonce pro mnohé prvním mužem muzikálu v zemi. Má taky spoustu ocenění, a to i zahraničních, je to prostě úspěšný muž. A jestli se ptáte, čím to, že jsem ho na Tandem pozval až dnes, tak je to jinak, je prostě neskutečně zaměstnaný. Na Tandemu tedy konečně vítám režiséra a ředitele Městského divadla Brno Stanislava Bošu. Ahoj, Stando.
3: Ahoj, hezký den přeju, a to je dobře, že jsme v rádiu, protože by všichni viděli, kdyby to bylo v telce, jak se červenám.
2: Nemáš proč. Říká se, myslím, že oprávněně, že brněnská muzikálová scéna je místem, kde se rodí původní tuzemská tvorba. A čím to, že právě v Brně? I o tom si dneska s mým hostem popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Vím o Standovi Mošovi dost, ale tohleto jsem opravdu nevěděl, že jsi se narodil v Nové Míčíně.
3: To byla taková historka, já jsem si sice narodil...
2: To byla náhoda.
3: Byla.
2: Jo, vážně. Jo.
3: Protože táta byl mlynář a nastoupil po válce do mlýnu v Odrách. Tam prostě se potkali s maminkou a když mě maminka čekala, tak v Odrách nebyl kdo z toho i pomoct, tak ji odvezli do toho Nového Jičína.
2: Takže vážně náhoda.
3: A no. Já jsem tam vážně v tom městě byl párkrát, je tam krásný divadlo, my jsme tam hostovali, jezdíme tam rádi. Ale když mi ještě nebyl ani rok, tak rodiče z těch Oder odešli, protože ty mlýny tenkrát v 50. letech, že jo, k čemu malý mlýn, když bude velký mlýn, k čemu malá elektrárna, když musí být velká elektrárna.
2: Když se rozhorávali, že jo, meze.
3: Tak se ty mlýny prostě zrušily a naši se odstěhovali na Valašsko, kde jsem vyrůstal skoro na samotě, v lesích, takže to je taková doba, na kterou já si hrozně rád vzpomínám, byť jsem překvapený, že si vzpomínám tak daleko.
2: To je zajímavý. A jak to, že nejsi mlynář, člověče? Ty se nepotatil, nezhlídnul se s tatínkovi povolání?
3: Táta byl mlynářem jenom proto, že končil tu základní školu v době německé okupace a přišel nějaký Führerův pohlavár, který rozděloval ty kluky, co kdo z nich bude dělat. Táta je malého vzrůstu. A protože byl poslední v řadě, tak tenhle ten oficír se ho zeptal především, a co bys chtěl dělat ty, jako chtěl projevit určitý demokratický vztah. A táta mu říká, že řezník. A on říká, králíky nezabijíme, mlynář. A potom šel tou řadou a ukazoval na dalšího truhlář a zedník. A takhle to rozdělil a prostě nebylo proč si vybírat.
2: No ale jak je to u tebe? Jaký jsi měl ty touhy, když teda ne mlynář?
3: Když jsem byl hrozně malej a to už jsme se přestěhovali do Ostravy, tak dejme tomu, že mi bylo 6, tak mě máma vzala do Loutkového divadla. A tam jsem viděl, dneska si jenom pamatuju toho krále s tím trůnem a krásným kostýmu. Byť to byla loutka, tak mi to fascinovalo, protože se někde zhaslo, tenkrát ještě nebylo tolik televizí, že člověk nebyl okouzlován jinými chladnými médii. Tak nějak to ve mně asi dráplo do srdce nějakým tím drápem ostnem divadelním, ale pravda je ta, že jsem nechtěl být hnedka v divadle. Že za to, že tam nakonec jsem, tak může pan Horníček. Ale to se stalo až později, protože jsem se připravoval na to být sochař. Chodil jsem asi od 10 let do lidové školy umění, tam jsme nejdřív kreslili, že dělali takový ty primární řemesla. A když už potom mě táhlo na těch 15, tak se mi pan profesor Stipa ptá, a tak jako co budeš dělat, ty zrovna jsme překreslovali nějakou antickou sochu. A já říkám, sochař. A

0: listopadu, jmenuje se Jirka Josek, to krásně přeložil. Probuzení jara, ono se to uvádělo, před 116 lety napsal Frank Wedekind drama Procitnutí jara. Hrálo se to všude, byla to skandální hra. V roce 2006 na Broadway právě jsem to viděl těsně po premiéře. Jsem byl uhranut tímhletím muzikálem a na ten konkurs k nám do Brna přišlo na takových 300 lidí a to tam je převaha dětí, které by měly vypadat na 14, na 16 let. A právě proto v tom je ta moje radost a v tom je ta moje svoboda, že si opravdu můžu vybírat. A do těch projektů mezinárodních, které dělá to naše divadlo, protože ročně jezdíme po Evropě, uděláme takových 150 až 200 představení v různých místech Evropy, tak nejezdíme jenom s naším divadlem, ale vybírám si ty lidi na konkurzech od Vídně přes Hamburg až po Londýn a New York. V tom New Yorku je to právě úžasný v tom, že za jeden den jich přijde 300 a holky mají dovoleno zpívat 12 nejlepších taktů, co umí, a kluci 8. Oni přijdou, představí se, zaspívají kluci 8 taktů, já řeknu thank you for coming a jsou pryč. Já jsem si myslel, že to nejde, ale člověk se to naučí rychle rozpoznávat a ta jejich úroveň je taková, že v vedlejším studiu běží další konkurs, oni to takhle tak obíhají. V Londýně mi říkali, že 4% všech absolventů se nikdy vůbec dostanou k divadlu a z těch 4%, jenom 4% se tím živí. Takže prostě ten výběr je úžasný. A to Brno, kde se to koncentruje, prostě má to štěstí, že já těch lidí dobrých mám opravdu hodně.
1: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Jak to tak přišlo, Stando, že si jsme opustili tu tvoji kariéru vlastně v té chvíli, kdy jsi nastoupil jako na JAMU, ano, teď v tom našem povídání. Jak tomu přišlo, že si kromě toho režírování, který si vystudoval, že si se pustil i do toho ředitelování?
1: Tak to bylo asi tím, že jsem tak nejvíc na konci těch 80. let řval, jak to dělají blbě. A potom, když bylo po té revoluci, tak mi nabídli šéfování, protože tam asi nikdo jiný nebyl, komu by se to dalo nabídnout. Já jsem si říkal, dobře, jak to ráhno toho převozníka nebo bydlo vezmu na nějaký ten rok, dejme tomu rok, dva. Měl jsem tenkrát hodně práce po Evropě. A tak chvilku teda jako prostě toho převozníka tomu divadlu udělám, protože jsem ho měl rád, vyrostl jsem v něm, měl jsem tam spoustu přátel. A nějak mi zůstalo, protože je to prostě 19 let a dělám to dál.
0: A kromě jiného si to divadlo v podstatě tak, jak si přebudoval.
1: Ono, bez toho, že bych vlastně to chtěl srovnávat s něčím, ale myslím si, že v divadle jsou především divadelníci, že když se to sortíruje potom, jako že ten je dramaturg, tenhle ten něco píše, tenhle ten režíruje, tenhle hraje, tak já de facto ta řemesla dělal podobně, Shakespeare dělal je Catull, dělal je Molière. Prostě byli to divadelníci a dělali pro to divadlo všechno, aby to divadlo existovalo.
0: To se zařadil do hezkých společností. Mimo děk.
1: Nechci srovnávat nesrovnatelné, protože ty podmínky dneska jsou prostě jinde a jinak a vznikla spousta řemesel, která jakoby jsou vlastně pro výkon toho živého umění zbytná. Jo? Já se nechci pouštět do divadelních kritiků, ale když koukám, že do ročníku na Brněnské univerzitě nastupuje 60 lidí, kteří budou studovat divadelní vědu, tak já si říkám, no tedy, to budeme jako prostě opravdu chytrý v tom divadle jednou a já nechci se do toho podotýkám trefovat, ať každý studuje, co chce. Podařilo se nám, a musím říct, že to bylo především díky tomu, že jsme dělali původní věci u nás v Brně, že k nám začali chodit lidi opravdu spontánně a rádi. Ne za muzikálem, jak se tomu někdy říká, ale za soudobým hudebním divadlem. Ať už to byl Zdeněk Merta, který napsal spoustu krásných věcí pro naše divadlo, nebo Petr Ulrich, nebo Miloš Štědroň s Milanem Uhdem, celá řádka autorů. Na rozdíl prostě od třeba francouzské kultury, kde ministerstvo kultury musí dávat obrovský prachy proti takzvané amerikanizaci jejich francouzské národní kultury, tak v Čechách se prostě na prvním místě čtou čeští spisovatelé, chodí se na české filmy a do divadla se taky chodí na věci, které nejsou tolikrát opakovanými kusy a najednou se ukázalo na konci těch 90. let, že potřebujeme vlastně se nadýchnout i do jiného prostoru a domluvilo se, což byl zázrak, město Brno se státem a město Brno zvelebilo okolí toho divadla a stát tam postavil novou divadelní budovu, která už shodou okolností 2. října to bude 5 let, co funguje a za tu dobu jsme udělali v tom novém divadle, hrajeme pořády v tom starým, 30 premiér, z nich 22 nebylo nikde v Čechách k vidění. V tom je taky trošku ta naše svoboda, že si opravdu můžeme vybrat, co chceme. A dneska ty naše produkční v uvozovkách schopnosti jsou takové, že dostaneme práva na kterýkoliv muzikál, který kde byl napsaný, že ti lidé z New Yorku, z Londýna vědí, co se u nás děje, jak to děláme. A byť nemají takovou výtěžnost, protože my to nehrajeme tak často a můžeme ty tituly střídat a ti lidé procházejí z činohry do muzikálu, tak vlastně nejsme tak otupělí tím uváděním jednoho kusu každý večer do nekonečna. Tak to divadlo prostě má za sebou těch 5 let. V těch 5 letech teď čekáme 1555 diváka, který, když ho vylosujeme, tak...
0: Čili to je jako 6 pětek za sebou.
1: Aha, 6 pětek. Jo. Musel jsem se to naučit říkat. To vlastně. Tak toho, koho vylosujeme...
0: A kdy ho čekáte?
1: Někdy v říjnu to bude. A dostane od kanceláře Čedok výlet na 4 dny do Londýna, jako za muzikálem.
0: No to je nádhera.
1: No, tak akorát, že už jsme stejně naříjen vyprodaní, tak bohužel tak ten reklamní trik.
0: Už je zbytečný teď vyzývat diváky, aby se hrnuli k tobě do divadla. Nejenom proto, že tam jdou za dobrým divadlem a taky za výletem do Londýna.
1: No, no.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Jestliže si Stanislav Muša může teď vybírat z klasiky českého humoru, tak myslím si, že vám určitě v paměti zůstala jeho zmínka o velikém klasikovi, Miroslavu Horníčkovi, tak já si myslím, že to je celkem jasné, že to bude asi on. Aha. Ale prosím tě, mě utkvělo v paměti taky to, že jsi říkal, že díky jemu jsi vlastně u divadla. To on tě opravdu takhle jako přesvědčil?
1: To já jsem tak koukal na televizi tenkrát, mě hrozně bavily ty jeho pořady.
0: A, máš tam, myslím, Hovory H třeba.
1: Jasně. A de facto mě vychovával, jako prostě, že jsem chodil za nějakou literaturou, o které třeba promluvil. Byl to takový můj kantor přes televizi. A když potom se zmínil, protože jsem ho poslouchal pozorně, o tom, že do toho divadla se vstává tak pozdě. Můj táta je celý život zvyklý vstávat ve 4. On musel chodit do lesa, když byla ještě tma, nekousaly mouchy, aby prostě se vracel, když teprve vylízalo slunko. A tak vždycky v noci přišel, vzbudil mě, pro mě v noci, pro něho ráno, vzbudil mě, tak já jsem byl tak jako vyšokovaný, že bych někdy v životě měl vstávat takhle tak brzo, že prostě pro mě to byla dobrá volba, to divadlo, že se tam začíná pozdě. Netušil jsem zase, že se tam končí tak pozdě.
0: A tak to je příjemnější, no. Ale to není samozřejmě asi tady to jediné. To, samozřejmě on to vždycky hrozně rád vyprávěl, ale je to samozřejmě nadsázka.
1: Je to trošku ještě jinak, no, samozřejmě, no, no, ale no. Podotýkám, že jsem si ho vážil pro jeho moudrost. Zjistil jsem, že člověk může dělat divadlo skrz to, jak je chytrej. A nemusí to ukazovat, nemusí to prostě nosit na talíři před sebou. A myslím si, že spousta lidí by se od něho mohla dodnes učit, jak vlastně být skromný a přitom bystře vtipný.
0: Tak víš co, dáme jim dneska všem díky tobě další lekce.
3: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže nebo Němé Grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor Němé Grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obliče? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, toto. A jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů Němé Grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. jsem udělal prs a prsku. A oni vzali celý ten kulatý dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem.
4: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Divadelnímu impériu Standy Boží v Brně se říká Mošolen, to jsem si někde přečetl. Vlastně teď čítá nejenom dvě scény, ale já bych řekl, že mimořádně schopný a dobrý soubor. Tobě se povedlo, kromě jiných, taky objevit některé herce, třeba už zmíněnou Alenu Antalovou, jestli se nepletu, že jo?
2: Jitku Čvančarovou.
1: Romana Vojtka třeba, kterou jsem poprvé viděl, jestli se nepletu, ve snech.
2: Ve snech Noci svatojánských, Haničku Holišovou, že?
1: No. No a taky v podstatě vlastně Zdeňka Mertu, který do té doby byl, co si budeme povědět, byl rocker vlastně, že jo? A pak najednou prostě on asi objevil v sobě chuť taky dělat hudební divadlo.
2: My jsme se se Zdenkem seznámili jak v Seznamce, to znamená, že nás dal dohromady první šéf Národního divadla a první ministr po revoluci Milan Lukeš, myslím šéf činohry Národního divadla, který, když jsem si mě tak jako našel jako mladého režiséra, dělali jsme jednu inscenaci, krásnou Dirky Hubače, Modrý pavilon, a potom na rok 89 ten Milan Lukeš oslyšel mě a řekl, dobře, tak budeme dělat ty tvoje milované Aristofanovy ptáky. Ale uděláme je tak, že přebásní Jirka Žáček. Jirka Žáček udělal nový vlastně text celé té věci. A řekl, byl tady za mnou nějaký kluk a říká, že se s tím Žáčkem zná, přinesl kazetu s písničkama, že to tak jenom zkusil složit. A já už jsem měl tenkrát muzikanta vybranýho a říká se nějak, jmenuje se Zdeněk Mert, tak si to poslechni a uvidíme, jestli si ho náhodou nevezmeme do té práce. Tak jsem si to poslechal, byl to báječný a zradil jsem svého skladatele z Brna hudebního a potkali jsme se se Zdenkem na týhletý práci. Shodou okolností v téhleté sezóně v dubnu se k těm ptákům vrátíme a Jirka Žáček je přepisuje znovu pro současnou politickou situaci, protože byť je to 2400 let staré, tak je to úžasné politické divadlo. Já si vzpomínám, my jsme měli mít premiéru v 89. v květnu, ale tenkrát soudruh ředitel pořád něco škrtal a říká, to tam nesmí být, tohle to tam nesmí být. Tam se třeba zpívala, ta se zpívala i na premiéře, protože to škrtnou nedalo Ptačí internacionála, která zněla již vzhůru ptáci celé země, budoucnost náš národ povznese, kdož jsou ptačí bojovníci ke mně, pernaci všech zemí, spojte se. A samozřejmě ti ptáci skončili nakonec v kleci, protože ti vykukové z toho světa lidského uměli s nima nakládat a byl tam ptačí s něm. Prostě hodně těch věcí kolem té doby skončilo to v prosinci 89, protože dál to nemělo cenu hrát.
1: No to byl tehdy právě, chci říct, před listopadem výbušný materiál, ale bude to dneska taky?
2: Bude. Bude. Protože prostě některé věci se za toho 2500 let, co to ten Aristofanes napsal, tak se prostě nezměnili. Ty ličiští vykukové tady jsou pořád.
1: A bude to v Brně mít to premiéru.
2: A bude to mít premiéru na naší hudební scéně. A takže to byla naše první spolupráce se Zdenkem. A potom, jak se nám zalíbilo spolu uvažovat do divadle, tak jsme přivedli na svět Sny Noci svatojánských, které se hrajou dodnes. A mají za sebou 300 repríz, taky jsme s tím hodně jezdili po Evropě. Po těch snech přišel Bastard, Svět plný andělů, Babylon, dohromady 7 věcí, s tím, že mezi nimi je i jedna opera, Ruleta, kterou jsme uvedli ve státní opeře. A musím říct, že se Zdenkem jsem vděčný Milanu Lukešovi za to, že nás dal dohromady, protože Zdenek je jeden z mála lidí, který hrozně dobře rozumí divadlu a v hudbě je to vynikající hudební skladatel. A kromě toho je to fanatik práce, který neustále hledá, jestli by to nemohlo být lepší, přičemž tvoří jakoby lehce. Ale pořád kolem toho vrtá, popochází, zkouší, obměňuje.
1: Jestli pak víš, kdo je jeho prvním posluchačem? Já. Protože okno jeho pracovny, za nímž pracuje a tvoří a jímž prochází ty tóny, je obráceno přesně do mé zahrady a když já stojím za plotem, tak jsem prvním posluchačem tónu Zdeňka Merty.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislav Boša je úspěšným režisérem, úspěšným ředitelem. Úspěšní lidé to u nás nemají lehké, co si budeme povídat. Jaký máš zkušenosti se závistí třeba? Proč se tě zrovna ptám? Protože se dostáváme v našem pořadu tandem do fáze, kdy si povídáme s mými hosty o krušných chvilkách. A to určitě je krušný.
2: Tak samozřejmě jsem potkal cestou třeba při už od myšlenky, že vybudujeme v Brně nový divadlo, tak mi volal Pavel Dostal a říká, hele, to je zajímavý člověče. My kdybychom stavili divadlo v Plzni nebo prostě v Hradci Králové nebo kdekoliv jinde, tak z Brna by určitě nikdo ani nepíp a teď stavíme divadlo v Brně pro Brňáky a já dostanu dva nadstiutrhačské dopisy z Brna. Jakože ty prachy do toho Brna nechtějí. A já jsem nad tím uvažoval, snažil jsem se dostat do pozice těch lidí, kteří psali ty dopisy, jakože to je skandál, že se v Brně bude stavět divadlo a dokonce pro muzikál, což je komerční umění podle některých. Tak jsem si říkal, jo, oni asi uvažují o tom, že vlastně by měli strach o svá divadla, nebo jestli se jim bude tak dařit, když tam vznikne nových 680 sedadel, teď se budou rozdělovat ten balík těch brněnských peněz. Takže jsem jaksi zvažoval tu legitimitu těch jejich námitek, jakoby z jejich pozice. Zase na druhou stranu samozřejmě, protože jsem stál na tom druhým ostrově, tak jsem si to vždycky uměl obhájit a bylo mi líto toho, že lidi si házejí klacky pod nohy, protože se stalo po těch letech, co se to divadlo postavilo, že téměř všichni, kteří mi ty klacky házeli pod nohy, tak najednou stojí v řadě před tím divadlem a chtějí tam něco dělat. A chtějí pro to divadlo psát, nebo prostě režírovat, nebo hrát. Nebyly to jako příjemné momenty, ale tak nějak jsme to přešli. Samozřejmě, že všichni říkali kolem mě jako lidská závist a podobně. Mě to netěší, že něco takového na světě, co nakonec vyplyne, jsou horší věci, že co nakonec vyplyne v nějaké kousky aktivity. Třeba když jsme pokládali základní kámen, tak studenti prvního ročníku JAMU, kteří vůbec netušili krábě, byli ve škole měsíc, protože ten základní kámen se kladl v listopadu a oni nastoupili na začátku října, že jo. Tak přišli a protestovali proti položení základního kamene komerční hudební scény v Brně. A byli tam podepsaní, tak jsem si říkal, který ten kantor já si tak nevedl jako k tomuhle tomu aktu, nebo jim to takhle tak položil na stůl. Pravda je ta, že když se řekne muzikál, tak všichni si myslí, že v těch velkých městech, kde to žije z turismu, opravdu Londýn, New York, to jsou města, byť je tam to hudební divadlo taky podporováno jinýma cestama, tak se dá uvažovat o tom, že do toho biznisu člověk se může pustit a nakonec vydělá nějaký peníze, ale určitě ne u nás, protože děláme, jak jsem říkal, 20, víc než 20 inscenací, 22 ze 30 jsou zcela nové, nikdy v Čechách neviděné.
1: A jak to máte, prostě jak máte navštíveno divadlo třeba?
2: My jsme od roku 95 vyprodaní. Takže my jsme
1: měli ten problém. Myslím, že tohle mluví za všecko, ne?
2: A to ne, naopak. To odpověď, někteří, ne. Někteří říkají, tam, kde je hodně lidí, tak je to vlastně takové to pro ty masy, pro ty blbí, říkají. Kam chodí hodně lidí, tak to nemůže být umělecky hodnotné. A podobně. To jsou taková kliše. Si vzpomínám, to jsem četl, jsem neslyšel, když pan Verich jednou uváděl v městských divadlech komedii, tak v 50. letech měl tendenci předstoupit před obecenstvo. On opravdu předstoupil a omlouval se za to, že dělají takovou legraci jenom, jakože tam není žádná velká myšlenka, že opravdu se lidi budou jenom bavit a ten komplex z toho umění, z té politiky na divadle tady přetrvává v té střední Evropě pořád. Takže vlastně detektivka, komedie, tam, kde se zpívá, no to prostě nejsou pro některé lidi dostatečně umělecké.
1: To je příliš lehká muza, no.
2: Jenomže ono vlastně to má všechno svůj vývoj. Když přišel Leonard Bernstein se svými spoluautory s Westkou na Broadway a chtěli to tam uvést, tak jim řekli na té Broadway, že operetu, kde je na konci tolik mrtvých, tak uvádět nebudou. Tenkrát to byla lehká muza, zábavné divadlo. On to taky souvisí právě s tím, co mám tady před sebou, a to je mikrofon. Když se začalo zpívat přes mikrofon, tak se začalo zpívat o věcech, které jsou mnohem jemnější. Začalo se zpívat o tom, co člověk má v hlavě, co má na srdci a jemnějším způsobem. Nemusel tak řvát, aby překřičel tu díru toho orchestru krásným to zpěvem, že jako prostě musel to studovat, školit se. Takže vlastně všichni skladatelé, které dnes znám, tak chtějí psát vlastně pro mikrofonový divadlo, aby mohli psát ty jemnosti, aby to nebylo všechno jen položené na ty síly lidského hlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdybychom tady chtěli teď Standu Mošu ještě víc vynášet, než jsem to už udělal, má za sebou taky spoustu cen. Teď nevím, jestli jsi nemluvil o tom Mariboru náhodou, už tam si dostal cenu za estetický průlom, jak se to jmenovalo, víš? To je zajímavá cena.
2: Oni mají krásné
1: kabaret. A taky to se jen tak někomu nepovede, si zvětšnil své dlaně do chodníku slávy na Lidické Brně. No ale teď zcela vážně. Já se chci zeptat, Stando, na co by si teď pozval diváky, když máte vyprodáno, jinými slovy, co teď zrovna hrajete v Brně a co hlavně připravujete?
2: Určitě bych diváky pozval na teď uvedený rockový muzikál Michaela Kunceho a Sylvestra Levaye, což jsou velmi ve světě známí autoři, které hrají od Broadwaye až po Japonsko. Muzikál Mozart, někteří říkáme Mozart. On sám hrozně miloval české slovo hudba. A říkal, že...
1: Kdo?
2: Mozart.
1: Neboli Mozart.
2: Ano. A říkal, že to hnusné německé slovo muzik vůbec neodpovídá ty kráse. A říkal, pojďte se na ty Čechy, oni mají tak nádherný slovo pro tu naši hnusnou muzik.
1: On znal naše slovo
2: hudba. A hudba. Tohle to zní. Tohle to je krásná práce. Následovat bude činohra, byť se zpěvy s názvem Betlém. Jsou to pastorální vlastně svátky, že píše Honza Šotkovský, mladý dramaturg našeho divadla s Václavem Cejpkem, rektorem JAMU a děkanem JAMU s Zbyňkem Srbou, ten to taky režíruje. Potom přijde muzikál Probuzení jara, ze kterého já mám obrovskou radost. Je to muzikál mladý, v roce 2006 dostal 8 cen Tommy na Broadway. O mladých lidech, pro mladé lidi, byť je to teda tragédie, s úžasnou hudbou, 7 hudebních nástrojů na jevišti. Alenka Antalová se po svém třetím dítěti vrátí na konci měsíce ledna do titulní role Hello Dali. Přičemž já se Zdenkem se těšíme na to, jak oživíme ony ptákoviny podle Aristofana, což bude premiéra v dubnu. Mezitím krásná činohra Anujův Beckett, neboli Čest boží. Mezitím nějaké komedie. Takže nachystáno toho máme hodně, dokonce já už mám repertoár i na tu následující sezonu a ty tituly vyskakují ze země, ono se totiž málo ví, ale dneska v Evropě se uvede na 100 hudebních premiér hudebního divadla ročně.
1: Ty jsi vlastně i dramaturgem, takovým šéf dramaturgem divadla, protože si děláš tu dramaturgii vlastně hlavně tu linii sám asi, ne?
2: Mám tam 4 dramaturgy, velmi jim naslouchám. Naslouchám taky režisérům s jejich náměty, které přinášejí. Třeba nedávno jsme se domluvili s Hankou Budešovou, která u mě pravidelně režíruje každý rok na prvním českém uvedení Tomase Bernarda Síly zvyku. Ta premiéra proběhla v září a byl to její impuls, za který jsem jí nesmírně vděčný. Předtím zase udělala 3 mušketýry, byť žena, to jsem jí zase nabídl já, byla to její dětská láska, ti dopadly výborně, takže to jsou věci, které se točí kolem toho našeho divadla. My uvádíme 10 premiér ročně, z nich je 5 hudebních, 5 činoher. A v současné době taky bych si dovolil pozvat především pražské diváky do divadla Pod Palmovkou, kde jsem měl tu čest na konci měsíce září uvést muzikál Sugar, Někdo to rád horké. Potkal jsem se tam s výbornými herci, Radek Valenta, v hlavní roli Honza Teplý, Ondra Kavan a řada dalších. Prostě je to taková zvláštní, hezká komorní inscenace, která výborně funguje, takže přijďte do Prahy na Sugar. Mimo jiné, když se mi dostanete do Brna.
1: Paradoxně ano, brněnský patriot pozval vás do Prahy, ale to je v pořádku, to je správně. Na dobré divadlo, prostě, které nezná hranici, potřeba pozvat. Moc děkuju za nejenom za tuhletu pozvánku, ale za příjemné povídání Stanislavu Mošovi, režisérovi a řediteli Městského divadla Brno. Stando, já ti děkuju. Měj se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Když člověk dělá svou práci s láskou a elánem, tak je to na hotovém díle vidět. A právě to je případ i Roberta Douši a Aleny Lípové. Do Nového Boru vás za nimi zve Světlana Lavičková. Překvapilo mě to. Když jsem přišla do sklářské dílny, zastihla jsem Roberta Doušu se sklářskou píšťalou v ruce a tou druhou rukou, tou si tu sklovinu rovnal.
2: Nespálí mě.
3: Musím si to srovnat pěkně, aby to neměl šelácký, abych si srovnal sílu toho skla, tak na to šám, na to krblátko.
1: Jakou má teplotu?
3: No, když nabírám, má to 12, když vyjedu z pece, chvilku s ním pracuji, tak to má tak 800-900 stupňů.
1: No a když to tak laskáte tou rukou?
3: No, tak to má těch 900. Ta ruka je na to zvyklá, už opálená, jo, to už mám takhle popraskaný, opálený a... Nebo jí mám mokrou trošku, tak to, ale teďka už ne, teďka už to nemůžu, na to, šám, to už přilepím ruku, to už je moc studený. To by se ta ruka to přilepila.
1: Jenom při té vysoké teplotě to jde?
3: No, to klouzne ta ruka potom. Jako když šánete na něco rozžaveného, to klouzne, to já pst. Hotovo.
1: No tak teď na to nesahejte, teď vám přistrčím mikrofon, aby mi řekněte, jestli vy jste sklář už od jak živá a už třeba od prarodičů?
3: Ne, moje rodiče jsou řezníci, jenom já zase minul povolání a šel jsem na skláře.
1: A proč jste nezůstal u těch klobás?
3: Klobásy mi sice chutnají, ale zvíře nezabiju.
1: Takže jste si řekl, že raději půjdete do toho skla?
3: Buď to keramiku nebo sklo, no a šel jsem tomu sklu.
1: Když vy jste začínal, tak to ještě jste nebyl samostatný sklář.
3: Ne, to jsem se učil tady na odborném učilišti, pak jsem šel dělat na kombinát, no a pak poslední republice.
1: Vy jste vyučený foukač skla?
3: Foukač do toho skla.
1: A jak vás tak napadlo, že se uděláte takzvaně pro sebe?
3: Ty fabriky padaly, kupovali to tyhle ty jakoby skláři, co skláři nejsou, no a zdravotní důvody, no.
1: Tak jste si prostě ve svém domě udělal malou huť?
3: Malou hudičku, no, jsme udělali. Nejdřív jsme to zkoušeli na pronájmech, to nám lezlo do peněz, to nešlo utáhnout. No tak jsme sehnali tady tu roubenku a dali jsme si do toho písku a začali jsme dělat.
1: To všechno s Alenou?
3: To všechno s Alenou.
1: Jak vy jste se dostala ke sklu?
4: Já učiliště. Náboráři přišli, řekli, jak je to nádherný, jak jsme šli do učiliště. No, trošku lhali, ale, ale jinak práce je to pěkná. Jenže já jsem prostě sklad. A po operaci jsem už tu práci nemohla dělat, no tak začali jsme dělat spolu, no.
1: Jo, takže vás dva spojila práce?
4: 22 let jsme spolu, seznámili jsme se ve fabrice a vlastně do té doby jsme spolu furt. Den co den.
1: Nelezete si trochu na nervy?
3: Ježiš. Já ne, já i na nervy nelezu, ona mě ano.
4: Lezeme. Tady byl jeden pán a říká, žádný, jak se jmenují ty předmanželský nebo manželský poradny, dělat ty lidi spolu musí. To je nejlepší poradna.
1: Hádáte se víc, když jste spolu mimo práci, anebo právě tady v dílně?
3: No, se hádáme furt.
4: Máme v smlu, že jsme oba dva blíženci, ještě spolu děláme, ještě spolu bydlíme, takže vždycky něco přijde.
3: Já jsem rybář, jo, a když chceme být od sebe, tak jí řeknu, že v pátek jedu na ryby, tak mám v pondělí zbalinou už. V pondělí už mi zbalí, aby v pátek vypad.
1: Aby byla jistota.
4: A oni ty jarmarky, on třeba jede na 3 dny na jarmark, tak to je taky takový, že se odpočineme a pohoda. A dá se to vydržet.
3: Horší to bude teď, že budeme stavět mobilní písko a budeme zase furt spolu. Předváděčky, budeme na jarmarcích tam mít svoji pec a budeme tam předvádět, jak se to sklo vyrábí.

0: Vy jste vyučení obyčejným foukačem brusičkou skla. Jak jste se dostali a proč jste se rozhodli právě pro tohleto zelené historické sklo, pro ty repliky?
1: To se dělalo strašně málo, jo. Přišla nějaká zakázka třeba, ještě za totálu. No a dělalo se tohleto zelené sklo. Samá bublina, že se to začalo líbit už tenkrát, jo, to sklo. Prostě podle těch výkopávek, tak ty jsme si knížky a podle těch knížek jedeme, no. Ale my nemáme jenom historický sklo, máme i historizující, jo, že děláme i svoje nápady, jo. Dáme tomu tu patinu toho historického skla prostě, aby to mělo tu patinu ty historie. No a ty doplňky, ty ozdoby, tak to zase jdu podle obrazu. Když vidíte nějaký zátiší někde položenou skleníčku, tak kdybyte se to tam leží, tak udělám tři podobné tvary. Namaluju si střihy, dám to formářovi, on mi udělá formy. No a podle toho my potom dáváme dohromady tu skleníčku.
0: Když se podívám takhle na ty tady vystavené skleničky, džbánky nebo i půl litry, to vůbec není zelené sklo, ale takové krásně průsvitné, průhledné. Ono je, jak jste říkal, plné bublinek anebo různých jakoby kazů.
1: Tak to dřív bylo, protože to sklo dřív nebylo tak tavitelné. Oni to byli pod houpecí bukem, jo. Neměli takovou výhřevnost, to sklo se nevyčistilo. To sklo vyčistí především ta vysoká teplota. A ještě neměli takovou technologii, aby ten křišťál byl křišťálem, a takže jim to furt barvilo do zelena, protože písek obsahuje železo nebo nějaký kovy. Jo. V jakém kraji se písek těžil, tak máte větší možnost, že si tam je víc železa. Nebo niklu, že tam je trochu. Tak vám to třeba udělá jinou barvu, do šedivá trošku. Nebo do, jaký se tam nalezal kov, to dalo tu barvu třeba šedivou, zelenou, nebo mídej dánech do toho modrá, taková tyrkysová jemně, jo.
0: No jo, ale vy byste teď mohl to sklo mít bez jediné chybičky.
1: No, mohl, ale to taky máme bez jediné chybičky, i děláme ho čistý, ale děláme i bublinovatý, musíme mít obojí. Čistý i bublinkovatý. A já ty bublinky udělám bramborou v tom skle.
0: Bramborou?
1: Bramborou. Napíknu si bramboru na želízko a fouknu to pod hladinu do skla, když tam je těch 1280, 13 stupňů, tak to začnu vařit. Ta pára z té brambory vám čeří to sklo a vznikají tam bubliny. Velká bublina tlačí malou nahoru. Do rána se to tak vyčeří, tam zůstávají malinký bublinky. No a to sklo to potřebuje.
0: Pravé, jakoby historické sklo, ta pravá replika by měla být bublinková.
1: Ano, no, měla by být, no. Měla by mít kazy, takovýhle.
0: Teď držíte v ruce džbán s citronovou vodou. No má kazy, ano, vypadá to skutečně jako kdyby ten džbán stál na stole někde na zámku. Ale co vy jako brusička teď děláte, když tady se většinou sklo fouká a broušeného tady moc nevidím?
2: No já podávám na to zdobení, potom, když skončíme práci, tak jdu pukat, brousit, pálit, takže já to mám tady celkem dost.
0: A jej, takže vy jste taková pomocná síla.
2: No. No ale zase to musím na konci dodělávat, takže to už mi zase, to by byl pomocná síla von můj, odpoledne.
0: Jo, tak každý chvilku šéfujete.
2: Samozřejmě, ale já pak jsem přísnější teda.
1: Brousí tadyhle, jo, tadyhle má to broušení, já musím poslouchat, jo. Když foukáme spolu, tak ona mě neposlouchá.
0: Foukáme spolu, to znamená každý na jedno píšťalu?
1: Ne, já foukám a se mnou dělá teda, jo, nabírá mi na to zdobí.

0: Vy tady nejste sami v té dílně a v té roubence, vy tady máte dva kamarády.
1: Vlastně tři, nahoře máme kocoura Zuzanu, tu jsme kupovali od malý holčičky a ona říká, to je kočička, no tak Zuzana, že jo. Pak se poznalo, že to je...
0: Tak je to kocour, ale tady jsou dva nádherní ovčáci.
2: A to nejenom dva, když měli mladý tady, tak tady jich bylo 13, dohromady 9 psů a my jsme mezi nimi dělali.
0: To se nikdy nepřipálí kožich?
2: Taky si sednu na placku. Ten ječel, ten mazal.
0: Tak vám to tady hlídá jenom táta se synem?
2: Ano, ano, táta se synem to tady hlídají. Aspoň máme jistotu, že se nikdo nevleze. Když jsme tady my, tak oni nikomu neublíže, jo? Ale nedej bože, aby se někdo vleze, tady nejsme.
0: Jak vypadá váš běžný den?
1: Ráno se vstane, připraví se dílna, děláme tak do 5 hodin, pak máme 4 hodiny přestávku a já tak v 9 hodin nastupuju na broušení, pálení, takže se končí u nás tak okolo té půlnoci, no.
0: Žádné romantické večerní posezení na zahrádce třeba?
2: Ty 4 hodiny možná to stačíme něco ugrilovat a dát si nějakou tu flašku vína, posedět, ale většinou je tam práce, no tady, musíme makat.
0: Nebo jezdíte na ty jarmarky prodávat?
2: To děláme celý týden a vždycky na poslední chvíli balíme v pátek večer, takže jdeme spát ráno 2 hodiny, v 6 hodin vyjíždíme, nebo v 5, podle toho kam jedeme. To je opravdu nádhera, tam se odpočinem.
0: Vy se rozhodně nenudíte?
2: No my ne teda. My si nemáme čas ani nudit.
1: Fakt není čas ani tu zimu. Se vždycky těším na Vánoce, si odpočinu a po dvou dnech už mi to začne trošku nudit. Tak už jdem zase dělat, no.
0: Máte asi výhodu, že dole dílna, nahoře bydlení?
2: No, dole dílna, dole bydlení, nahoře to je rozbouraný.
0: Je to výhoda nebo nevýhoda?
1: Nevýhoda, protože nemáte chviličku volna. Když byste dojížděla na dílnu, tak se tam uděláte a jdete domů, že už se nevracíte kvůli něčemu. Ale tady si říkáte, tak já to ještě dodělat. Jak jsem si myslel, že to bude úžasný, ale...
2: Pro mě to je zase výhoda, že nemusíme nikam jezdit. Máme to doma. Sice nás to nutí dělat furt, no a taky si někdy odpočinem. Potřebujeme se odreagovat, jo. Máme tady návštěvu, ugrulujeme si, sedíme do rána do dvou. Tak kdo by ráno stával do práce? Tak to počká, že? Tak ten jeden den se vynechá, no ale pak je zase honička.
0: A co takhle dovolená? Je, paní Alena vrtí hlavou.
1: Od roku 2004 ne.
2: Já jsem tam někdy na ty ryby, na 3 dny. To tam jedu já s klukama, se psema. Se tam odpočet, tam má tady klid.
0: Takže taky dovolená.
2: Takže ty 3 dny vždycky, když ujedu na ryby, no. Jinak jezdíme spolu, ráno vyrazíme, si uděláme volno jeden den. Tak jsme na rybách spolu i se psema, tam je to relax.
0: Chytíte rybu, anebo si jenom tak sedíte u vody a relaxujete?
2: Chytím rybu. Někdy nechytnu, někdy chytnu, ale většinou chytnu. Kapříka. I sumce. No.
0: Co máte jako kapitální úlovek?
2: Kapitální úlovek, co to bylo? Kapr. Mezi 7 a 8 kg.

0: Jak vzniká ten historický pohár, replika historická?
1: Nejdřív si musím připravit takovouhle věc, jako je hefťák, jo, třeba. Český přilepník, německý to je hefťák.
0: To je co?
1: Takhle naberu sklo, obalím si to v písku jemným, aby mi ten hefťák poušel. Ono to naruší tu strukturu toho skla a je to taky dubkovatý a krásně to pustí.
0: Vypadá to trochu jako špunt na té píšťale.
1: Ano. Teď to ohřeju, srovnám to, nechám se tady stát u díry, u pracovního otvoru a pak jdu udělám si balátko nebo kerbl nebo baňku. Kerbl německý, baňka český.
0: To už je z té zelené hmoty, která je bublinková.
1: Ano, to už je z toho zeleného skla.
0: A to máte kde?
1: To mám tadyhle v pánvíce a tam takhle naliju trošku vody, aby se to tam viděla. A už to, jak to tam mám, ne? No a to je to hladina toho skla. To je v pánvi, mám pán na 40 kg skla. No a teď jdu a naberu tam to sklo, to ukážu.
0: Tak jdem na to. Tak ještě to srovnáte, ale je tady pěkná výheň.
2: To dneska to ještě jde. Když je venku vedro, tak radši nevycházíme přes den ven, protože já už se pak nechci vracet. Radši jsem celý den tady.
0: Otáčením jste nabral sklovinu.
1: Teď tady popojdu natálek.
0: A zase ji tak povalujete?
1: No, připravím si to na rozfouknutí, pěkně váleček. Teď si to srovnám na pištěle takhle rukou.
0: Jej, zase tou rukou. Už foukáte a točíte.
1: Mám baňku, mám balátko. Někdo tomu říká balátko, někdo baňku, někdo...

0: erb, kde si to zaříznu malinko a teď rozfouknu do patřičné velikosti, abych na to mohl nabrat další sklo. To je vlastně přestvar. To ještě nabírá další sklo, aby se mohlo nafouknout, protože na holou píšťalu by se to nenabralo, jo?
1: Teď už to sklo trochu taky asi stydne, protože už není tak rozpálené, už jo. Je trochu taková tmavo-oranžová barva do něda.
0: Teď už to chladne. Já to pověsím tadyhle na věšák.
1: Úplně mimo.
0: No, a nechám ho vychladnout. A pak na něj naberu. A teď jdu nabírat přes, jo?
1: Už to má tu zelenou barvu.
0: A teď jdu válet, jo?
1: Válet.
0: Válím sklo ve svalák, nebo vařeka sklářská, nebo svalák, nebo burbulec německý.
1: A to je taková nádoba...
0: Z bukového dřeva. Teď to sválím, teď to podválím a teď budu rozfukovat.
1: Tak je to takové jakoby krůtí vejce asi velikost.
0: No a teď foukáme, jo? Podlahu. Či to srovnám.
2: Do formy.
1: A sklo se točí v té formě a Robert Douša fouká a fouká. Paní Alena drží tu formu.
0: Teď to musím ohřát, protože to je studený.
1: Barva je taková oranžovo-zelená, ale už to má tvar, dejme tomu, možná zavařovací sklenice.
3: Ale s pokličkou.
1: A vy jste si vzala tmavé brýle, proč?
3: Mně se zhoršily oči od té doby, co dělám, protože jako brusíš se na to, nejsem zvyklá, tak abych viděla ještě aspoň příští rok něco.
1: Uprostřed jste udělal dělík?
0: Ano. Napíknu to, můžeš nabrat, teďka počkejte, tak běžte sem.
1: Nabrala vlastně paní Alena a kroužek se udělá, ozdobný. No, používám rádílko při pečení vánočního cukroví tedy. To je něco podobného.
0: Ano.
1: Ono i to rádílko je podobné. Tak tohle je ta vaše spolupráce. Aha, tady vyšéfujete a paní Alena přináší nový náběr.
3: Vy jste viděla, co mi z kraje, my jsme začali. Sebral nádobí z kuchyně, čím zdobil. Mixérem si něco míchal, to bylo šílený. Já jsem nikdy nic nemohla najít.
0: Sebral jsem mixér a drtěl jsem si s tím střepy. Ne, už to máme připravený všechno, už to takhle kupujem.
1: Co teď z toho bude? Teď jsou dole dva jak takové proužky zdobené tím rádílkem.
0: Uděláme tři rádílka, tak.
3: A tak uvidíte, na co je ten hefťák vlastně.
0: Takhle, máme třetí rádílko, teď mi podá ještě jedno, ale to je bez rádla, to hladím jenom nůžkou.
2: To už říká na hubě.
1: Na hubě?
0: No teď mi podáš špinu na hubu. Tohle to je vlastně hrdlo, že se tady pije vlastně z toho.
1: Ano.
0: Tak se tomu říká podle státního slengu na hubě.
1: A zase nahřát. Kolikrát ten každý kousek musíte nahřívat?
0: Po každém náběru to musím ohřát, aby to nepraskalo. Když vám to překladne, dáte na to teplý nálep, tak to možný, že vám to praskne, jo? A to se nesmí Alenona.
2: Je to předám maleně, tam je přílepník nebo hrťák.
1: Zase vyválí. To musíte stále stočit s tou píšťalou?
3: Přijde se vám to ohne, jinak se vám zdeformuje.
1: Tak. Sekáček.
0: Teď přilepím to dno, mám to pěkně hranatý, abych to mohl posekat. A teď to osekám, jo? Tu kopnu hlavici, sundám. Tak, teď sundávám hlavici, zapucuju si to.
1: A takže už ta sklenička nemá takovou tu čepici.
0: A jdu to ořívat. Jelikož jsem jeden z mála, který dělá foukaný ouška. Dělám foukaný ouško.
1: Tak tohle bude džbán?
0: Tohle je půl litr, to ořeju na hubě. A tady na sklářské lavici to srovnám a malinko odevřu. Teď se to ohřívá pořád ještě. Teď malinko musíte být na stranu, abych vás nespálil.
2: Teď si to dám na lavici.
0: Zarovnám.
1: Zase kusem dřeva.
0: To je páčulec nebo lodička. Teď to dám Aleně, ta to podrží.
2: Mu foukací píšťalové.
1: A teď budete foukat to ouško?
2: Takhle.
0: A teď to rozfouknu, omlet.
1: To ouško, které lepíte, je už duté.
0: Ano, to už je dutý. Teď to vemu kulmou.
1: Skutečně jako stará kulma na vlasy.
0: A teď to zase ohřeju. Aby jsme tady neumřeli teplem, tak mám otevřené dveře a je tady průvan, tak to musí být zkrát ohřívat.
1: No ale teď mám pocit, že už strkáte hotový džbánek do té pece.
0: No a to se srovnají teploty i s tím ouškem, jo? Tam není takový nebezpečí, že to praskne. A je to dobrý, máte hotový půl litr.

0: Půl litr chladne v tamprovně. Mně přijde, že už je úplně hotový. Je nebo není?
1: Půl litr, jo.
0: A vybrousíte co? Ne ty půl litry?
1: Poháry, skleničky.
0: Tady je hotový pohár, ale má na vrchu čepici, takže bych se moc nenapila.
2: To je hlavice, ta se tadyhle uřízne.
1: Na diamantu se to nařízne, ohněm se to odděle, pak jdu to obrousit na písek a pak se vracím zpátky a tam to zapaluju, aby to bylo kulaťoučký. Aby se z toho vyskypil.
2: Takže do toho nasype písek, chrání ty ozdoby. Veliká sprcha, zapalovací a z ty sprchy vám jde oheň. To se prakticky takhle pod tím.
0: Teď je pod tou jakoby ohnivou sprchou, jo, sklenička točí.
2: A zapaluje ten vršek. Takhle máte hrubý vršek.
0: To drhne.
2: A tohle to právě udělá ten hladký povrch, ta sprcha. Tam to zapálí krásně.
0: A kdybych tam dala ten ozdobený pohár bez toho písku?
2: Tak to může vydržet a nemusí. A takhle spíš to chráníte, že máte větší jistotu, že vám to nepraskne. Jinak do míčky to dát můžete, protože my budeme rádi, když vám to bude praskat, protože bude mít hodně práce.
3: Ale nedoporučujeme.
0: Historické repliky do míčky.
2: 15. století nebo ve 14. míčku, jo? Jedině v zástěře, jo? Koněný. Ale moje paní to dává do míčky. Na mě uloupí a...
1: Že jo, a se nimi nedává ty dobrý, s kým dává ty horší na pití. Ale já mám radši takový ty, to je na nich něco divného. Jakože to není úplně dokonalý, takže to mám radši.
2: To historický sklo vám tu ozdobu dělá samo.
0: Vypadá jako ten... kdyby se přelévala ta sklovina z kusu na kus.
2: No, protože to je opravdu zdobí samo a je to opravdu krásné. Když si šáhnete do toho politru, tak tam cítíte ty...
0: Jo, tam jsou ty herbalky cítit.
2: No to je vlastně, to je vintovatý sklo, to jsou vinty.
0: Jo, takhle, takže čím vlastně je ten výrobek nedokonalejší, že není hladký a ty hrany třeba dole nejsou úplně zabroušené, tak tím je to spíš historická replika.
2: Právě se tomu diví, jak je to uražený od toho přilepníku, jo, tak to mají pocit, že je prasklý, ale ne.
0: Takový pupík na dně té sklenice.
2: Ono to tak má být, protože do muzea to nespíte obrousit, oni by vám to vrátili. Tam musí být prostě ten přilepník znát, že to je prostě ta dobová práce, no.
0: Takže když přijdu někde a budou mi říkat, já mám tady historické repliky a bude to úplně čiré, bez bublinek, všechno zabroušené, tak to nejsou repliky?
2: To není o replice, to už je takový to historický sklo. My se snažíme to zamíchat to sklo, aby tam ten bordel byl, aby jsme ten bordel udělali.
0: Teď mi řekněte, co vám ta práce s tím sklem dává a co vám třeba bere? Tak nejdřív, co vám dává, to je veselější.
2: No, zaprvé to je láska k práci, jo. A já mám z toho strašnou radost. A ještě navíc, když můžu dělat s ní. Jak to nedělám s ní, tak to není ono. Když tady mám nějakého náhradníka, protože má třeba hodně broušeního, jo, tak mám můžu říct, že nikdo nenabere jako Alena. Oni to snad ani neumějí nabrat ty chlapy. Jsou dřeva. Oni jsou zvyklí na těžkou práci a neumějí tu jemnou práci.
0: To se dobře poslouchá, že jo?
1: Dobře. Mě tohle z toho opravdu baví.
0: No, tak jinak, co vám to bere?
2: Čas. Na zahradu. Podívejte se okolo sebe. Víte, nemáme připravený, nemáme čas.
1: Tak mě to ani čas nebere, já nemám pocit, že by mi to něco bralo. Mě to prostě baví a až to budu moc, takhle přestanu, no.
0: Dovedete si představit svůj život bez skla?
2: Já už asi ne, to nejde, to už, my jsme na to tak zvyklí, že to prostě dělat musíme.
1: No a já jsem se dlouho směřovala s tím, že jsem odešla z Brusílny, tu práci já jsem zbožňovala. A teď jsem si zase zvykla na tajtu, takže já asi od toho skla už taky nikdy ne.
2: Dokud nepadnu, tak to budu dělat.

0: Dnešní část z cyklu Tisíc příběhů vyprávěla o životě sklářů Roberta Douši a Aleny Lípové. Pořad připravila Světlana Lavičková, spolupracoval Petr Janečka.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy si

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásný den, milí posluchači, ladíte pohodu a tím i dobrou náladu. Vítám vás opět u poslechu vašeho oblíbeného kolotoče. Kromě hudebních evergreenů se v této hodině dozvíte, jak v minulosti využívali naši předci len. Prozradíme recept na brambory s vomastou a lněným olejem. V hobby rubrice probereme péči o srst našich mazlíčků a poradíme, jak se zbavit nepříjemné osiny. A už za chvíli se vypravíme na rašeliniště jménem Chalupská slať, nedaleko obce Borová Lada, kterou najdete na Šumavě. Příjemný poslech v tuto chvíli s písničkou Zácný nápoj mládí v podání Nady Urbánkové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Šumava nabízí celou řadu turistických lokalit, krásně zachovalou přírodu a čistý vzduch. Jen očekávaná divočina, jakoby pod náporem návštěvníků z Krotla. Přesvědčil se o tom redaktor Filip Černý, který navštívil jeden ze šumavských cestovatelských magnetů, rašeliniště jménem Chalupská slať, nedaleko obce Borová Lada.
1: Asi v jiné době bychom tu mohli zaslechnout tetřívka, ale dnes vrcholové partie Šumavy připomínají spíš korzo, maminky z kočárky, cyklisté všech věkových kategorií, chodci v pohorkách, ale nebo i v žabkách. Ti všichni si sem přišli užít rašeliniště Chalupskou slať. Já tu ale stojím s Adélou Kršňákovou, která pracuje v nedalekém informačním centru a která toho o Chalupské slati ví opravdu hodně. Čím je ta zdejší lokalita výjimečná?
2: Tak určitě jedinečná tím, že má největší rašelinné jezírko vůbec v České republice. Samozřejmě je napájena jako všechny ostatní slatě takovou spodní vodou, tady z vydřího studeného potoka. A je to takzvané vrchoviště. Když se podíváte kolem té slatě, to jezírko je malinko jakoby na kopečku. Tím je to také typické, protože jsme tady kolem 1000 metrů nad mořem, takže tudíž je to vrchoviště.
1: To, že to je vrchoviště, za to může člověk, anebo to takto vzniklo v přírodě samovolně?
2: Tak samozřejmě, že za to může určitě jenom příroda, která už tohle vytvořila někdy před těmi 10 000 let.

0: Chcete nějak udržovat, aby nezarostla stromy, nebo tak to, jak teď vypadá, to je prostě ten přírodní stav?
1: Takže takhle přesně to vypadá, snad doufejme, že bude vypadat i nadále, protože samozřejmě slad je tady v první zóně Národního parku, která je úplně bezásahová, takže udržuje se pouze ten poválkový chodníček, který se samozřejmě musí jakoby často měnit, protože je to všechno podmáčené. Chodníček je samozřejmě ze dřeva, takže postupem času jakoby hníje, takže to jenom ta poválka, ten chodník se takhle udržuje.
0: V takové vodě, která je ve slati, mohou v ní žít ryby?
1: Ryby zrovna tam nežijí, samozřejmě je to jako hodně kyselá voda, taková zvláštní, ale najdeme tam určitě různé druhy jiné živočichů, jako jsou nějaké vášky, šídla. Samozřejmě potom je to i velká taková lokalita pro tetřívka obecného, který je tady typický, právě se živí tím porostem, jako jsou tam brusinky, borůvky na rašeliništi, ale samozřejmě tam plavou i kachny divoké, polák, chocholačka, nějaké čírky určitě.
0: Jak tetřívek snáší ten zdejší turistický ruch, který je poměrně mohutný?
1: Tak tetřívka samozřejmě ubývá, i když si myslím, že to není až tak tím cestovním ruchem tady kolem. On se opravdu vyhledává takové ty rašeliné louky, kde je asi sám, ale asi bude problém v tom, že občas se tu objeví nějaká liška či prase divoká. Myslím si, že ty vajíčka mu jakoby vybere, takže tím způsobem jako ta populace asi se trošku snižuje. Ale samozřejmě vliv člověka je všude, takže asi i to nebude úplně optimální pro něj.
2: Říká Adéla Kršňáková z nedalekého informačního centra, se kterou si povídal náš kolega Filip Černý. Chalupskou slať najdete u obce Borová Lada v jeho české části Šumavského národního parku. Pokud si chcete její návštěvu v klidu užít, je nejlepší si přivstat. U slatě se nachází i infocentrum se zajímavou výstavkou o přírodě. Otevřeno je denně.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Máte někdy češtinářský problém? Vězte, že takové vyjádření není podle lingvistů správné. Proč a jakým tvarem ho ideálně můžeme nahradit? To napoví následující chvilka s naší mateřštinou a kolegyně Květa Bodolová.
1: Jazykový koutek tentokrát přináší téma přídavných jmen, která se vztahují k češtině samé. Vítám Martina Proška, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím začneme?
2: Mám češtinářský problém. Větou, kterou poměrně často slýchám v jazykové poradně i mimo ní. Ti, kteří takovou větu pronesou, pochopitelně chtějí říct, že mají nějaký problém s češtinou, pravopisem, skloňováním, formulací a podobně.
1: A co je na češtinářském problému pozoruhodného?
2: Zajímavé je, že ti, kteří o něm hovoří, nebývají češtináři. Přídavné jméno češtinářský je totiž utvořeno od podstatného jména češtinář, které označuje odborníky na český jazyk, učitele a studenty češtiny. Ke slovu čeština nebo ke slovnímu spojení český jazyk se nevztahuje, takže věta mám češtinářský problém je jednak nepatřičná, pokud ji pronese nečeštinář, a jednak nevyjadřuje to, co tou větou chce ten člověk ve skutečnosti říct. Češtinářský problém mohou mít jen učitelé nebo studenti češtiny, pokud si třeba nejsou jistí, jak naučit žáky nějaký jazykový jev nebo jak správně nějaký jev vyřešit.
1: Jak se tedy dá správně vyjádřit to, že máme problém s mateřským jazykem?
2: I když je to možná překvapivé, ke slovu čeština nemáme žádné spisovné přídavné jméno, a tak pro označení potíží s naším mateřským jazykem, se kterými se potýkáme, můžeme použít jedině opisná vyjádření. Můžeme říct buď mám problém s češtinou, nebo použít různá konkrétnější vyjádření typu nevím, jak mám správně něco napsat, nebo skloňovat, nebo formulovat, nebo případně jaké i se píše v tom a v tom slově, nebo jaký je správný tvar tohoto slova a tak podobně.
1: Proč se tedy užívá slovo češtinářský?
2: Důvodem je s největší pravděpodobností jakási snaha o úspornost. Spojení češtinářský problém je o něco kratší a lépe v uvozovkách plyne než vyjádření problém s češtinou. A protože ke slovu čeština žádné přídavné jméno nemáme, pomáháme si různými podobnými slovy. Ostatně češtinářský není jediné pomocné slůvko v nouzi. Zrovna tak se v běžné mluvě setkáme s přídavnými jmény češtinský a češtinový. Uveďme si například věty jako moderátor má velmi dobrý češtinský projev, nebo za mlada jsem psal češtinové kompozice snadno. A na závěr dodejme, že ani přídavná jména češtinský a češtinový nejsou spisovná.
1: Říká v dnešním jazykovém koutku Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou příště.
2: Naschledanou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek, teď už další porce pohodové muziky. V tuto chvíli v podání Karla Zicha a Evy Pilarové. A za chvíli už se můžete těšit na recept na brambory s omastou.

0: Většina z nás má využití lnu spojené s tkaním. Ještě před stolety ale měla tahle plodina mnohem širší využití, třeba v kuchyni v podobě lněného oleje. Poslechněte si víc od etnoložky Vladimíry Jakoubijové. Tradičně přidá i dobový recept. Natáčel Jaroslav Hoření.
1: Dnes si v našem povídání o kuchyni našich babiček připomeneme další důležitou plodinu, která se v našem kraji pěstovala a sklízela v tomto období. Len, obilnina, která měla v našem kraji široké využití.
2: Jednak se z něj získávalo vlákno pro tkaní, z lněných semínek se lisoval olej, který se využíval v kuchyni, semínka lnu se používala i v lidovém léčitelství. Len se dříve pěstoval v celém našem regionu.
1: Sel se v dubnu a sklízel v závěru léta či v září, podle toho, zda byl určený na vlákno nebo na semínko. Trhal se ručně, na vlákno ještě zelený. Len sklizený až plné zralosti semen dával již dřevnatělé, křehké a pro další zpracování vlákno nevhodné. Lodyhy lnu se ručně trhaly i z kořínky, aby vlákno bylo co nejdelší. Natrhaný se v malých snopcích ponechával proschnout na poli. Poté se hlavičky lnu odsemenily pomocí kovových drhlenů. Semeno se dosoušilo na roštech. Len zbavený paliček se pak máčel v takzvaných močidlech v mělkých jamách naplněných vodou. Tam, kde močidla neměly, se len ponechával na louce několik týdnů rosit. Vymáčený len se pak sušil v domě na peci. Po usešení se zbavil na lamačkách pazdeří. Pazdeří, které nevypadalo při lámání, se vyčesalo pomocí vochlic a vyvochlovaný len se mohl spřádat. Nás ale zajímají lněná semínka. Z nich se pomocí dřevěných lisů dělal olej, na kterém se v době půstu nebo při nedostatku peklo a smažilo. Používal se taky k technickým účelům, do kolomazy, fermeže i ke svícení. Pokrutiny zbylé po lisování oleje se taky používaly pro omaštění pokrmu nebo se zapékaly do pečiva. My si dnes lněným olejem připravíme omastu na brambory. Kdyby chtěli posluchači recept vyzkoušet, určitě nemusí semínka lisovat. Lněný olej se dnes prodává v prodejnách se zdravou výživou.
2: Tak se pusme do díla. Brambory s omastou z tvarohu se lněným olejem.
1: Budeme potřebovat 1 kilo malých brambor, lžičku kmínu, půl kila tvarohu, 2 až 3 lžíce mléka, 2 lžíce lněného oleje, 2 cibule, kytičku pažitky a 20 deka másla. Brambory důkladně omijeme a vložíme do hrnce s vodou, přidáme po lžičce soli a kmínu. Vaříme asi 25 minut. Slijeme, prudce schladíme a oloupeme. Mezitím utřeme v misce tvaroh s mlékem. Osolíme a opepříme, přidáme lněný olej, změklé máslo, nasekanou oloupanou cibuli a nasekanou pažitku. Vařené oloupané brambory dáme na talíř a přelijeme omastou. Podáváme s kyselým mlékem.
0: Nevím jak vy, ale já lněný olej v kuchyni používám. Tak proč dnešní recept nevyzkoušet, co říkáte? Míří k vám další pohodové melodie, které vystřídá další zrad Josefa Černého. Dnes se zaměří na výměnu baterie.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte Český rozhlas Pohoda, na kterém se vám v tuto chvíli budeme snažit poradit. Dnes se ptáte na výměnu baterie. Odpovídá jako vždy náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Marcela poslala tento dotaz. Jsem na invalidním vozíku, který jsem si sice pořídila z dotací, ale bohužel musím každé 2 roky měnit dost drahé baterie, které mi už nikdo nezaplatí. Nemáte pro mě nějaké řešení? Paní posluchačko, pokud baterie přežily 2 roky, tedy záruku, asi s tím mnoho nenaděláte. Zkuste je pravidelně dobíjet a příště oslovte jiný servis, aby vám dodal jinou značku, třeba vydrží déle.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. A já za všechny kolegy přeji krásný den a přidám i pěkné písničky, které nám zaspívají Věra Špinarová, kterou vystřídá Valdemar Matuška. A v hobby rubrice probereme péči o srst našich mazlíčků.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Koupání v rybníku nebo v řece přináší některým psům až nevýslovnou radost. Stejně jako pohyb v přírodě obecně. Důležitá je pak ale následná péče o srst a pokožku našich domácích mazlíčků. Jak si poradit například s nepříjemnou osinou? A slyšeli jste někdy o takzvaném syndromu mrtvého ocasu? S veterinární lékařkou Ludmilou Růžkovou natáčela redaktorka Jitka Slezáková.
1: Je to v podstatě obraz toho, že ten pes má najednou úplně ochrnutý, bolestivý ocas, který tak jakoby mrtvě visí dolů. Od toho vznikl ten název. Je to velmi bolestivé, vznikne to akutně a vlastně podstatou toho je, že dojde k poškození nebo namožení svalů nebo nervů v oblasti vlastně báze toho ocasu. To znamená hned u kořene toho ocasu. Často se to stane právě při koupání v chladné vodě, nebo stane se to třeba u zvířat, která projevují tu radost takovým tím úplně šíleným vrtěním toho ocasu a pokud jim prostě házíme ten apod do vody anebo při plavání, kdy oni vlastně kormidlují tím ocasem nebo právě, že se těší a mají radost, tak dojde k prochladnutí oblasti kořene toho ocasu a k velmi bolestivému vlastně zánětu té oblasti.
2: A co se s tím potom provede?
1: Je důležitá návštěva veterináře, kdy velmi dobře na to fungují léky proti bolesti a během 2 až 7 dnů většinou dojde k nápravě toho stavu, ale je právě důležité, když teda už se s těmi psy koupeme, abychom pak vytřeli vlastně důkladně tu studenou vodu z té srsti, takže vytírat proti srsti ručníkem opravdu jako vysušit, aby nezůstala ta studená voda zavřená v té srsti u báze nebo u kořena toho ocasu.
2: Ještě co se týká toho tepla. Tam, jakmile jsou ty sklápěcí uši, jak my říkáme, převislé uši, tam dojde velmi lehce k zapaření. Na co tady si dát pozor?
1: Jsou to nejen lovečtí psy, ale obecně psy v létě mohou mít různá onemocnění právě uší. Často mohou být ty uši skutečně jakoby zapařené, zvlášť pokud jsou třeba hodně chlupatí, tak tam dojde vlastně jakoby k nemožnosti odvětrávání těch uší. Je potřeba prostě každý den ta ouška obrátit a prohlédnout tu sliznici, která by měla být světle růžová, nezarudlá, ten zápach by měl být takový typický jako vždycky, ta sliznice by neměla být nějakým způsobem zduřelá a je potřeba samozřejmě upozornit na možnost třeba cizích těles, často v létě, což jsou teda osiny travní, které velmi často, zvlášť u těch chlupatých psů, vlastně vcestujou, zachytávají se za ty chlupy a takovými háčky vlastně oni vcestujou až dovnitř toho zvukovodu. Takže často musíme vyjímat ty osiny, je to nepříjemné, bolestivé, někdy ta zvířata musíme i vlastně uvést do anestezie.
2: Aha, a to přichází už člověk se psem, který má bolesti.
1: Který akutně klepe hlavou. Většinou to vznikne tak, že ta zvířata prostě se někde prochází, válí se v trávě a najednou začnou akutně klepat hlavou. A my zjistíme, že tam je vcestovalá osina.
0: Jen ještě doplním, že osina je malý kousek klásku z vysokých trav. Nejčastěji se jedná o ječmen myší. Někdy může být osina mezi polštářky na tlapkách pejska. I v tomto případě může zcela zmizet pod kůží a musí se následně chirurgicky odstranit.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Domov u Fontány v Přelouči včera otevřel obnovený park. Místo lesoparku vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro lidi s demencí a zároveň veřejný park pro celé město. Má smyslovou zahradu, retro prvky připomínající dětství, nekonečný chodník pro bezpečný pohyb, pietní místo a prvky pro děti i návštěvníky. Místo dostalo jméno Park vzpomínek. Podle architektky Kateřiny Waldhauser je navržený s ohledem na lidi s Alzheimerovou nemocí a demencí. Proto v něm nechybí prvky, které jim mohou připomínat dětství, například retroprolézačky a lavičky připomínající školní židle. Park vzpomínek má otevřít domov všem a vytvořit místo, kde se mohou přirozeně potkávat seniori s rodinami, dětmi, školami i dalšími obyvateli Přelouče. Za sebe musím říct, výborný nápad. Co myslíte, vážení posluchači? Přejeme si, aby takových projektů přibývalo. Krásný poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda přinesl svému lékaři rentgen na lidské starosti, který nazývá psychofon. Při počátečních zkouškách je zřejmé, o jak převratný objev se jedná. Překládá totiž naši řeč do její citové roviny. Jenže Kolda není osamocený vynálezce. Spolupracuje s ním Elsa Simley, za vynálezcem jsou cizí zájmy. Tato dáma vlastní přijímačku, na které fantazie pokusných osob může pozorovat jako na filmu, což se ukáže při onemocnění náměstka Pulvera. Je zřejmé, že přístroj lze zneužít a že lékař, který příběh vypráví, měl být zneužit rovněž. Jeho jedinou starostí je teď zničit nebo alespoň poškodit vynález.
1: Fotografie byla černobílá, kvalitou podobná instantním snímkům aparátů firmy Polaroid. Na snímku byl Kolda ve svých 14 letech ubrečený a vzteklý. V ruce svíral velký náhrdelník. Nebyl však oblečen, jako 14-letí kluci bývají. Měl na sobě černou uniformu.
2: Já jsem diktátor? Tak dobře, snad je to má tajná fantazie. Nevěděl jsem o ní. Mám občas vztek, chci se pomstit, to je pravda.
1: Kolda měl ve svém patře dneska průvan. Už zase kouřil, už byl zase neklidným vynálezcem. Zařízení jeho laboratoře jakoby vyhřezlo do celého patra. Měl cívky, relátka, kondenzátory i mikroinstalace i na své posteli. Běhal mezi tím a vykřikoval, jakoby nedokázal ani chvíli sedět. Navštívil jsem ho brzo ráno.
2: Moje fantazie prý vznikly v té době. Aspoň ten aparát to tvrdí.
1: Kopl do nehotového obalu na zemi.
2: Víte, co jsem já vysílal do Alcronu? Jistě to má Elsa taky někde uloženo, tak proč bych vám to neřekl? Já brečím, protože mi netleskali. Ano, to jsem se dověděl. Od té doby, kdy tehdy odešla má matka.
1: Pořadě, prosím vás. Opakuju, že jsem zatím viděl jenom pokus s pulverem.
2: No, nedostanu přece infarkt. Moje obtíže jsou jiné, jak víte. Já se neovládám, já naopak.
1: Co tedy zachytila ta obrazovka ve vašem případě?
2: Základní situaci, která mi jde hlavou pořád. Vždyť vám to povídám, jste hluchý nebo co? V mých 14 letech jsme byli na dovolené u moře. Víte, co to je? Zjevení. A my mladí jsme tam uspořádali besídku. Já vystoupil, tedy chtěl jsem vystoupit s vlastní básničkou. Počkejte, nesmějte se.
1: Nesmíju se.
2: Tak vidíte, já myslím, že se hned každý rozesměje, když řeknu, že jsem kdysi skládal básničky. Tehdy se taky smáli. Vydrželi poslouchat asi tak 5 minut a pak se začali řechtat, ačkoliv to byla milostná básnička. Ta holka, které se mi věnovala, seděla v publiku. A doktore, víte, kdo se nejvíc smál? Kdo první vstal a odešel? Kdo mi udělal největší ostudu? Moje vlastní matka. Dovedete si to představit? Jiné matky se svými syny zkoušejí vystoupení, drží jim palce, opravují je zvou příbuzné, aby víc tleskali. A moje mě schodila nejdřív ze všech. Však jsem se jí taky pomstil tady. Tady je fotografie, jen si ji prohlídněte zblízka. Je to moje fantazie, ale je to taky pravda. Tu noc jsem jí ukradl perlový náhrdelník, který jí přivezl jeden z jejich milenců až z Tokia a hojil jsem ho do moře. Nikdy ho už nenašla. Udělali skandál v hotelu, vyslýchali pokojské, ale nikdy už neměla ty perly. Taková je moje fantazie, když to chcete vědět. Předstupuju celý život před publikum. Mění se samozřejmě. Poslední dobou to bývají všichni známí. Jsou ve večerních šatech a já před ně předstupuju jako slavný herec. A jak se začnou smát, jak začnou vstávat, musí ke zdi. A pak jdu a nacpu si kapsy jejich šperky, zavržuje všechny do svého osobního vězení. Hrozný, co? Je to hrozný, ale nic jiného mě neuklidní, nic jiného mě nedělá tak dobře. Tušil jste to? Aspoň jako můj lékař? Příteli, já si to sám neuvědomil, než jsem to před sebou viděl. Bylo mi ze sebe na zvracení. Člověk tyhle černé myšlenky honem zatlačí, připustí si je jenom, když je sám a pod peřinou. A najednou, vidíte, fotka. Moje matka by ten náhrdelník okamžitě poznala.
1: Ale jestli by vás nešla udat, čeho se bojíte? Ovšem, Pulver kvůli podobné fotografii defraudoval peníze a poslal je sem do vily.
2: No prosím, možné to je, já žádné nemám. Klidně si to tady prohlídněte. Možná, že se Elza takhle živí, i když mezi námi si myslím, že to měla být jen generálka. Víte? Chtěla vyzkoušet, jestli to všechno funguje, než použije náš vynález na Věru Královou. Tam teprv čeká tu pravou kořist. My dva s Pulverem jsme jenom figurky na otevření té šachové partie.
1: Čeho se vlastně bojíte vy?
2: Stydím se prostě. Stydím. Spíš než bojím. Nevydržel bych, kdyby se tahle fotka měla ukazovat. Radši bych se zabil. Řekněte Elze, ať vám taky udělá snímek vašich fantazií. A uvidíte sám. Jsou věci, které člověk udělal, které by chtěl udělat a které prostě nesnese vidět.
1: A najednou se přede mnou zase zastavil docela blízko. Zase jsem ucítil ten spálený viržinský tabák, který snad vydechoval místo vzduchu.
2: Chtěl jsem vám to říct už včera, člověče. My to musíme zlikvidovat, je to naše povinnost. My dva.
1: Co navrhujete?
2: Vzít jí to. Vylákáte ji a já ty kufry prostě ukradnu. Vyšetříme si tu Věru sami a tím...
1: Zase budete krát.
2: Kradu od svých 14 let, jak jste konečně sám viděl. Ten aparát totiž funguje, to je jasné. A Králová...
3: Zakazují vám, abyste se k Věře Králové vůbec přiblížil vy.
1: Vy odporný mizero, chtěl jsem dodat. A přistěl jsem se, že do ní strkám. Že se mi chce ho pít.
2: Jen si dejte, jen ubližujte Koldovi, jako všichni. Máte nějak nahnáno, když začnu mluvit o té inženýrce, co? Taky šilháte po krásce, dědo.
1: Vždyť já ho nemůžu udat.
2: Dědo.
1: Ničemu nezabráním, když tohle případu udělám aféru. Blafoval jsem tedy a snažil se dýchat zhluboka. Mám důkazy o tom, že ten aparát nefunguje.
2: Tak?
1: A že ty experimenty poškozují pokusné osoby.
2: A já vidím, že to funguje. Přesně. Jak u mě, tak u Pulvera. A víte, na čem tady pracuju? Zdokonaluju tu věcičku. Upravuju promptní služby. Zmáčknete knoflík a vypadne vám fotka vašeho podvědomí. V mžiku budete nahatý. Psychicky. Otrok. Bezbraný. Bezbraný.
1: Utíkal jsem z toho domu.
4: Neměl byste ho vzít někam do ústavu, pane?

0: nikdo není doma. Stará paní odešla na operaci a mladí se rozešli. Ta inženýrka teď bydlí naproti v Carsonce, jenom přes ulici. On se prý snaží byt vyměnit, není tady. Kdybyste s ním náhodou mluvil...
1: To nebudu.
0: Tak mám pro něj poštu.
2: Spěchal jsem do protějšího domu přes neupravenou širokou silnici. Králová bydlela v posledním patře. Výtah nefungoval. Když jsem udýchaný zazvonil, otevřela hned. Právě cvičila?
3: Dělá mi to prostě dobře. Líp než tabletky doktora Chvojíka.
2: Usmála se. Měla na sobě černý trikot a byly vidět obrysy jejího těla. Upnuté.
3: Stalo se něco?
2: Ano, ano. Potřebuji s vámi mluvit. Potřebuji vás unést.
3: Prosím.
2: Vecpal jsem se mezi její dveře, zatímco si oblékala župan. Byl jsem překvapen. Místnost byla úplně pustá, jen kufr na zemi a nafukovací matrace pod oknem.
3: Nechala jsem mu všechno. Už po druhé. Nechci, aby si mysleli, že na rozvodu vydělávám. Ale kafe tady mám. Dáte si?
2: Nebylo si ani kam sednout. Pouze u elektrického sporáku zařídili stavaři takovou vitrínku, kam bylo možno postavit pár hrnků. Řekl jsem jí, proč tady jsem. Nikoli jako lékař. Spíš jako detektiv. Minehavo.
3: Cože?
2: Od té chvíle, kdy jste objevila tu Štorchovu knížku, myslím na vás jako na minehavu, promiňte.
3: Mně to nevadí, můžete mi tak říkat.
2: Neměli jsme si kam sednout.
3: Prosím, sem na kufr.
2: Musíme stejně rychle pryč. Doli čeká taxík.
3: K čemu?
2: Máme ještě čas, začínáte v kanceláři až kolem 9, že? Jedeme nejdřív do sanatoria, kde jste se před rokem léčila.
3: Nechápu, proč?
2: Protože jste ohrožena. Někdo vás pronásleduje. Já vím, nezní to, jako by mluvil psychiatr, ale mám své důvody. Přemýšlejte, čím můžete být pro svět důležitá? Co jim může stát za to, aby vás chtěli vydírat?
3: Mne?
2: Ten smích zněl tak srdečně, až mě to překvapilo. Měla překrásné zuby bez poskvrnky, jak z reklamy. Uvědomil jsem si, že tyhle zuby dokážou lecos překousnout.
3: To bych opravdu ráda věděl.
2: Tak si čeká. Všechno totiž nějak souvisí s vaším pobytem u nás. S psychologickým a psychiatrickým vyšetřováním.
3: Nevím, proč by mě vydírali.
2: Nehnula se z místa.
3: Jsem úplně chudá, žiju z gáže. Všechno, co jsem měla, odnesli mý dva manželé. Šaty, které jsem dostala po předvádění jako manekýna, už nosit nemůžu, jim teď normálně a tloustnu. Nezdědila jsem nic. Víte, že moje matka zemřela, když mě bylo 11 a otec loni. Jsem čtvrté dítě v naší rodině. Když jsem pracovala s archeology, vyhrabala jsem jen pazourky. Nic k zbohatnutí. Tak prosím vás, proč?
2: Co v práci?
3: V práci? V práci vlastním druhý klíč.
2: Sáhla za výstřih a políbila klíč, který tam nosila na šňůrce. Myslel jsem, že je to náhrdelník.
3: Je to klíč od trezoru, do kterého ukládáme svou vědu.
2: Jakou vědu?
3: Mé práce. Brzo budu inženýrka, kdo ví co zároveň. Přišli jsme s akademikem na cosi, totiž já na to přišla a on to dokázal.
2: Fusionswerke? Ty praktické atomové elektrárny?
3: Jak to víte?
2: Oni to vědí. To je důležité. Převlékněte se, prosím, čekám dole v taxíku. Naše sanatorium je vlastně sanatorium v uvozovkách. Jde o velkou budovu bývalého velkostatku, který už dávno sloučili do většího celku. Teď tam ve stájích tančíme a ve stodole pracujeme, případně umělecky tvoříme. Pacienti mají své pokoje v bývalých správních místnostech, jsou to ratejny, které lze těžko vytopit. Přece však si každý tenhle objekt chválí. Je dál za městem, nejede sem žádná pravidelná linka autobusů, telefon je ustavičně porouchán, ideální izolace. Pacienti dopoledne navíc pracují, někdy pomáhají na poli, někdy vyrábějí součástky do blízké továrny. To vše má vlastně pouze jeden smysl. Poznat, jací opravdu jsme, nebo spíš, jak sami sebe neznáme a jak nás vidí jiní.

0: Celé to velké stavení, kde je zaměstnáno asi 15 lidí, nahrazuje tedy Koldův vynález psychofon. Pacienti dojíždějí na osmou, pokud tu nespí, a stejně i personál. Byli jsme sami, když jsme dorazili s Věrou. Během cesty nemluvila, jen jednou.
1: Akademik mě vlastně zdůrazňoval, že naše práce je dosud tajná. Proto nosím ten klíček stále sebou.
0: A znovu ukázala do výstřihu, kam jsem se úmyslně nedíval. Zavedl jsem jí do lékařské místnosti v prvním patře. Musel jsem hledat klíč, nebyl jsem tady už mnoho týdnů. Ale patřím sem, odesílám z poradny denně nejmín dva případy. Právě do tohoto pokoje.
1: Tak, a co teď?
0: Teď udělám kávu já. Posadila se s rozkoší do naší vyšetřovací lenožky. Vzpomněl jsem, jak opatrně dosedala naposled v poradně. Něco se muselo změnit.
1: Jak tedy začneme?
0: Takhle. Chtějí vás vydírat vaší fantazií, vašimi skrytými sny nebo sklony. Co se ve vás děje? Víte to? Tentokrát už to byl jenom úsměv. Čekala, co řeknu dál. Jde o ten vynález, který jsme zkoušeli. Promluvila jste v něm jako muž. Je to vaše fantazie. Proto jste se dvakrát rozvedla. Nechcete být krásná ženská?
1: Vaří se káva.
0: Odpovězte.
1: Nevím o žádné své fantazii, kterou by mě mohli vydírat.
0: Neukvapujte se. To neví nikdo nejdřív. Teprve když se zamyslí, teprve když se vzbudí v noci. Neviděla na vás nic skupina, s kterou jste tady žila? To je totiž náš psychorentgen. Proto zde pacienti žijí, pracují a spí vedle sebe, aby vzájemně viděli, jak fungují ve skupině, aby se vzájemně mohli upozornit na to, jací jsou.
1: Říkali, že jsem samostatná. Utíkám před muži, kteří se mi dvoří, povídám si se staršími ženami, ale to všechno o sobě vím.
0: Ale bála jste se. Přece jste nemohla ani vidět třeba nůž, když jsem vás sem poslal. A chodila jste dlouho s bolestmi hlavy, které se dostavily, jakmile váš manžel přišel domů.
1: Toho jsem nemohla snést. Chtěl mě jen jako figurku do automobilu. Jako ten první, oba byli stejní.
0: Proč jste si je vybrala?
1: Oni si vybrali mě. Chtěla jsem jim pomoct, ale nešlo to.
0: Jaká je zatím skrytá fantazie? Zopakujme si to. My dva jsme se prvně viděli při těch vykopávkách. Na našem pozemku našli neolitické zbytky, pazourky a keramiku. A vy jste učila ostatní, jak ty památky odkrývat. Zdálo se mi, že je to dobrá průprava. Celou naši léčbu se pacienti snaží upamatovat na své první dojmy a city. Vyhrabat je. Tady vyhrabávali pozůstatky lidské kultury. A tehdy se právě váš stav zhoršil. Tehdy jsem vás přistihl nad tou knížkou. Poznal jsem vás jako Minehavu. Říkala jste si tak. Proč?
1: Nevím opravdu, proč mám vzpomínat. Jak tohle souvisí s nějakým vydíráním?
0: Minehava? Často jsem přemýšlel nad tím, jak Štorch na to jméno přišel. Byl to úzkostlivý autor. Sám prošel od Labe až na konec Kokořínského údolí, jen aby vyzkoušel možné trasy neolitických lovců, jedl přitom syrovou zvěřinu a rozdělával oheň dřívky. Proč tedy to jméno, které má zřejmý základ v minutě? Říká své hrdince také šťastná chvíle. A dává ji nakonec vyklouznout z matriarchátu přímo do nového řádu mužských velitelů. Mně se vždycky zdálo, že jste opakem hrdinky té dětské knížky. Vy jste přece nový typ ženy, která se hodí do dnes nastupujícího matriarchátu. Vaše fantazie musí tedy být, že ovládnete muže. Chcete odstranit sivou holubici, kněžku toho matriarchálního kmene, abyste sama dál vládla. Nebudete přece snášet vládu mužů. Proto se pořád rozvádíte. Proto nesnášíte matky svých mužů a proto vás tak ohrozilo, když vaše nynější tchyně šla na operaci, mohla opravdu zemřít. Je tady také váš snímek obrazem dívky, která zabíjí vládkyni?
1: Já vám opravdu nerozumím. Ujela jsem odtud ze sanatoria, protože měla jít matka mého muže do nemocnice. Nic víc jsem necítila.
0: Tvářila se upřímně, bylo těžké proniknout za tu krásnou masku.
1: Byla bych jí docela ráda vařila. Chtěla jsem jí pomáhat.
0: Věro, prosím vás, chápejte, já si tohle všechno nevymýšlím pro svou potěchu a dokonce ani ne proto, abych vám pomohl vyznat se v sobě. Chci vás zachránit, chci odhalit, na co si sama nedovolujete myslet. Co v sobě potlačujete?
1: To tady opravdu nevím.
0: Zbývá poslední. Tchyně, tedy ta starší žena, nebo kdo? Má zemřít. Co cítíte?
1: Moje matka zemřela, když jsem byla malá. Pohádali jsme se kvůli mé sukni, odjela na letiště a už jsem ji neviděla. Zahynula při havárii. Od té doby se bojím o život starších žen. Ale neobvinuji se.
0: Určitě.
1: Snad.
0: Shrnuji tedy. Uvidíte snímek Minehavy chlapecké dívky, kterou nezajímají muži, ale vláda v rodině a v kmeni má v ruce bič nebo meč. Usmívala se a zavrtila hlavou. Ukážou vám obraz Minehavy, která závodí a předběhne všechny muže. Je první. Muži musí sloužit. Odmítala znovu. Minehava, která je vlastně chlapec a krotí své vrstevníky chlapce. Zavřela oči. Minehava, která líbá náčelníka kmene a proto se musí zbavit velké matky. Usmála se nesouhlasně. Minehava, která zabíjí velkou matku a obvinuje se potom. Chce schovat nůž, kterým spáchala zločin. Neklidně poposedlá zavrtěla hlavou. Minehava, která chce majetek kmene. Minehava, která chce být obdivována a vystavuje se před spoutanými.
1: Kam chodíte na tyhle nápady? Myslíte, že každý člověk v sobě nosí žumpu?
0: Čekal jsem prudký nesouhlas. Věděl jsem ze zkušenosti, že tím se hlásí bolavé místo, jako když hledáme zkažený zub nebo hnis pod zdánlivě neporušenou kůží. Chovala se však spíš překvapeně.
1: To vy mi říkáte, Minehava. Pro sebe sama jsem mimo sanatorium Věra. Chci udělat něco pořádného, chci pomáhat lidem, především...
0: Především?
1: Především své lásce.
0: A zachytila můj pohled.
1: Nechci být muž. Chci být platný člověk, opakuju.
0: Do sanatoria přišli první pracovníci, divili se trochu. Už během jejího léčení si všimli mého zájmu. Požádal jsem o chorobopis. Nebyl. Jak je to možné? Křičel jsem. A lidé se zbíhali, protože křičím málo kdy. Někdo si ho vypůjčil už předevčírem. Podpis nečitelný. Odváděl jsem Věru do auta. Podívejte, to dramatizuje celou situaci. Musíte mi slíbit...
1: Že se nedám vyšetřovat od nikoho jiného, než od vás, bez starosti. Vy jste má opora, slibuju.
0: Klesla mě chvíli na rameno, jako když jsme tady chodili hledat pazourkové nástroje. Vedl jsem jí pod paží. Věděl jsem najednou, že ke mně patří. I když jí tak málo rozumím. Snad právě proto. V práci byl dnes kolega Chvojík dřív než já, nevyspalý, jako obvykle.
2: Kde je ta inženýrka, kterou si mi odkázal?
0: Stanovil si už diagnózu?
2: Za těch pár chvíl Je to nezvyklý případ. Směje se, když ostatní pláčou, nespí, když ostatní chrápou. Moc se v ní nevyznám.
0: Já taky ne. Šel jsem do své ordinace. Položil futrál s aparátem na stůl a s rozmyslem začal poškozovat nejdůležitější kontakty.
3: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
4: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
5: Vybíráme je pro vás každý den.
4: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

proč pláčeš, ty se bojíš, už jde na start, už ty to znáš, stíráš slzy v depu stojíš a tiše mu zamáváš, pojedou, pojedou, je vás víc, těch lůzách bílí.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: máme dost času.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

tak ať nezboží se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám letí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. Aj!

kesel, trk, lever, ksikrk, strč prst, skrskrk, skrskrk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: Aby kamarád umývá rád, milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda-rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Anderle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Anderleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byl tentokrát herec a moderátor Marek Eben.

0: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem, že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Náš host je Marek Eben. Já bych vám položil, jestli dovolíte, takovou otázku, tu nejbanálnější, jestli cestujete rád a pakliže jo, tak čím a kam?
2: Já cestuju rád čímkoliv. V podstatě vyzkoušel jsem všechny možné dopravní prostředky a nemůžu říct, že bych k některému měl averzi, necítím se moc jistě na koni. Ale jinak musím říct, že ani nemám takovou tu fobii z letadel, jako mají někteří mý kolegové, jako Martin Dejdar třeba, tak tím netrpím. Dokonce jsem absolvoval s Petrem Jirmusem kompletní akrobatickou sestavu v letadle a to byl velký zážitek.
3: S padákem nebo bez padáku?
2: Bez padáku, ono to je jedno. Při těch obratech, co se tam dělají, to je celkem jedno. Ale on vás tak jako uklidňuje, protože jediný moment, kdy jsem měl trošku nervy, když jsem vlezl do toho letadla, že oni to mají, on měl takovej tahák. Měl na té přístrojové desce takovýhle papírek, jako formát, když je půlka A4 je A5. Tak A5. A na té A5 měl namalované, nakreslené rukou ty figury, které budeme provádět. A na to jsem se podíval a to se mi neudělalo moc dobře, když jsem je viděl. Ale pak to začalo a tam je půvabné, že on, jak je profesionál, tak vy máte nasazená sluchátka a on všechny ty věci komentuje. A komentuje to takovým nezúčastněným, klidným hlasem Richarda Honzoviče. Takže vy letíte a on řekne, tak teď půjdeme na souvrat, ubírám otáčky, ano, už to zvoní, a to, co zvoní, je ten alarm, že se řídíte k zemi, že už to nemá.
0: Já myslel, umíráček, je už slyší.
2: Ano, už to zvoní a teď říká, půjdeme přes pravé křídlo a 1, 2, 3. A to počítá ty obraty, to dělá při tom, jak prostě rotujete, tak on to takhle počítá. Takže i to se dá celkem v klidu zvládnout a jinak no, cestování mám rád, tohle bylo teda extrémní cestování.
0: To bylo něco
2: mezi životem a smrtí. Ale jak jsme si toho moc neužili za té totality, tak pak naopak se mně líbilo, že si to člověk může dovolit. My jsme měli docela štěstí, že jsme s divadlem si jezdili kus světa. A to je, řekl bych, extrémní cestování, když si představíte, kdo v tom divadle je.
0: No to by nás zajímalo, počkejte, to je téma.
2: No to je téma neuvěřitelné, tak mám o tom začít?
0: No určitě, spustit.
2: Já začnu. Tak v divadle je spousta různých exotů, tak Martin Dejdar, ten má fobii z těch letadel. Jan Jiráň má fobii z přírody. Ten se bojí jít do lesa, protože tam žijou zvířata a těch on se bojí. Takže s ním je třeba do Jižní Afriky, to je velký zážitek. Jirka Lábus neumí žádný jazyk a všude se bez potíží domluví, čímž mě dohání k šílenství. Takže v Jižní Africe v restauraci přijde servírka černá, a Jiří Lábus chtěl párátko a tak říkal, pojď sem broučku, protože všem servírkám v zahraničí říká broučku, pojď sem broučku, ona přišla a on říkal, broučku, dentist hák. A ona šla a okamžitě mu přinesla párátko. Tak proč já se učím výraz toothpick? Když Lábus řekne dentist hák a dostane to tež, jo? V tom on má zvláštní dar. Ve Španělsku se rozhodl, to vás bude zajímat, že zkusí na trhu prodávat falzifikáty skic Gaudího a že je sám vytvoří. Ostatně Jiří Lábus velmi hezky kreslí, velmi pěkně.
3: Pro vysvětlení musíme říct, že Gaudí postavil v Barceloně ten vyhlasný neogotický chrám Sagrada Familia.
2: Ještě ho stále staví?
3: Ano.
2: Oni ho staví a budou ho stavět ještě asi snad 30 let, nebo kolik to proponují, dlouho.
3: Ano, ano. No.
2: A tak šel do španělského papírnictví a prodavač se řekl Broučku, los ksichtos kreslíros. A obdržel čtvrtku. Takže to jsou extrémní situace. Jiří Lábus mi úplně zničil samozřejmě návštěvu mauzolea. Když jsme byli v Moskvě, já jsem byl poprvé v životě v Moskvě, tak říkali jsme si, že dětka musíme vidět. A já jsem čekal, že tam budou ty fronty, už tam žádné fronty nejsou. Tam jdete hned na řadu, no nicméně je tam takové pološero a teď tam stojí ti vojáci s těmi samopaly a já jsem byl docela zvědavý, protože jsem o tom tolik slyšel a neužil jsem si nic, protože za mnou šel Jiří Lábus a hned, když jsme tam vlezli, tak se na celou tu místnost srdcerivně rozplakal a smrkal do kapesníku a volal pačemu, pačemu. Takže... Pak jsme měli velký zážitek s Ypsilonkou, když jsme byli v Jižní Africe, tam bylo několik zážitků. Když nás vzala starostka hlavního města Pretorie, na prohlídku Pretorie, a to vypadalo tak, že jelo policejní auto, za ním jeli tři naše mikrobusy, za nimi jelo další policejní auto a za ním jeli tři obrněné transportéry, na kterých, což jsem si spočítal, bylo umístěno celkem 27 vojáků. A kdykoliv jsme opustili ty mikrobusy, tak s námi šli tak 4-5 samopalníků a radista. Kdyby bylo zapotřebí přivolat pomoc těch transportérů, aby nechodila celá ta jednotka. A to teda člověka přejde humor. A byla to úplně absurdní exkurze, protože ta starostka té Pretorie nám ukazovala vlastně ta předměstí. To, kde je to docela nebezpečný. A pak tam byly takové absurdní věci, jako že třeba nás zavezli k takové budově, která vypadala trošku jako kravín a předtím byla vysoká tráva, takový jako plevel, a v tom ležela keramická umyvadla. A ona říkala, tady děláme umyvadla. Tak byly tam umyvadla, tak jsme je viděli. A součástí téhleté exkurze byl taky neuvěřitelný jihoafrický raut, který spočíval v tom, že jsme vešli do toho kravína dovnitř. A to byla velikánská místnost, která byla úplně prázdná. A v čele té místnosti byly jenom takové tři stolky na železných nožkách. A na těch stolcích byly tři takové umělohmotné kýble. A u každého toho kýblu stál černoch. A teď my jsme přišli, jakože tam je občerstvení, tak jsme přišli a v těch kýblech byl takový jakoby zeleninový salát. V každém tom kýblu trošku jiný, ale nebyly k tomu talíře ani příbory. Takže vy jste takhle natáhli ruku a on vám sběračkou do té dlaně kydl ten salát a to jste z té dlaně takhle spořádali. A další absurdita, že

0: nikdo nebyl. A bylo tam příšeří. A my jsme stoupali po takových mramorových schodech, všude prach a špína a velké nástěnné malby, které byly úplně zašlé. A oni nás vedli na balkon do foaje a z toho foaje my jsme vstoupili na ten balkon. A já jsem se podíval dolů, jako do prostoru toho parteru a toho jeviště. A tam nebyly ani sedadla, ani kulisy, nic takového. Ale bylo tam parkoviště. Tam parkovala auta. No nic podobného jsem v životě neviděl. V Jižní Africe není mnoho takových památek.
1: My když jsme byli v roce 65 s Černým divadlem v Havaně a na Kubě, tak to mě připomnělo ten sugestivní obraz těch belíků s tím salátem. My jsme tam přijeli v den vánočních svátků a měli jsme absolvovat štědrovečerní večeři. To by byla kapitola sama pro sebe, ale potom, když přišli na řadu ořechy vlašský, tak nikdo z nás je nedokázal rozlousknout. Představte si, že ten Kubánec, ten dobrý občan této země, přicházel ke každému z nás, bral nám ten ořech, v zubech ho rozkous a obřadně nám ho podal. A co teď?
2: Ještě jste ale na tom byli asi líp než Hanzelka a Zikmund, inženýři, dva známí, kteří v Africe, v tom jednom jejich filmu, který tam točili, tam jim nabídli takovou bílou kaši, kterou ty africké ženy v té vesnici připravovaly tak, že něco rozkousali vždycky a pak to vyplivli se s těma slinama do té misky a tak, a když byla plná, tak jim to nabídli.
0: To je strašné.
2: To bych se poblil normálně.
0: Nám dali v Africe stromové červy, což kdyby mě to neřekli, tak bych myslel, že jsou to křupky. Vypadalo to úplně stejně, akorát, že to bylo tmavé a chutnalo to velmi podobně.
2: A vy jste to jedl?
0: Jo, to já jsem zvědavý.
2: On jed stromové červy?
0: Ano, stromové červy jsem jedl. Doporučuju proteiny.

listy roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel,

0: Pojďme se bavit chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu. Chtěl jste od jak živa být tím, čím jste, nebo jste měl jiné cíle jako dítě? Byl jste dítě, že jo?
1: Byl.
0: Původně.
1: Původně, jo.
0: No tak, jestli jste si říkal už tenkrát, já budu jednou moderátorem v televizi, ne.
1: No až takhle jsem si to já nepředstavoval, ale že bych dělal něco takového podobného, to jsem si představoval, protože jsem se na nic jiného nehodil. Já jsem věděl už na základce, že si musím vybrat nějakou školu, kde nebude matematika, fyzika, chemie. A to se na konzervatoři neučilo. Takže pro mě to byla ideální volba. A už jsem jako kluk chodil k Dismanovi do souboru rozhlasového, takže jsem s tím měl trošku nějaké zkušenosti, což byla ostatně krásná doba. A tak to nějak vyplynulo. Navíc na té konzervatoři to bylo oddělení hudebně dramatické, takže se tam učila i ta muzika. A to bylo přesně to, co mě vyhovovalo. Ten účel byl vychovat činoherce, kteří budou schopni zaspívat něco.
0: Takže vaše životní dráha byla celkem přímá,
1: docela, jo?
0: Neklikatá.
1: Pak jsou ty životní náhody různé. Jakože například pravděpodobně bych tak moc nemoderoval, kdybych nebyl na vojně. Ale já byl v Auzu a tehdy tam jeden program armádní režíroval Ivo Paukert. A ten mi už tehdy nabídl, jestli si nechci napsat scénář na to. A to já jsem byl rád, protože ty scénáře, které vám napsal armádní umělecký soubor, to bylo opravdu neúplně šťastné, řekl bych. A navíc ještě my jsme jako moderátoři, ti, co byli jako konferenciéři, se tomu tehdy říkalo v Auzu, tak my jsme měli takovou uniformu, které se říkalo extrovka. A byla to jakoby parádnější uniforma, která tady na těch výložkách neměla žádnou hodnost, ale měla tam takovou jakoby placičku, na které stálo Aus. Jenomže ten voják, ten to samozřejmě neidentifikoval z páté řady a domníval se, že jsme majoři. Takže ta nenávist byla veliká těch vojínů základní služby. A tak to já jsem byl rád, že si to můžu napsat sám, protože první, čeho jsem se zbavil, byla ta uniforma. To jsem si hned nadělil kostým a v tom jsem to dělal a tím pádem jsem měl klid a voják to vydejchal. No a Ivo Paukert si tuhle zkušenost, co jsme spolu udělali, pamatoval a vlastně o 10 let později mi nabídl moderování TT a to byl určitě takový zlom v tom mém životě.
0: Takže vaše cesta byla rovná. Moje byla velice křivolaká od toho, že jsem chtěl být původně francouzským legionářem, ale jsem potom chemikem ke kreslenému filmu jsem chtěl, pak jsem dělal propagačního grafika, no a nakonec jsem skončil u divadla.
1: No já jsem věděl samozřejmě z rodiny, že nechci být koncertní pianista, to jsem věděl hned. Chtěl jsem být chvilku rockový kytarista, to mě přišlo jednodušší. Ono to teda není. A to jsem zjistil až na stará kolena, když jsem viděl, jak cvičí ti rockoví kytaristi. Ale koncertní pianista, to je něco strašného. Já jsem to viděl zblízka, protože jak táta, tak vlastně strýc Ilja Hurník, když měli před koncertem, zejména v případě Ilji Hurníka, tam to bylo dramatičtější, protože táta tehdy nehrál, že by hrál solové recitály v Rudolfinu. To Ilja Hurník hrál a vím, jaké měl stavy předtím. A jsou samozřejmě místa v těch skladbách, která se dost dobře nedají nacvičit. Vy můžete jenom snížit pravděpodobnost kiksu, ale jistotu nemáte. Třeba když jsou oktávové skoky, no tak to je prostě někdy to, jak by řekli naši fotbaloví reprezentanti, buď to tam spadne, nebo to tam nespadne. A nezřídka to tam taky nespadne. Takže ty stavy psychické, když jsem viděl těch profesionálů, tak jsem si říkal, no tohle teda nikdy, koncertní klavirista nikdy. To mě přišlo to herectví daleko snazší. Protože když zapomenete text, tak uděláte dramatickou pauzu, nebo to přebere ten kolega, vždycky se z toho nějak dostanete, ale když máte v okno v Bachově fúze, tak už se nenajdete nikdy. To je strašná představa.
0: Třeba jazzový zpěvák je ve výhodě, když zapomene text, takže my máme sket. Když měsíc rozlije světlo své po kraji, bože, jak je to dál. A vypadá to jako, že je to na schvál, že jo? Herec už je na tom trochu hůř. Herec už nemůže, když ona řekl třeba, proč jsi mě opustil, tak nemůže říct šabran uba uba.
1: I psilonce by to šlo.
0: Jo, tak nebo, herec může dosadit náhradní větu jako takovou, že proč jsi mě opustil, neví, no. Tak řekne, co je ti do toho.
1: Může, ale někteří kolegové to pojednávají nehorázně. Pamatuju si, že po revoluci měl Honza Šmíd takový rozmach, že budeme jako hrát taky v Praze představení anglicky. Že prostě teď sem pojedou ty cizinci a ty, že nás uvidí a že tím pádem Ypsilonka prorazí definitivně do světa. Což se samozřejmě nikdy nestalo. Nastudovali jsme představení Mozart v Praze, které jsme hráli, kdo teda jakž takž uměl, tak v angličtině, a ti, co neuměli, to tak různě lepili. Někdo mluvil taky francouzsky a někdo německy. Byl to takový bizarní útvar a Olda Kaiser měl po celém zákulisí rozmístěné veliké plachty papírové, na kterých měl napsané ty anglické věty. A při jednom představení jsme spolu měli takový malý dialog a já jsem stál jakoby zády k portálu a Olda stál čelem do toho portálu. A najednou vidím, že on při tom dialogu se nedívá na mě, ale upírá ten zrak do toho portálu a pak jsem viděl, jak ty oči vyhasly. A pak se podíval zpátky na mě a řekl, někdo mi zatáh hadr. Prostě tu šálu tam někdo zatáh, on měl zatím tu plachtu s tím textem a ten už nikdy nepřišel.
0: No, my jsme taky měli jedno anglické představení, tedy původně jsme ho udělali pro naše zahraniční zájezdy. Ve Finsku měla premiéru naše revue, která se jmenovala Second Hand Show. U nás potom jsme to udělali česky jako Vetešník, ale když už jsme to uměli anglicky, tak jsme si řekli, zkusíme to jednou zahrát v Praze anglicky. Obeslali jsme ambasády a různé instituce. No a přišli tam diváci a my jsme to tady hráli anglicky. Tam byl jeden takový mladík, který seděl ve druhé řadě a neskutečně se smál a pořád tleskal a byl takový nabuzený. A když jsme vycházeli, tak on tam čekal u zadního vchodu a požádal Jitku Molavcovou o ruku. Říkal, že je ochotnej si ji vzít okamžitě, jestli by si ho vzala. A poslední tedy anglický slovo, který tam padlo, tak Jitka se na ní podívala a řekla next time.
1: My, když jsme jeli s prodanou nevěstou do Finska, tak Honza Šmíd se rozhodl, že některé zásadní věty z toho představení budeme říkat finsky. A že prostě každý herec, že má určité zásadní věty a ty, že se teda naučí finsky. A byl nám přidělen tlumočník, vlastně tlumočnice Bohunka Seniusová, a ta s každým z nás nastudovala ty zásadní věty. Problém byl v tom, že my jsme nevěděli, které věty toho partnera považuje Šmíd za zásadní. Takže když se to začalo hrát, tak ta herecká paměť samozřejmě pracuje tak, že vy, když slyšíte tu repliku toho partnera, tak víte, co na ní máte říct potom. Nikoli ovšem, když vyřeknete českou větu a ta příští věta partnera je podle Šmídova mínění zásadní a z něho vyleze něco, co se nepodobá žádné řeči světové a vy vůbec nevíte, co má následovat potom. To bylo velmi zábavné představení a já si ještě některé věty svoje zásadní pamatuju, jako například Tarvicen raha, vůden parin peste, sajsin tuskin puoliakán.
2: To je skvělý, když tady padlo jméno Honzy Šmita, my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu, to se psal rok tak 57. Vždycky jsme nastoupovali ráno v Rudolfínu a buď jsme měli teorii v Rudolfínu přímo nahoře v podkroví, anebo jsme jeli na cvičák na Bílou horu a když už jsme toho měli dost a ty povely majora našeho šrauta byly pořád takový jako dotíravější, pořád tak někdo řekl a vojna oblbuje lidi a šraut se zarazil, říkal, kdo to řekl a Honza Šmíd řekl, Balzak. Major Šrauf řekl, vojín Balzak vystoupí z rady.
0: Já jsem jednou hrál ve Francii, v Paříži jsme hráli v tom divadle národů v Odeonu. My jsme měli takovou scénku, Hamlet se to jmenovalo, bylo to asi jako půlhodinová zkratka Hamleta po semaforsku. Nebyla to parodie, to se nedá říct, ale taková jako semaforská, poetická varianta na Hamleta. A já jsem se to celý naučil francouzsky, ale ve francouzštině jsem nevěděl nic. Čtvrt roku mě nějaká francouzská dáma v Praze učila, jako hudbu jsem se to učil. Pamatuju si, že v den premiéry jsem dostal od Jiřího Šlitra z Kanady telegram takovej povzbudivej, kde stalo: přeji ti, aby tvůj neúspěch v Paříži byl co nejmenší. No a teď takhle povzbuzen jsem šel na to představení a než jsem vystoupil na scénu, tak tam přišel ke mně takový zvláštní mladý muž, který mě furt ochšmatával a říkal: très joli, a všechno se mu líbilo na mě a říkal: na vás se přišel podívat Jean-Louis Barrault, což byl evropský Hamlet number one, že jo? A já jsem tam měl s tím svým Hamletem před ním vystupovat, tak to mě dodalo. A teď jsem věděl jednu věc, že když mě vypadne jediný slovo, tak vůbec nevím, co to bylo za slovo, který mě vypadlo a co má následovat. A tak. Takže bylo to neskutečný. Já jsem přišel asi tak o 3 roky života během toho vystoupení, ale fakt je, že jsem to neskazil. Já si dovolím něco zaspívat. Tentokrát budu zpívat z listu, poněvadž vám zaspívám písničku ze hry, která bude mít premiéru v září. Je to naše Lysistráta.

0: Klademe takovou otázku každému, tu nejobligátnější, jaký tři předměty by si vzal na ostrov? Znáte to? Každýho jsme zatím přivedli do rozpaku.
1: No jo, no, je tam něco na tom ostrově? Jako voda třeba?
0: Jo, voda tam, chlast tam bude nějaký.
1: Voda tam je?
0: No jo, to víte, že jo.
1: Nějaký
0: tak byste si vzal
1: plody
0: skleničku,
1: taky, jo?
0: Ne?
1: Jako, no ne, je nutno tam ty životně důležité potřeby,
0: no,
1: tam jsou, jo. Že jo.
0: Ano, ano, to
1: my máme
0: taky,
1: na...
0: jako Robinson, představte
1: ano,
0: si Robinson.
1: No knihu.
0: To si bere každý, to je zajímavé.
1: Knihu, jo, no.
0: Nebyl by lepší rovnou knihovnu?
1: Ne, když si vezmete Bibli, tak ji můžete číst furt.
0: To je pravda.
1: To je výhoda.
0: To je pravda.
1: To je výhoda a ta vám vydrží. A myslím si, že i po mnoha letech na tom ostrově ještě nebudete vědět pořád.
0: No, že, to s váma naprosto no, souhlasím, ano.
1: Protože to musí je výživná kniha, že jo? No. A ona už žádná výživnější asi není. Jak říkal Arnoš Tlustý, když si stěžoval u ministra kultury nebo čeho v Izraeli, když byl v kibucu, že mu tam nechtějí tisknout ty knížky jeho. A ten ministr mu říkal, no to víte, pane Lustigu, my jsme tady napsali jednu knížku před 2000 lety a od té doby nikdo nic jiného nečte. Vysvětloval problémy knižního trhu v Izraeli.
0: Tomu se říká no, bestseller.
1: No, tak to bych si vzal. A teda týká se to věcí, jo? Ne, že by si tam člověk mohl někoho vzít.
0: Klidně i někoho bych si tam vzal.
1: No, tak se ženou bychom měli.
0: No, že byste jo, si měli s kým povídat. A nebo že byste mohl tu Bibli někomu no, taky přečítat.
1: No to taky, mohli bychom se o to hádat, to by taky nebylo špatný. Ovšem, kdybych vzal ženu, tak žena by chtěla psa. Když o tom přemýšlím, to je dobrá kombinace. Mít tam ženu, psa a Bibli, no, to už vám docela stačí. A ještě teda čtvrtá, ještě bych teda taky si tam...
0: Výjimečně čtvrtou.
1: Výjimečně? No. Já bych si vzal ještě takovou sedmičku železo.
0: Sedmičku železo? Co to je?
1: To je taková šikovná golfová hůl, jo. Sedmička železo, s tím můžete hrát takový ty středně dlouhý rány, dá se s tím i čipovat a zase, když by člověk byl na tom ostrově, tak to už si dovedu představit, že by se tam nějaká jamka dala udělat. Míček si z něčeho uděláte, ale ta hůl teda...
0: No, taky se tím dá klepnout i nějaký zvěřátko,
1: dá
0: když je hlad.
1: Dá se, no, zdali, to víte, že jo.
0: Já myslím, že nakonec byste jí používal hlavně na to.
1: No.
0: Když jsme mluvili o životní pouti, vaše životní pouť tedy skončila jednak u divadla, jednak u televize, u této branži, která je i mně blízká, tak samozřejmě taky občas přicházejí na přetřes takzvané veselé historky z natáčení.
1: No mám bizarní příběh, když jsem nastupoval do svého prvního angažmá, což bylo v Karlových Varech, tak já jsem předtím v těch Varech byl jenom jednou. A nastupoval jsem 3. ledna, jel jsem na autobusové nádraží, říkal jsem, jak se dostanu k divadlu, oni říkali jedničku autobusem, tak jsem se do jedničky autobusu, jel jsem k divadlu, teď jsem vylez a teď jsem se do toho divadla nemohl dostat. Všecky dveře byly zamčené. A jenom tam jako v takovém zvýšeném přízemí, tam byla taková jako balustrádička a tam bylo jedno okno a to svítilo. Ale šlo se tam dostat jenom, že člověk po té balustrádě tak trošku šplhal. A já jsem si tehdy říkal, to je dobrý, to bude do hereckých pamětí jednou, jako ta trnitá cesta k tomu umění, jak to ten život člověku přihraje, tak jsem postavil kufr do sněhu a teď jsem takhle po té balustrádě, až jsem přišel k tomu oknu, a ten jsem zaklepal na to okno. A teď to okno se otevřelo, tam stála taková dáma udivená. A já jí říkám, dobrý den, já jsem Eben a já tady nastupuju do angažmá. A ona říkala, no to je hezký, ale my jsme lázně. Protože, jak to znáte ve Varech, že jo, lázně jedna a divadlo, dílo to stejného architekta a...
0: Není to tak daleko od sebe.
1: Není to daleko od sebe, je to přesně prostě snadno se spletete. Tak takhle to začalo, hned omylem.
0: Já jsem zažil taky jednu takovou zvláštní věc a sice možná, že mě pak pomůžete identifikovat ten zámek, na kterým se mi to stalo, poněvadž to jméno už jsem zapomněl. Měl jsem někde představení a na zámku se konal raut a já jsem tam byl pozván. Já radši, když nemusím, tak nejdu, ale slušnost mě velela, abych šel. Ale ten zámek nebyl přímo v tom městě, kde jsme hráli, ale říkal, autem tam budete za 20 minut. No já jsem vyjel, našel jsem si ho na mapě, kde je ten zámek, ale říkal jsem si, pozor, to mně připadá, že je dál. No ale jel jsem hodinu a pořád jsem nebyl u zámku a pak jsem přijel konečně k zámku, tam byla tma, tam nikdo nebyl. Pak jsem zjistil, že jsou dva zámky stejného jména. A já jsem jel k tomu druhýmu. A teď jsem tam v noci šmátral, tam zhasnuto všade. No tak potom tam se vyskytl jeden člověk, ten říkal, no tak jestli to nebyl ten druhý. A do dneška si nemůžu vzpomenout, co to byl prostě za zámek.
1: Jo, to je i na mě hodně komplikované. A že jsme jich teda pár navštívili.
0: Jak nejsem na to cestování vysazený, tak já dělám samý omily. Jednou jsme měli hrát v Kouřimě a já jsem přijel do Hulína.
1: Připomíná nádherný příběh, který mě vykládali muzikanti na Stardance z kapely, že jeden z nich měl nějaké angažmá, já nevím, s jakým to popovým zpěvákem v Německu, pravděpodobně s Karlem Gottem, a ti muzikanti v nějakém autě jeli a hledali nějaké město u Bochumy, spleť městeček, nevěděli, přijeli do malého města a ten řidič, že se zeptá, jo. A tak zastavil u chodníku a sundal okýnko a prvnímu chlapíkovi, který šel okolo, říkal Fahre ich gut? Hned si uvědomil absurditu té otázky a řekl, já ich fahre gut? A zase stáhnul to okýnko a odjel.
2: Připomnělo jednou naší situaci, když jsme s Černým divadlem přijeli někam do obrovského, myslím, že to byl Frankfurt nebo Düsseldorf, kde jsou ty monumentální jeviště rozdělené na ty kvadranty, to je točící scéna, že jo, a my jsme dohráli, protože jsme měli druhý den vystupovat někde jinde, tak jsme už byli nasednutí v autobuse a náš šofér nikde. My jsme tam hráli na jednom z těch kvadrantů, tam bylo Schwarzenegger a Ausprák měl vyhraženou teda jednu část jeviště a teďko si říkáme, no tak půl hodiny čekáme, šofér nejde. Najednou někdo měl spásný nápad, podíváme se do divadla, no jak kde ho v divadle budeme hledat. A tam jsme najednou si uvědomili, že když jsme tam jako procházeli tím zákulisím, že tam byl nainstalovaný jakýsi zarostlej zámek, Šípková růženka se tam hrála, ten zámek byl porostlej růžemi a tam byl nádherný baldachín postele a v tom chrápal náš šofér.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbe dych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dubovaný, a nebo drahá. Nebo nežná, když je to dubovaný.

0: Potom se tady mluvívá taky často o humoru. Já jsem přesvědčený o tom, že k humoru máte kladný vztah. Že?
1: Já mám rád laskavý humor, ale taky mám rád černý humor. Obojí mě baví. Laskavý humor, jako má třeba Saroyan, tak to mě těší moc. A černý humor, jako mají třeba tvůrci seriálu South Park. To je teda neuvěřitelná snůška vulgarit. Z níž nemohl bych vám reprodukovat ani větu asi z toho tady v rozhlase. Ale v televizi se to vysílá. A
0: to má jiné parametry.
1: Ale to je vám opravdu vtipný. Já moc prudérně nejsem. Já nevím, kdo vymyslel legendu, že Ben nikdy neřekne žádnou vulgaritu. To je velký omyl.
2: Já jsem si vzpomněl, jaký krásný humorný příběhy píše Život sám. Byly doby, jestli si vzpomínáte, kdy byl v oběhu šňupací tabák. To bylo například výstavní ústředí, který instalovalo tenkrát v době totality třeba přehlídky avantgardního umění, tenkrát, že pokrokového umění, socialistický realismus, angažovaného umění výzdárně Pražského hradu, tak tam šňupali všichni. A projevovali se tak, že měli všichni začernalý nosy a prostě oni tomu říkali, hele, šňupni si, to tě protáhne zobák. To je důležitý, toto konstatování. Šňupni si, to tě protáhne zobák. A stalo se, že když byla výstava nainstalovaná výzdárně Pražského hradu, tak se ohlásil soudruh prezident Gustáv Husák, že tu výstavu jako předkolo navštíví a podívá se, jako že ty umělci současní, jak si vytváří takový ty angažované umění, a teď oni tam stálo to celý výstavní ústředí nastoupený a vítají hlavu státu, a teď on říkal, no sudruhovi, a to je opravdu pekné, to opravdu vás musím pochválit, a od čeho máte takový zčernalý nosy? A jeden takový snaživý hošík říkal upřímně, no sudruhu prezidente, my totiž tady šňupeme šňupací tabák, to byste měli zkusit, to by vám tak pěkně protáhlo zobák. Prostě zvláštní soudruh prezident Husák, že jo?
0: No, s tím černým humorem to mě teď napadlo taková, jak ten jeden člověk potká kamaráda, ten mu říká, nás dneska potkala hrozná věc, dvě pohromy na jednu rodinu je trošičku moc. On říká, no a co? On říká, no tak dneska ráno mě zemřela matka. On říká, no tak to je smutný. A co ještě se stalo? No představ si, že za hodinu mě volá brácha, že jemu taky.
1: Ten by ještě šel, ale jak sedí ten chlap před tím operačním sálem, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, pak vyjde chirurg a říká, pane Novotný, nemám pro vás dobrý zprávy. Vaši ženu jsme teda zachránili, ale ty následky jsou fatální, bude prostě ochrnutá, pravděpodobně nebude moc mluvit, taky mám nějakou dechovou nedostatečnost, tak vám dáme domů takový ten dechací přístroj, tu se naučíte obsluhovat, tam se jenom mění ty filtry a tak. A ten chlap tam se děje úplně zničený a říká, pane doktor, no co já budu dělat, co já budu dělat? A doktor říká, dělám si srandu, umřela.

0: přijde lékař do Mladý LF, do nemocnice, a ten lékař mu říká, amputujte tady pacientovi levou nohu. Tak on řeže a on mu říká, levou. Tak on, pardon, tak zase řeže a on mu říká, nohu.
1: Není to špatný.
0: No, takže... Z těch černějších je ještě, jak umírá takový ten manžel, který celý život byl tak jako trochu pod pantoflem a říká, Boženko, umírám. Můžu?
2: Takový ten z té reálné současnosti, jak přijde opilec do tramvaje a říká, všichni, co jsou na téhle straně, jsou blbci. Všichni na téhle straně jsou zloději. A teďko takový staříčkej pán s brýlemi říkal, ale pane, co to říkáte, já jsem v životě nic neukradl. Přelez si na druhou stranu.
0: Potom tady je takový, jak Rusko prodává Iráku nebo komu rakety a tak jim dodá první dávku a pak se jdou zeptat, jak to fungovalo, jestli chtějí jako další a oni říkají, no vyzkoušeli jsme si ty vaše rakety země vzduch, bylo to dobrý, ale my bychom radši, kdybyste nám mohli dodat země letadlo. Když jsme tak mluvili o těch humoristických spisovatelích, tak já mám z českých mám rád samozřejmě Haška, ale dost pořád je opomíjený, aspoň se mě zdá, Poláček. Mám na něj takovou slabost a třeba Bylo nás pět považuji za vrchol humoristického románu. Tam člověk celý ty citáty o Zilvarovi z Chudobince, no. A tak to je něco tak dokonalého.
3: A je ta stavba toho jazyka, že jo? To je
0: jazyka, no.
3: Stejný jako, když se člověk čte Rozmarné léto. Když se to naučíte, tak jsou to věty, které vám už nikdy nevypadnou z paměti.
1: Já přemýšlím, v čem mohl být zajímavý Josef Kajetán Tyl, protože když jsme s pavlíkovskýma ochotníkama hráli Jiříkovo vidění, tak já jsem tam hrál takovýho toho blbečka Honzu. Ze svý role si nepamatuju nic, opravdu nic. Ale prostě předseda jednotného zemědělského družstva, pan Smejkal, který hrál hlavního blanického rytíře, tak musel říct větu a protože mu to nešlo, tak tu větu s ním režisér toho představení Rakovnický Kloboučník Holeček zkoušel do nekonečna a já jsem si tu větu zapamatoval. A ta věta zní, nepokojné srdce tvoje přálo sobě často vejít do Blaníka. Teď si tu a mluv, co jsi chtěl. Ale proč se to stalo? Nevím.
3: Já nezapomenu na úžasnou větu, kterou řekla Kateřina Stočesová. V době televizní krize vystoupila taky na Václavském náměstí a oslovila lid a říkala jim jako, že ona má teda zkušenosti s těma médiama, jak manipulujou ty lidi a tak, a že to zná, řekla těm lidem. Nenechte ze sebe udělat takový blbce, jako se jim podařilo udělat ze mě mě.
0: Čím bychom zakončili to dnešní pěkný posezení? Teď vidíte a teď dávejte pozor, teď jako moderátor selžu. Brně, jo? Poněvadž nevím, čím ho tak vhodně zakončit, že to bylo pěkný a teď by měla padnout nějaká velká myšlenka.
1: Tam metafora, že prožili jsme krásnou dobu, která se už nikdy nebude opakovat, neboť čas je takový fenomén, který se nevrací, protože tato vteřina nebo tato hodina už se stala minulostí, ale my na ní přesto budeme hezky vzpomínat.
0: Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tebe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení. V rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Textempore, přeji jako vždy tuze rád František Novotný. Nedávno mě tak napadlo, že když se lidé sejdou a chtějí si zaspívat, obvykle to nebude třeba Dám dělovou ránu, bum bum bum bum, i když je to písnička poměrně slavná, ale že to bude vždy spíš nějaká lidovka. Nabízím jeden důkaz, jak to jde s Joškou Černým snadno.

Jak tušíte, dnešní textem Poetry bude o písničkách inspirovaných lidovkami. A i ta první, kterou jste slyšeli, měla svého autora. Je tu Fanoš Mikulecký, který těch slavných zpívaných u cimbálů má na svědomí mnoho. Inspirace lidovou písničkou se projevila mnohokrát, zejména u folkových zpěváků a kapel, které, jako například Ulrichovci, využívají nástrojového obsazení k interpretaci své vlastní, zcela původní nové melodie a textu.

Není to ovšem jen domácí inspirace a domácí nástrojové obsazení, které zaujalo české tvůrce. Jan Hrubý, Petr Zkoumal a Michal Prokop nás hezky česky zavedou do irské stodoly, kde se to také bere.

Trošku teď sklidníme tep, protože se vrátíme na Moravu, kde Jura Pavlica mistrovsky opatřil hudbou básně Jana Skácela. A posluchač přímo cítí, z které studánky inspirace Hradišťan nabírá živou vodu, která duši omývá. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí. Studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se semře, oněmí a o to víc to v srdci zpívá.

Podobný případ tvorby jsem zaznamenal i u skvělého herce, režiséra, skladatele a muzikanta Jiřího Cízlera a je moc dobře, že Ježíšek mu v jeho 6 letech vyplnil vroucí přání a nadělil mu housle. Jirka

0: na ně naučil hrát opravdu skvěle, klasiku i lidovky, a tak, když se na nás obrátila Ostravská televize, aby napsal písničku pro pozad cymbálovkou, okamžitě přijal a v kavárně Slavia mi představil úvodem 3 tóny a 1 slovo. Kolikrát? Kolikrát jsem si na to vzpomněl, jak snadno nám to šlo a jak nikdo nechtěl věřit, že to lidovka není.
1: Kolikrát jsem místo smíchu zpíval žalem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem pro nic všechno ztratil málem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem lásku získal bez nesnází.

jsem nezoufal, tak tolikrát jsem žil. Vždyť může přijít jen to, co má se stát. A co za noci den může se ti zdát.

Pro divadelní a filmovou úpravu balady pro Bagditu se skladatel Miloš Štědroň nechal vést citlivým lidovým tónem textu Milana Udeho. A tak vznikla řada písniček, které okamžitě našly své posluchače. A Miroslav Donutil zaspíval své vyznání i za mnohé z nich.

Na závěr jsem si nechal tak trochu neklasickou klasiku. Písničkář Vlasta Redl tedy řekne s Bohem Galánečkám a já k tomu pro pořádek dodám i s Bohem Galánům, tedy vám všem, kteří jste nás pozvali dál. Díky za milou pozornost, buďte blaženi a ať vám život zpívá jen samé písničky o radosti. A když vám to vyjde, za týden přijďte zase pobejt. Už teď se na vás těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnešní schůzka je v pořadí 377. a i když se během ní ocitneme na konci 16. století, uvedeme ji myšlenkou, jejímž autorem je muž narozený na začátku století následujícího. Na svět přišel ve Francii a kromě několika set dalších aforismů a bonmotů utrousil i tento.
2: Vyzrát můžeš na mnohé, ale ne na všechny.
1: Řekl vévoda François de la Rochefoucauld, princ de Marsillac, a jako by to konstatoval o protagonistovi dnešních toulek. Jména těch, kdož pro vás toulání českou historií připravují, jsou mnohem méně rozvitá, leč ani ona nezní nejhůř. No, posuďte sami.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Je třeba dát pozor.
1: Nač?
4: Aby se nezapomnělo na režiséra.
1: A to je správná připomínka. Jak pak se jmenuje?
4: Jaromír Ostrý.
1: V tomto případě uveďme ještě Petra Horu Hořejše. Jehož kniha nás k tomuto rozhlasovému seriálu inspirovala.
0: Na půdě Českého rozhlasu Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
2: Když v poslední srpnový den roku 1592. zemřel nejvyšší purkrabí Vilém z Rožmberka, ztratilo České království nejen čelného představitele zemské vlády, ale především zkušeného státníka a politika. Zesnulý aristokrat náležel ke generaci stavovských reprezentantů, která vstupovala do světa velké politiky v polovině 16. století a nyní přirozenou cestou pozvolna odcházela, aby uvolnila místo na výsluní mladším a také v mnoha ohledech bezohlednějším a dravějším šlechticům.
1: Napsali spoluautoři knihy o českých spiknutích historici profesor Jaroslav Čechura, doktorka Jana Čechurová, docent Milan Hlavačka a magistra Marie Koldinská.
3: Uprázdněné místo nejvyššího purkrabího vyvolalo dychtivá očekávání.
1: Jakékoliv uprázdněné mocenské místo vyvolává dychtivá očekávání. Lze s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale to je tak zhruba všechno, co proti tomu můžete dělat.
3: Úmrtí 57-letého magnáta pootevřelo bránu ke kariéře hned několika uchazečům o atraktivní post.
0: Jedním z nich byl potomek dalšího všeobecně respektovaného rodu s erbem růže a zároveň příbuzný mrtvého Rožmberka.
1: Kdo to byl?
0: Pan Adam z Hradce.
3: Právě on vyšel z nastalé mocenské pranice o nejvyšší zemský úřad.
1: Ještě jednou si připomeňme, že funkce nejvyššího průkrabího by se dala přirovnat k dnešnímu premiérskému místu.
3: A v lednu 1593. roku se dočkal oficiálního jmenování.
0: Na první pohled to vypadalo, že období nejistoty a napjatého očekávání končí.
1: I u nás, když je konečně předseda vlády designován, povolí jakási tenze.
0: Spojenci i odpůrci dotyčného vzali věc na vědomí.
3: Jenomže ona se nám situace vyvinula kapánek jinak.
2: Zatímco se Adam z Hradce těšil ze svého úspěchu, spřádal jeho méně úspěšný protikandidát plány na odvetu. Byl to neméně urozený a hlavně velice ctižádostivý šlechtic, který nyní zakoušel trpkou pachuť porážky, totiž nebyl na podobnou životní zkušenost vůbec zvyklý. Už samo jeho jméno představovalo pro jeho současníky takřka synonymum úspěchu a moci, ale také intrikánství a bezohlednosti.
1: To vše jsou pro politika vlastnosti takřka nezbytné, nebo raději říkejme byly.
2: Příslušník vlivného rodu zastával až doposud úřad nejvyššího hofmistra, tedy druhý nejvýznamnější post v hierarchii zemských úřadů.
1: Jak pak se jmenoval?
2: Z této pozice byl už jenom krůček k dosažení kýženého vrcholu a když na něm stanul jeho soupeř pán z Hradce, neuvažoval tento politik ani na okamžik o tom, že by se s nezdarem svých plánů rezignovaně smířil.
1: To jméno tu ještě nepadlo.
2: Nebyl zvyklý prohrávat a rozhodl se jednat.
1: Jméno bych prosil.
2: Jiří Popel z Lobkovic.
1: Konečně.
2: Talent Jiřího Popela Lobkovice budovat vlastní kariéru systematicky a promyšleně se projevil už záhy. Jako mnoho jiných šlechtických synků zahájil i on svůj vzestup ve službách arcivévody Ferdinanda Tyrolského, tehdejšího místodržitele v Čechách. Vypracoval se až na komorníka a posléze dosáhl hodnosti arcivévodova rady. Pak si zvolil za manželku Kateřinu ze Šternberka. Ta byla vdovou po vlivném Ladislavovi ze Šternberka, ale pro Jiřího Popela bylo důležitější, že se narodila jako Kateřina z Lokšan. V životě Ferdinanda Tyrolského zaujímala významné místo. Kdysi přijala roli diskrétní patronky Ferdinandova milostného vztahu s měšťanskou dcerou Filipinou Welserovou. Ferdinand se pak odstěhoval do Tyrol a po letech se obrátil na Jiřího Popela s prosbou o pomoc. Chtěl získat uprázdněný biskupský stolec v Olomouci pro svého Ondřeje. Lobkovic, který si mezi tím stihl vybudovat významnou pozici u dvora Rudolfa II., ho horlivě ujišťoval o své ochotě prosazovat Ondřejovo zvolení. Ve skutečnosti však rozehrál důmyslnou intriku, v jejímž důsledku ztratil Ferdinandův syn jakoukoliv naději na ten církevní post. Za to Lobkovic ještě víc upevnil svůj vliv na Rudolfa II. Ferdinand Tyrolský na něj však nezanevřel. Neměl ani tušení o obojaké hře svého pražského důvěrníka.
1: Pěkný ptáček, tenhle ten Jiří Popel.
3: Časem se mu peří ještě více vybarvilo.
0: Císař mu poskytoval jako jednomu z mála téměř každodenní audience. Svou přízeň oblíbenému dvořanovi dokazoval i drahocennými dary.
3: Patřil k těm, u něhož se často a vydatně lobovalo.
0: Prostě byl v něm spatřován vhodný přímluvce, jehož rada a pomoc mohla vyvést z nesnází.
1: Například koho?
0: Například Martu Krajířovou z Veselice, vdovu po Adamovi Krajířovi z Krajku.
1: Aha, a v čem jí jako měl pomoci?
0: V majetkové při se sestrami jejího zesnulého manžela.
1: Dědictví, no tak to bývá někdy problém.
0: Kdyby tato nešťastnice tušila, co jí v Praze čeká, jistě by se raději dohodla se svými švagrovými podobrem.
1: Ano, a co jí tam čekalo?
0: Císařův oblíbenec.
1: Tedy Jiří Popel z Lobkovic?
0: Ochotně slíbil ovdovělé šlechtičně nejenom pomoc, ale poskytl jí dokonce azyl ve svém domě.
1: Ušlechtilé.
0: Marta Krajířová mu v zápětí postoupila veškeré své nároky na panství mladou Boleslav, které bylo jedním z hlavních předmětů jejího sporu s příbuznými.
1: Nepochopitelné.
0: Nejenom nepochopitelné, ale hlavně nelogické od ženy, která původně u svého nejvyššího hofmistra hledala jen radu.
3: A to všechno ještě navíc mělo dosti hrůznou dohru.
1: Jakou?
3: Vdova několik dní na to za podivných okolností v Lobkovicově pražském sídle zemřela.
2: Zcepeněla převelmi hrozně, pravíc, že hoří. Pročež museli na ní líti vodu na hlavu a na nohy. A těch peněz nashromážděných a nahltaných nic neužila, ano, jich ani neviděla.
1: Byly někdy objasněny okolnosti její smrti?
3: Nikdy. Za to byla posílena Lobkovicova pověst bezohledného intrikána, který se v honbě za mocí a majetkem neštítí ničeho.
0: Obě švagrové paní Marty byly natolik zastrašeny, že neprojevili nejmenší odvahu hájit svoje práva a raději hledali azyl na Bechyňském zámku u pana Petra Voka z Rožmberka.
3: Pan Jiří Popel, krajířovské panství mladou Boleslav, hbitě směnil za Chomutovské, přičemž majitele, jak se patří, ošidil, ten však se protestovat neodvážil.
0: Majetkovými čachry však Lobkovicovi podvodné aktivity ani zdaleka neskončily.
1: Tak si říkám, co ten musel prožít, jako Jiří Popel, když císař jmenoval do nejvyšší zemské funkce toho Rožmberka jako Viléma.
3: No, bylo to takové malé soukromé peklo.
1: Tak blízko, blizoučko, mít na dosah moc.
3: A ona mu jako voda proteče mezi prsty.
1: Tak to skoro v člověku vzbuzuje soucit.
3: To by ovšem tentýž člověk musel nevědět, že se Jiří Popel...
0: O 5 let starší než Vilém z Rožmberka?
3: S prohrou nikdy nesmíří a že bude hledat záminku ke konfliktu. Jakoukoliv.
1: Například?
3: No, například takové pěkné udání. to dělá hotové divy.
1: Dokážu si představit. A o čem pak pan Zlobkovic udával?
3: O tom, že se Vilém paktuje s arciknížetem Ferdinandem Tyrolským.
1: Což byl strýček Rudolfa II. A propo, paktoval se?
3: Psali si. Ferdinand se silně zajímal o nástupnickou otázku v Českém království.
0: Konec konců tady dlouhá léta působil jako jakýsi místodržící.
3: Ovšem to Lobkovicovo obvinění bylo opravdu podlé. Bylo samo o sobě nechutné, jak se Jiří Popel odříkal Ferdinanda Tyrolského.
0: Jemuž od mladých let sloužil.
3: A ještě nechutněji muselo všem připadat, jak vypočítavě kalkuloval s císařovou podezíravostí.
1: Rožmberský životopisec Václav Březan sice zaznamenal tuto událost jenom velice stručně, ale byl si moc dobře vědom, že byla závažná a že rožmberskému vladaři hrozila osobní katastrofa.
2: Pan vladař, osočen v nesrozumění s jeho milostí císařskou, heroicky sobě vedl. Tento měsíc u jeho milosti císařské ráčil býti. Předtím Jiří Zlobkovic, nejvyšší hofmistr, velice u jeho milosti císařské pana vladaře osočen.

0: politice byly na prvním místě jeho vlastní zájmy, pak dlouho, dlouho nic a potom teprve zájmy císaře a katolické církve.
1: A zájmy jeho vlasti?
0: Až dočista vzadu se krčili. Byly-li tam vůbec nějaké?
2: Jestliže nemohl zasáhnout přímo Viléma z Rožnberka, zamířil na jednoho z jeho lidí a za oběť si vybral zemana Jana Vchyňského ze Vchynic, prvního karlštejnského purkrabího a kdysi dokonce Rožnberkova služebníka.
1: Na tomto místě není od věci podotknout, že jméno tohoto rodu se zejména cizincům poněkud obtížně vyslovovalo a tak si je syn Jana Vchynského raději upravil na Kinský, kterýmžto pádem se jméno vesnice Vchynice u Lovosic úplně vytratilo.
2: Sebevědomý Vchynský vzbudil pohoršení neuvážlivými výroky o právu stavů na obsazování hodnosti karlštejnského děkana.
0: Tím se dost nešetrně dotkl císařské moci.
2: A zavdal tak podnět k udání samotnému císaři.
1: Mezi námi on byl Jan Vchynský zřejmě dost pruďas. Odmítl jako purkrabí na Karlštejně vpustit do hradu nově jmenovaného děkana, i když ho doprovázeli poslové pražského arcibiskupa s dopisem tohoto nejvyššího představitele katolické církve v Čechách.
3: Jan Vchynský byl muž povahy násilné.
1: Uvádí historik August Sedláček ve svém spise Hrady a zámky a k tomu ještě dodává.
3: On byl přímo vtělenou myšlenkou samostatnosti a svéprávnosti stavovské proti moci panovničí. Příjev roku 1577. před dům Jana Bezdružického z Kolovrat na Malé Straně dobil kordu a Ambrože maštalíře téhož pána znám neznámého důvodu v hlavu uhodil.
1: Jak říkám, cholerik.
2: Nezasloužil si však takový zákeřný útok, jaký proti němu vedl Jiří Popel z Lobkovic.
0: O to zákeřnější, že přitom zůstával v pozadí. Já nic, já muzikant. Udání podal arcibiskup Medek.
2: To bonzování bylo formulováno tak, aby nebylo pochyb, že se Vchynský dopustil znevážení panovníkovi moci a arcibiskup obstaral i hodnověrná svědectví kněží pražské kapituly, kteří luterána Vchynského neviděli jako karlštejnského purkrabího dvakrát rádi.
0: Tak vznikla první velká trestní aféra z období Rudolfovy vlády, kterou si česká šlechta připomínala ještě za stavovského povstání, protože synové Jana Vchynského nechtěli dopustit, aby se na křivdu jejich rodině zapomnělo.
3: Vchynský si zpočátku naivně myslel, že s pomocí svého patrona Viléma z Rožmberka z případu vyvázne bez velké úhony.
1: Napsal historik Josef Janáček ve své monografii o Rudolfovi II.
3: Podcenil však složitou síť pletich, kterými jeho případ opředl Jiří Popel z Lobkovic a podcenil i sílu císařova nevypočitatelného hněvu. Bránil se hlasitě a tím situaci jen zhoršoval, protože Rudolf II. Obratem ovšem věděl o každém jeho slovu a Vchynský prostě nepostřehl, že svou při ztratil dřív, než se začala vůbec vyšetřovat. Císař mu nejprve vzkázal, aby se vůbec neukazoval u dvora. Posléze ho ke dvoru pozval, ovšem proto, aby se dobrovolně poddal na milost a nemilost.
2: To už mezi tím Vchynskému došlo, že v sázce je jeho majetek i život a neváhal prosit o pomoc nejen Rožmberka, ale i Lobkovice.
0: Vilém z Rožmberka se ho skutečně zastal a přičítalo se mu za zásluhu, že Vchynský vyvázl, neboť...
3: Pokořil se jeho milosti císařské, dvakrát k nohám jeho padnuv na kolena a tudy krimen léze majestátis to domnění, jakoby velebnosti jeho milosti císařské urazil, ze sebe odvedl.
1: Když zemřel Vilém z Rožmberka, ucítil Jiří Popel svou další životní šanci. Leč, jak už víme, i ona se mu vysmekla.
0: Lobkovic zřejmě však ani na okamžik nezaváhal.
1: Jednou to prostě vyjít musí.
0: No jistě, choval se přesně tak, jak si v obdobných situacích počínal vždycky v minulosti.
2: Jednání, které vypadalo jako hazard, mu pokaždé přinášelo vytoužené nějaké to ovoce úspěchu.
1: Trápil se někdy myšlenkou, že by kosa mohla narazit na kámen?
2: Nikdy.
1: Měl někdy nějaké výčitky svědomí?
2: Svědomí? Co to je?

0: Velký intrikán se zapojil i do složitého přediva mocenských zájmů jednotlivých Habsburků.
1: Oni si ho ti Habsburkové neměli pouštět k tělu. Doplatili na to.
0: Když přišla na pořad dne otázka volby budoucího římského krále, začal Ferdinand Tyrolský zvažovat svou případnou kandidaturu. Lobkowicz se postaral o včasné informování Rudolfa II.
1: Prostě mu to prásknul.
0: A odezva na sebe nedala dlouho čekat. Rozzuřený císař a synovec v jedné osobě vypověděl od svého dvora Ferdinandova zmocněnce a na jeho pána zanevřel.
1: A Rudolf uměl zanevřít?
0: Bystrý Ferdinand brzy zjistil, odkud vítr vane.
1: Od Lobkowicze táhl ten smrdutý pach intriky.
0: Zareagoval zcela pochopitelně. Přerušil s tím pletichářem jakékoliv styky.
2: Ferdinand a Rudolf však nebyli jedinými Habsburky, na které cáklo bláto Lobkowiczových intrik.
3: Doplatil na to i Rudolfův mladší bratr Maximilián.
2: Ten měl ambice stát se polským králem a proto zůstal se svým vojskem ve Slezsku, i když si Poláci a Litevci zvolili za svého panovníka švédského prince.
3: Potřeboval však nutně vojenskou pomoc a tu musel schválit sněm.
2: Lobkowicz na tom sněmu hlasoval proti.
3: A Maximilián kvůli tomu prohrál bitvu a strávil v potupném zajetí 2 roky.
2: Císař Rudolf tuto pohanu, která i vinou Lobkowicze padla na celý habsburský rod, nesl velmi těžce.
3: Rozhodl se k neobvyklému kroku. Svolal do svého sídelního města Prahy všechny habsburské arcivévody, aby s nimi záležitost projednal.
2: Jiří Popel z Lobkowicz se všemi silami snažil zabránit, aby do Prahy přijel i Ferdinand Tyrolský. Nemohl potřebovat, aby vyšlo najevo jeho obojaké chování.
3: Když neuspěl, vypustil dezinformace o arcivévodovi.
2: Habsburci se v Praze nakonec sešli, vyjasnili si pravý stav věcí.
1: A milému Lobkowiczovi zadrhli tipec.
2: Nic mu nezatrhli.
1: Žádný trest?
2: Ani žádný postih, prostě mu to prošlo. Tím pádem jeho sebedůvěra ještě posílila a dodala mu odvahu k dalším činům.
0: A tak, když si Ferdinand Tyrolský, císařův strýček, dovolil Jiřímu Popelovi připomenout dluh za křivoklácké panství, kterému kdysi postoupil, aniž se dočkal zaplacení sjednané částky, zareagoval Lobkowicz své rázně. Svému věřiteli se vysmál a pohrozil mu, že poskytne císaři kompromitující doklady o jeho kontaktech s Matyášem s dalším z Rudolfových mladších bratrů.
3: Lobkowiczovo přesvědčení o vlastní neohrozitelnosti rostlo a sílilo den ze dne.
2: Když se výrazně zhoršil zdravotní stav Rudolfa II., měl Lobkowicz údajně prohlašovat, že je třeba pomýšlet na řešení nástupnické otázky a taky říkal, že...
0: Já sám jsem tím dřevem, z jakého povstávají králové. V březnu 1593. roku byl v Praze zahájen sněm. A Jiří Popel z titulu nejvyššího hofmistra řídil jeho zasedání. Tuto pravomoc důmyslně zneužil. Za součinnosti svého bratra Ladislava sestavil protestní spis, který pak oficiálně předložil sněmu rytíř Šebestián Vřesovec, spojenec obou Lobkowiczů.
1: Byla v tom vynikající strategie ovlivňovat věci ne přes jednoho, ale skrze více nastrčených osob.
0: Spis obsahoval výhrady k vládní politice a současně požadoval omezení panovnické moci a rovněž urychlené obsazení úřadu nejvyššího purkrabího.
1: O vhodném kandidátovi na tento post měl Lobkowicz samozřejmě jasno.
0: Neomalené vnucování vlastní osoby do nejvyššího zemského úřadu rozhodně nepatřilo ke standardnímu chování tehdejších politiků.
1: Což s takovou jistotou o politicích dnešních tvrdit nelze.
0: Spis byl formulován jménem příslušníků panského a rytířského stavu jakožto kolektivní protest, avšak dotyční šlechtici se o jeho existenci dozvěděli až během sněmovního jednání. Většina z nich jeho požadavky neschválila, ale taky se netajila radostí nad zamítnutím císařových daňových nároků. S ním skončil, aniž by schválil zajištění mimořádných financí na válku proti Turecku.
2: On to měl Lobkowicz vymyšleno dobře.
1: Jaký byl jeho plán?
2: Že bude stížný spis přijat většinou hlasů a on jako předsedající s ním rozpustí, čímž by se očím císařovým jevil jako věrný služebník, který v kritickém okamžiku zasáhl a ochránil habsburské zájmy před stavovskou zvůlí.
1: To se ale nepovedlo.
2: Nepovedlo. A císař se naštval.
3: Nařídil, aby byl podivný průběh sněmu vyšetřen.
2: Šebestián Vřesovec, který byl do Lobkowiczových intrik zapleten, byl zatčen a ochotně své vyšetřovatele o všech podrobnostech informoval.
3: Nitky směřovaly k bratrovi nejvyššího hofmistra.
1: To znamená k Ladislavu z Lobkowicz.
3: Takže dotyčný musel utéct za hranice.
2: Smyčka kolem Jiřího Popela se začala stahovat.
3: A začátkem roku 1594. se utáhla.
2: Ctižádostivého hofmistra čekalo vyšetřování a následné odsouzení ke ztrátě hrdla, cti a všech statků.
3: To hrdlo si nakonec zachránil, ale vězení neušel.
2: Zavřeli ho na hradě Ličkově v Klacku.
3: Se svým tatínkem tam dobrovolně putovali i dvě jeho dcery.
2: Ve spoustě pražských šlechtických domů se jásalo.
3: Radost nad Lobkowiczovým neslavným koncem zaplavila i pražské ulice. Dokonce ještě dřív, než zazněl rozsudek.
1: Tradovalo se, že Lobkowiczův plán na mocenský převrat byl promyšlen do značných detailů.
3: Svému bratru Ladislavovi chtěl přenechat uherskou korunu.
2: Mezi spojence z řad české šlechty už rozděloval jednotlivé zemské úřady.
3: Rudolfa II. Ku příkladu chtěli Spiklenci zajmout Přilovu.
1: Vyrojili se politické satiry a posměšné pamflety. Jeden z nich od neznámého autora narážel na to, že si Jiří Popel nechával připíjet na zdraví jako příští český král.
0: Baže spil pro zdraví nového krále, již jesti tvého života na mále. Srozuměl tomu, kterýž tebou vládne. Jiříčku, hleď, jak jsou tvé kroky zrádné.
1: Ani v ličkovském vězení se však nevzdál.
3: Jeho dcera Eva Eusebie se z jeho návodu vydala z Klacka na Pražský hrad, aby byla přijata u císaře.
2: Ale ten zrovna nikoho nepřijímal, takže se vrátila s prázdnou.
3: Ale hned na to se zřejmým přičiněním jejího otce sepsala latinskou a německou obranu.
2: Když ji císař obdržel, byla autorka převezena do Prahy, tady vyslýchána, mezitím však vyšla obrana tiskem.
3: Což pro Lobkowicze znamenalo, že jedno vězení v Klacku musel vyměnit za domácí české na hradu Lokti.
0: Zde se ocitl pod přísnějším dohledem, který zcela zamezil jakýmkoliv kontaktům vzpůrného vězně s okolním světem. Tento nemocný stařec...
1: Bylo mu tehdy pravděpodobně kolem 650 let.
0: Který byl už jenom stínem kdysi tak sebevědomého a hrdého pána ve svém novém vězení v květnu 1607. roku zemřel.
3: Patrně ho zkosila srdeční mrtvice.
2: Ale okamžitě se vyskytly dohady, že byl na císařův rozkaz popraven.
3: Jiné zprávy zase tvrdily, že sice dokonal přirozenou smrtí, ale na jeho mrtvole byla prý vykonána posmrtná poprava.
1: Už tenkrát existovaly památníky. Do jednoho z nich, který patřil kterému si jeho příteli, napsal Jiří Popel z Lobkowicz tato slova, v jejichž duchu si on sám počínal celý život.
0: Pulchre mentiri non est peccatum.
1: Což je česky?
0: Krásně lhát není hřích.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

byla chytrá. Zkrátka fajn, na zahrádce něco rilá.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

razili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host a spolujezdec má jako režisér na kontě víc než 120 inscenací, a to nejenom u nás. A je dokonce pro mnohé prvním mužem muzikálu v zemi. Má taky spoustu ocenění, a to i zahraničních, je to prostě úspěšný muž. A jestli se ptáte, čím to, že jsem ho na Tandem pozval až dnes, tak je to jinak, je prostě neskutečně zaměstnaný. Na Tandemu tedy konečně vítám režiséra a ředitele Městského divadla Brno Stanislava Bošu. Ahoj, Stando.
3: Ahoj, hezký den přeju, a to je dobře, že jsme v rádiu, protože by všichni viděli, kdyby to bylo v telce, jak se červenám.
2: Nemáš proč. Říká se, myslím, že oprávněně, že brněnská muzikálová scéna je místem, kde se rodí původní tuzemská tvorba. A čím to, že právě v Brně? I o tom si dneska s mým hostem popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Vím o Standovi Mošovi dost, ale tohleto jsem opravdu nevěděl, že jsi se narodil v Nové Míčíně.
3: To byla taková historka, já jsem si sice narodil.
2: To byla náhoda.
3: Byla.
2: Jo, vážně. Jo.
3: Protože táta byl mlynář a nastoupil po válce do mlýnu v Odrách. Tam prostě se potkali s maminkou a když mě maminka čekala, tak v Odrách nebyl kdo z toho i pomoct, tak ji odvezli do toho Nového Jičína.
2: Takže vážně náhoda.
3: A no. Já jsem tam vážně v tom městě byl párkrát, je tam krásný divadlo, my jsme tam hostovali, jezdíme tam rádi. Ale když mi ještě nebyl ani rok, tak rodiče z těch Oder odešli, protože ty mlýny tenkrát v 50. letech, že jo, k čemu malý mlýn, když bude velký mlýn, k čemu malá elektrárna, když musí být velká elektrárna.
2: Když se rozhodávali, že jo, mezi.
3: Tak se ty mlýny prostě zrušily a naši se odstěhovali na Valašsko, kde jsem vyrůstal skoro na samotě, v lesích, takže to je taková doba, na kterou já si hrozně rád vzpomínám, byť jsem překvapený, že si vzpomínám tak daleko.
2: To je zajímavý. A jak to, že nejsi mlynář, člověče? Ty se nepotatil, nezhlídnul se s tatínkovi povolání?
3: Táta byl mlynářem jenom proto, že končil tu základní školu v době německé okupace a přišel nějaký Führerův pohlavár, který rozděloval ty kluky, co kdo z nich bude dělat. A táta je malého vzrůstu. A protože byl poslední v řadě, tak tenhle ten oficír se ho zeptal především, a co bys chtěl dělat ty, jako chtěl projevit určitý demokratický vztah. A táta mu říká, že řezník. A on říká, králíky nezabijíme, mlynář. A potom přišel tou řadou a ukazoval na dalšího truhlář a zedník. A takhle to rozdělil a prostě nebylo proč si vybírat.
2: No ale jak je to u tebe? Jaký jsi měl ty touhy, když teda ne mlynář?
3: Když jsem byl hrozně malej a to už jsme se přestěhovali do Ostravy, tak dejme tomu, že mi bylo 6, tak mě máma vzala do Loutkového divadla. A tam jsem viděl, dneska si jenom pamatuju toho krále s tím trůnem a krásným kostýmu. Byť to byla loutka, tak mi to fascinovalo, protože se někde zhaslo, tenkrát ještě nebylo tolik televizí, že člověk nebyl okouzlován jinými chladnými médii. Tak nějak to ve mně asi dráplo do srdce nějakým tím drápem ostnem divadelním, ale pravda je ta, že jsem nechtěl být hnedka v divadle. Že za to, že tam nakonec jsem, tak může pan Horníček. Ale to se stalo až později, protože jsem se připravoval na to být sochař. Chodil jsem asi od 10 let do Lidové školy umění, tam jsme nejdřív kreslili, že dělali takový ty primární řemesla. A když už potom mě táhlo na těch 15, tak se mi pan profesor Stipa ptá, a tak jako co budeš dělat, ty zrovna jsme překreslovali nějakou antickou sochu. A já říkám, sochař. A si mě zatáhl k oknu a tam u ostravské radnice v té vile, kde byla ta Lidová škola umění, parkovali Rusové se svýma transportérama a stanama. On říká, to chceš celý život dělat jednoho chlapa v mantlu nebo ksicht jednoho nějakého člověka. A tak se mi to tak nějak rozleželo a říkám, no ježiši, co já vlastně budu dělat, já pořádně nic neumím. A shodou okolností, já jsem chodil do lidové školy umění ještě do Hradského, do dramaťáku, takzvaně jsme tomu tenkrát říkali. Byl jsem de facto každodenním hostem v divadle Petra Bezruče tenkrát. A když jsem tak přemýšlel, co se sebou, tak jsem právě trefil pana Horníčka, který v televizi říkal, že režisér je takový člověk, který vlastně pořádně neumí nic, ale od všeho kousek. Je to takový pytlík, do kterého když se sáhne, tak člověk by měl vždycky vytáhnout tu správnou informaci. A kromě toho ještě řekl, že do divadla se vstává až na 10. A tyhle ty dvě informace se ve mně spojily. Já jsem si říkal, tak do toho já půjdu. To chci vystudovat. A místo na Šuřku, na školu umělecko-průmyslovou, tak jsem zaměřil na gymnázium. Po gymnáziu, protože nebrali na režii hned, tenkrát jsme museli mít 3letou praxi, tak jsem po jedné maturitě dělal druhou maturitu ještě na jedné střední škole, to byla Ostravská konzervatoř, což bylo prima, že jsem neměl některé ty předměty, které jsem absolvoval na gymnáziu. A tam jsem se chystal na tu režii a dostal jsem se do Brna a už jsem to vystudoval a už jsem u toho zůstal.
4: A už byla rozjetá kariéra Stanislava Moši.
5: Tandem glosuje.
4: Režisér a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša je, řekl bych, takovým vůdčím elementem muzikálu v Brně. A ty jsi někde řekl, že vy jste v podstatě mnohem svobodnější než tvůrcové tady v Praze. Doslova si řekl, že při tom obchodním tlaku a množství produkce jsou ti kolegové tady v Praze mnohem nesvobodnější než vy. A že seš docela překvapený, koho ty pražské produkce někdy pouštějí na jeviště. Jak jsi to myslel?
3: Tak ta naše svoboda trošku souvisí s tím, že Brno má tu Janáčkovou akademii, kde je ten muzikálový ateliér. A musím říct, že rok od roku prostě přicházejí lepší a lepší absolventi. Oni strašně na sebe dělají ty děti, které už přijdou na tu školu, už toho hodně umí. Vzpomínám, když Alenka Antelová přišla do divadla a hrála Máriu ve West Side Story, tak ta první představení tak trošku ještě zaškobrtávala. Bylo to prostě dobrý, ale dneska jsou absolventky, které přijdou a vypálí to tam, kde byla Lenka třeba na ty 50. repríze. Protože prostě už to mají nějak jako prostě v sobě, nesou si to sebou.
4: Čím to je? Je to a lepší přípravu na té škole?
3: Určitě. A ty děti taky už to vědí, že mají začínat brzo. Ať už třeba teď přišla do divadla Světlana Slováková, dcera Mariana Slováka, slavného slovenského herce, jí bratr u mě dělá, teď začíná jako režisér, má za chvilku premiéru rockového muzikálu Mozart, výborný herec Stanoslovák. A ta jeho sestra byla sice rok na stáži v New Yorku, tak se dá jako předpokládat, když už ji vezmou do New Yorku na muzikálovou školu, takže musí být dobrá. A ona umí klasický balet. Ona prostě by klidně mohla tančit normální klasický balet, zpívá způsobem, který je naprosto úžasný. A teď, když jsem zkoušel Čechovovi Tři sestry a ona hrála tu nejmladší Irinu, tak projevovala takovou míru činoherního talentu, že jsem teda prostě byl opravdu ve zjevení. A teď jsem dělal právě konkurzy na muzikál, který bude mít u nás premiéru 21. listopadu. Jmenuje se Jirka Josek, to krásně přeložil. Probuzení jara, ono se to uvádělo. Před 116 lety napsal Frank Wedekind drama Procitnutí jara. A hrálo se to všude, byla to skandální hra. V roce 2006 na Broadway právě jsem to viděl těsně po premiéře. Jsem byl uhranut tímhletím muzikálem a na ten konkurs k nám do Brna přišlo na takových 300 lidí a to tam je převaha dětí, který by měly vypadat na 14, na 16 let. A právě proto v tom je ta moje radost a v tom je ta moje svoboda, že si opravdu můžu vybírat. A do těch projektů mezinárodních, které dělá to naše divadlo, protože ročně jezdíme po Evropě, uděláme takových 150 až 200 představení v různých místech Evropy, tak nejezdíme jenom s naším divadlem, ale vybírám si ty lidi na konkurzech od Vídně přes Hamburg až po Londýn a New York. V tom New Yorku je to právě úžasný v tom, že za jeden den jich přijde 300 a holky mají dovoleno zpívat 12 nejlepších taktů, co umí, a kluci 8. Oni přijdou, představí se, zaspívají kluci 8 taktů, já řeknu thank you for coming a jsou pryč. Já jsem si myslel, že to nejde, ale člověk se to naučí rychle rozpoznávat a ta jejich úroveň je taková, že v vedlejším studiu běží další konkurs, oni to takhle tak obíhají. V Londýně mi říkali, že 4% všech absolventů se někdy vůbec dostanou k divadlu a z těch 4%, jenom 4% se tím živí. Takže prostě ten výběr je úžasný. A to Brno, kde se to koncentruje, prostě má to štěstí, že já těch lidí dobrých mám opravdu hodně.
5: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Jak to tak přišlo, Stando, že si, jsme opustili tu tvoji kariéru vlastně v té chvíli, kdy jsi nastoupil jako na jamu, ano, teď v tom našem povídání. Jak tomu přišlo, že si kromě toho režírování, který si vystudoval, že si se pustil i do toho ředitelování?
1: Tak to bylo asi tím, že jsem tak nejvíc na konci těch 80. letech řval, jak to dělají blbě. A potom, když bylo po té revoluci, tak mi nabídli šéfování, protože tam asi nikdo jiný nebyl, komu by se to dalo nabídnout. Já jsem si říkal, dobře, tak to ráhno toho převozníka nebo bydlo vezmu na nějaký ten rok, dejme tomu rok, dva. Měl jsem tenkrát hodně práce po Evropě. A tak chvilku teda jako prostě toho převozníka tomu divadlu udělám, protože jsem ho měl rád, vyrostl jsem v něm, měl jsem tam spoustu přátel. A nějak mi zůstalo, protože je to prostě 19 let a dělám to dál.
0: A kromě jiného si to divadlo v podstatě tak, jak si přebudoval.
1: Ono, krásně. Bez toho, že bych vlastně to chtěl srovnávat s něčím, ale myslím si, že v divadle jsou především divadelníci, že když se to sortíruje potom, jako že ten je dramaturg, tenhle ten něco píše, tenhle ten režíruje, tenhle hraje, tak já de facto ta řemesla dělal podobně, Shakespeare dělal je, Vécatil, dělal je Molière. Prostě byli to divadelníci a dělali pro to divadlo všechno, aby to divadlo existovalo.
0: To
1: aby
0: se zařadil do hezkých společností. Mimo děk.
1: Nechci srovnávat nesrovnatelné, protože ty podmínky dneska jsou prostě jinde a jinak a vznikla spousta řemesel, která jakoby jsou vlastně pro výkon toho živého umění zbytná. Jo? Já se nechci pouštět do divadelních kritiků, ale když koukám, že do ročníku na Brněnské univerzitě nastupuje 60 lidí, kteří budou

0: studovat divadelní vědu. Tak já si říkám, no tedy, to budeme jako prostě opravdu chytrý v tom divadle jednou a já nechci se do toho podotýkám trefovat, ať každý studuje, co chce. Podařilo se nám, a musím říct, že to bylo především díky tomu, že jsme dělali původní věci u nás v Brně. Že k nám začali chodit lidi opravdu spontánně a rádi. Ne za muzikálem, jak se tomu někdy říká, ale za soudobým hudebním divadlem. Ať už to byl Zdeněk Merta, který napsal spoustu krásných věcí pro naše divadlo, nebo Petr Ulrich, nebo Miloš Štědroň s Milanem Uhrem, celá řádka autorů. Na rozdíl prostě od třeba francouzské kultury, kde ministerstvo kultury musí dávat obrovský prachy proti takzvané amerikanizaci jejich francouzské národní kultury, tak v Čechách se prostě na prvním místě čtou čeští spisovatelé, chodí se na české filmy a do divadla se taky chodí na věci, které nejsou tolikrát opakovanými kusy a najednou se ukázalo na konci těch 90. let, že potřebujeme vlastně se nadýchnout i do jiného prostoru a domluvilo se, což byl zázrak, město Brno se státem a město Brno zvelebilo okolí toho divadla a stát tam postavil novou divadelní budovu, která už shodou okolností 2. října to bude 5 let, co funguje a za tu dobu jsme udělali v tom novém divadle, hrajeme pořád i v tom starým, 30 premiér, z nich 22 nebylo nikde v Čechách k vidění. V tom je taky trošku ta naše svoboda, že si opravdu můžeme vybrat, co chceme. A dneska ty naše produkční v uvozovkách schopnosti jsou takové, že dostaneme práva na kterýkoliv muzikál, který kde byl napsaný, že ti lidé z New Yorku, z Londýna vědí, co se u nás děje, jak to děláme. A byť nemají takovou výtěžnost, protože my to nehrajeme tak často a můžeme ty tituly střídat a ti lidé procházejí z činohry do muzikálu, tak vlastně nejsme tak otupělí tím uváděním jednoho kusu každý večer do nekonečna. Tak to divadlo prostě má za sebou těch 5 let. V těch 5 letech teď čekáme 555. diváka, který, když ho vylosujeme, tak...
1: To je jako 6 pětek za sebou.
0: Aha, 6 pětek. Musel jsem se to naučit říkat. To vlastně. Tak toho, koho vylosujeme...
1: A kdy ho čekáte?
0: Někdy v říjnu to bude. A dostane od kanceláře Čedok výlet na 4 dny do Londýna, jako za muzikálem.
1: No to je nádhera.
0: No, tak akorát, že už jsme stejně nařízen vyprodaný, tak bohužel tak ten reklamní trik.
1: Už je zbytečný teď vyzývat diváky, aby se hrnuli k tobě do divadla. Nejenom proto, že tam jdou za dobrým divadlem a taky za výletem do Londýna.
0: No, jo.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Jestliže si Stanislav Moša může teď vybírat z klasiky českého humoru, tak myslím si, že vám určitě v paměti zůstala jeho zmínka o velikém klasikovi, Miroslavu Horníčkovi, tak já si myslím, že to je celkem jasné, že to bude asi on. Ale prosím tě, mě utkvělo v paměti taky to, že jsi říkal, že díky jemu jsi vlastně u divadla. To on tě opravdu takhle jako přesvědčil?
0: To já jsem to koukal na televizi tenkrát, mě hrozně bavily ty jeho pořady.
1: A to máš na myslím Hovory H třeba.
0: Jasně. A de facto mě vychovával, jako prostě, že jsem chodil za nějakou literaturou, o které třeba promluvil. Byl takový můj kantor přes televizi. A když potom se zmínil, protože jsem ho poslouchal pozorně, o tom, že do toho divadla se vstává tak pozdě. Můj táta je celý život zvyklý vstávat 4. On musel chodit do lesa, když byla ještě tma, nekousali mouchy, aby prostě se vracel, když teprve vylízalo slunko. A tak vždycky v noci přišel, vzbudil mě, pro mě v noci, pro něho ráno, vzbudil mě, tak já jsem byl tak jako vyšokovaný, že bych někdy v životě měl vstávat takhle tak brzo, že prostě pro mě to byla dobrá volba, to divadlo, že se tam začíná pozdě. Netušil jsem zase, že se tam končí tak pozdě.
1: A tak to je příjemnější, no. Ale to není samozřejmě asi tady to jediné. To, samozřejmě on to vždycky hrozně rád vyprávěl, ale je to samozřejmě
0: nadsázka. Je to trošku ještě jinak, samozřejmě. Ale podotýkám, že jsem si ho vážil pro jeho moudrost. Zjistil jsem, že člověk může dělat divadlo skrz to, jak je chytrej. A nemusí to ukazovat, nemusí to prostě nosit na talíři před sebou. A myslím si, že spousta lidí by se od něho mohla dodnes učit, jak vlastně být skromný a přitom bystře vtipný.
1: Tak víš co, dáme jim dneska všem díky tobě další lekce.
3: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže, nebo němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šláčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šláčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šláčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šláčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Vili hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí ven, ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba, jak si máte, rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prst a prsku. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Divadelnímu impériu Standy Boží v Brně se říká Mošolen, to jsem si někde přečetl. Vlastně teď čítá nejenom dvě scény, ale já bych řekl, že mimořádně schopný a dobrý soubor. To by se povedlo, kromě jiných, taky objevit některé herce, třeba už zmíněnou Alenu Antalovou, jestli se nepletu, že jo?
2: Jitku Čvančarovou.
1: Romana Vojtka třeba, kterou jsem poprvé viděl, jestli se nepletu, ve snech.
2: Ve snech Noci svatojánské, Haničku Holišovou, že?
1: No. No a taky v podstatě vlastně Zdeňka Mertu, který do té doby byl, co si budeme povědět, byl rocker vlastně, že jo? A pak najednou prostě on asi objevil v sobě chuť taky dělat hudební divadlo.
2: My jsme se se Zdeňkem seznámili jak v Seznamce, to znamená, že nás dal dohromady první šéf Národního divadla a první ministr po revoluci Milan Lukeš, myslím šéf činohry Národního divadla, který, když jsem si mě tak jako našel jako mladého režiséra, dělali jsme jednu inscenaci, krásnou Dirky Hubače, Modrý pavilon, a potom na rok 89 ten Milan Lukeš oslyšel mě a řekl, dobře, tak budeme dělat ty tvoje milované Aristofanovy ptáky. Ale uděláme je tak, že přebásní Jirka Žáček. Jirka Žáček udělal nový vlastně text celé té věci. A řekl, byl tady za mnou nějaký kluk a říká, že se s tím Žáčkem zná, přinesl kazetu s písničkama, že to tak jenom zkusil složit. A já už jsem měl tenkrát muzikanta vybranýho a říká se nějak, jmenuje se Zdeněk Mert, tak si to poslechni a uvidíme, jestli si ho náhodou nevezmeme do té práce. Tak jsem si to poslechl, byl to báječný a zradil jsem svého skladatele z Brna hudebního a potkali jsme se se Zdenkem na týhletý práci. Shodou okolností v téhleté sezóně v dubnu se k těm ptákům vrátíme a Jirka Žáček je přepisuje znovu pro současnou politickou situaci, protože byť je to 2400 let staré, tak je to úžasné politické divadlo. Já si vzpomínám, my jsme měli mít premiéru v 89. v květnu, ale tenkrát soudruh ředitel pořád něco škrtal a říká, to tam nesmí být, tohle to tam nesmí být. Tam se třeba zpívala, ta se zpívala i na premiéře, protože to škrtnou nedalo Ptačí internacionála, která zněla již vzhůru ptáci celé země, budoucnost náš národ povznese, kdož jsou ptačí bojovníci ke mně, pernaci všech zemí, spojte se. A samozřejmě ti ptáci skončili nakonec v kleci, protože ti vykukové z toho světa lidského uměli s nima nakládat a byl tam ptačí s něm. Prostě hodně těch věcí kolem té doby, skončilo to v prosinci 89, protože dál to nemělo cenu hrát.
1: No to byl tehdy právě, chci říct, před listopadem výbušný materiál, ale bude to dneska taky?
2: Bude. Jo. Bude. Jo. Protože prostě některé věci se za toho 2500 let, co to ten Aristofanes napsal, tak se prostě nezměnili. Ty ličiští vykukové tady jsou pořád.
1: A bude to v Brně mít to premiéru.
2: A bude to mít premiéru na naší hudební scéně. A takže to byla naše první spolupráce se Zdenkem. A potom, jak se nám zalíbilo spolu uvažovat do divadle, tak jsme přivedli na svět Sny Noci svatojánských, které se hrajou dodnes. A mají ze sebou 300 repríz, taky jsme s tím hodně jezdili po Evropě. Po těch snech přišel Bastard, Svět plný andělů, Babylon, dohromady 7 věcí, s tím, že mezi nimi je i jedna opera, Ruleta, kterou jsme uvedli ve státní opeře. A musím říct, že se Zdenkem jsem vděčný Milanu Lukešovi za to, že nás dal dohromady, protože Zdenek je jeden z mála lidí, který hrozně dobře rozumí divadlu a v hudbě je to vynikající hudební skladatel. A kromě toho je to fanatik práce, který neustále hledá, jestli by to nemohlo být lepší, přičemž tvoří jakoby lehce. Ale pořád kolem toho vrtá, popochází, zkouší, obměňuje.
1: Jestli pak víš, kdo je jeho prvním posluchačem? Já. Protože okno jeho pracovny, za nímž pracuje a tvoří a jímž prochází ty tóny, je obráceno přesně do mé zahrady a když já stojím za plotem, tak jsem prvním posluchačem tónu Zdeňka Merty.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislav Poša je úspěšným režisérem, úspěšným ředitelem. Úspěšní lidé to u nás nemají lehké, co si budeme povídat. Jaký máš zkušenosti se závistí třeba? Proč se tě zrovna ptám? Protože se dostáváme v našem pořadu tandem do fáze, kdy si povídáme s mými hosty o krušných chvilkách. A to určitě je krušný.
2: Tak samozřejmě jsem potkal cestou třeba při už od myšlenky, že vybudujeme v Brně nový divadlo, tak mi volal Pavel Dostal a říká, hele, to je zajímavý čověče. My kdybychom stavili divadlo v Plzni nebo prostě v Hradci Králové nebo kdekoliv jinde, tak z Brna by určitě nikdo ani nepíp a teď stavíme divadlo v Brně pro Brňáky a já dostanu dva nadstiutrhačské dopisy z Brna. Jakože ty prachy do toho Brna nechtějí. A já jsem nad tím uvažoval, snažil jsem se dostat do pozice těch lidí, kteří psali ty dopisy, jakože to je skandál, že se v Brně bude stavět divadlo a dokonce pro muzikál, což je komerční umění podle některých. Tak jsem si říkal, jo, oni asi uvažují o tom, že vlastně by měli strach o svá divadla, nebo jestli se jim bude tak dařit, když tam vznikne nových 680 sedadel, teď se budou rozdělovat ten balík těch brněnských peněz. Takže jsem jaksi zvažoval tu legitimitu těch jejich námitek, jakoby z jejich pozice. Zase na druhou stranu samozřejmě, protože jsem stál na tom druhým ostrově, tak jsem si to vždycky uměl obhájit a bylo mi líto toho, že lidi si házejí klacky pod nohy, protože se stalo po těch letech, co se to divadlo postavilo, že téměř všichni, kteří mi ty klacky házeli pod nohy, tak najednou stojí v řadě před tím divadlem a chtějí tam něco dělat. A chtějí pro to divadlo psát, nebo prostě režírovat, nebo hrát. Nebyly to jako příjemné momenty, ale tak nějak jsme to přešli. Samozřejmě, že všichni říkali kolem mě jako lidská závist a podobně. Mě to netěší, že něco takového na světě, co nakonec vyplyne, jsou horší věci, že co nakonec vyplyne v nějaké kousky aktivity. Třeba když jsme pokládali základní kámen, tak studenti prvního ročníku JAMU, kteří vůbec netušili krábě, byli ve škole měsíc, protože ten základní kámen se kladl v listopadu a oni nastoupili na začátku října, že jo. Tak přišli a protestovali proti položení základního kamene komerční hudební scény v Brně. A byli tam podepsaní, tak jsem si říkal, který ten kantor já si tak navedl jako k tomuhle tomu aktu, nebo jim to takhle tak položil na stůl. Pravda je ta, že když se řekne muzikál, tak všichni si myslí, že v těch velkých městech, kde to žije z turismu, opravdu Londýn, New York, to jsou města, byť je tam to hudební divadlo taky podporováno jinýma cestama, tak se dá uvažovat o tom, že do toho biznisu člověk se může pustit a nakonec vydělá nějaký peníze, ale určitě ne u nás, protože děláme, jak jsem říkal, 20, víc než 20 inscenací, 22 ze 30 jsou zcela nové, nikdy v Čechách neviděné.
1: A jak to máte, prostě jak máte navštíveno divadlo třeba?
2: My jsme od roku 95 vyprodaní. Takže my jsme měli ten problém.
1: Myslím, že tohle mluví za všecko, ne?
2: A to ne, naopak. To někteří, ne. Někteří říkají, tam, kde je hodně lidí, tak je to vlastně takové to pro ty masy, pro ty blbí, říkají. Kam chodí hodně lidí, tak to nemůže být umělecky hodnotné. A podobně, to jsou taková kliše. Si vzpomínám, to jsem četl, jsem neslyšel, když pan Verich jednou uváděl v městských divadlech komedii, tak v 50. letech měl tendenci předstoupit před obecenstvo. On opravdu předstoupil a omlouval se za to, že dělají takovou legraci jenom, jako že tam není žádná velká myšlenka, že opravdu se lidi budou jenom bavit. A ten komplex z toho umění, z té politiky na divadle tady přetrvává v té střední Evropě pořád. Takže vlastně detektivka, komedie, tam, kde se zpívá, no to prostě nejsou pro některé lidi dostatečně umělecké.
1: To je příliš lehká muza.
2: Jenomže ono vlastně to má všechno svůj vývoj. Když přišel Leonard Bernstein se svými spoluautory s Westkou na Broadway a chtěli to tam uvést, tak jim řekli na té Broadway, že operetu, kde je na konci tolik mrtvých, tak uvádět nebudou. Tenkrát to byla lehká muza, zábavné divadlo. On to taky souvisí právě s tím, co mám tady před sebou, a to je mikrofon. Když se začalo zpívat přes mikrofon, tak se začalo zpívat o věcech, které jsou mnohem jemnější. Začalo se zpívat o tom, co člověk má v hlavě, co má na srdci, a jemnějším způsobem. Nemusel tak řvát, aby překřičel tu díru toho orchestru krásným to zpěvem, že jako prostě musel to studovat, školit se. Takže vlastně všichni skladatelé, které dnes znám, tak chtějí psát vlastně pro mikrofonový divadlo, aby mohli psát ty jemnosti, aby to nebylo všechno jen položené na ty síly lidského hlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdybychom tady chtěli teď Standu Mošu ještě víc vynášet, než jsem to už udělal, má za sebou taky spoustu cen. Teď nevím, jestli jsi nemluvil o tom Mariboru náhodou už, tam si dostal cenu za estetický průlom, jak se to jmenovalo, víš? To je zajímavá cena.
2: To mají krásné
1: kabaret. A taky, to se jen tak někomu nepovede, si zvětšnil své dlaně do chodníku slávy na Lidické Brně. No ale teď zcela vážně, já se chci zeptat, Stando, na co by si teď pozval diváky, když máte vyprodáno, jinými slovy, co teď zrovna hrajete v Brně a co hlavně připravujete?
2: Určitě bych diváky pozval na teď uvedený rockový muzikál Michaela Kunceho a Sylvestra Levaye, což jsou velmi ve světě známí autoři, které hrají od Broadwaye až po Japonsko. Muzikál Mozart, někteří říkáme Mozart. On sám hrozně miloval české slovo hudba. A říkal, že...
1: Kdo?
2: Mozart.
1: Neboli Mozart.
2: Ano. A říkal, že to hnusné německé slovo muzik vůbec neodpovídá ty kráse. A říkal, pojďte se na ty Čechy, oni mají tak nádherný slovo pro tu naši hnusnou muzik.
1: On znal naše slovo hudba.
2: A hudba. Tohle to zní. Tohle to je krásná práce. Následovat bude činohra, byť se zpěvy s názvem Betlem. Jsou to pastorální vlastně svátky, že píše Honza Šotkovský, mladý dramaturg našeho divadla, s Václavem Cejpkem, rektorem JAMU a děkanem JAMU s Zbyňkem Srbou, ten to taky režíruje. Potom přijde muzikál Probuzení jara, ze kterého já mám obrovskou radost. Je to muzikál mladý, v roce 2006 dostal 8 cen Tommy na Broadway. O mladých lidech, pro mladé lidi, byť je to teda tragédie, s úžasnou hudbou, 7 hudebních nástrojů na jevišti. Alenka Antalová se po svém třetím dítěti vrátí na konci měsíce ledna do titulní role Hello Dali. Přičemž já se Zdenkem se těšíme na to, jak oživíme ony ptákoviny podle Aristofana, což bude premiéra v dubnu. Mezitím krásná činohra Anujův Beckett a neboli Čest boží. Mezitím nějaké komedie. Takže nachystáno toho máme hodně, dokonce já už mám repertoár i na tu následující sezonu a ty tituly vyskakují ze země, ono se totiž málo ví, ale dneska v Evropě se uvede na 100 hudebních premiér hudebního divadla ročně.
1: Ty jsi vlastně i dramaturgem, takovým šéf dramaturgem divadla, protože si děláš tu dramaturgii vlastně hlavně tu linii sám asi, ne?
2: Mám tam 4 dramaturgy, velmi jim naslouchám. Naslouchám taky režisérům s jejich náměty, které přinášejí. Třeba nedávno jsme se domluvili s Hankou Budešovou, která u mě pravidelně režíruje každý rok na prvním českém uvedení Tomase Bernarda Síly zvyku. Ta premiéra proběhla v září a byl to její impuls, za který jsem jí nesmírně vděčný. Předtím zase udělala 3 mušketýry, byť žena, to jsem jí zase nabídl já, byla to její dětská láska, ti dopadly výborně, takže to jsou věci, které se točí kolem toho našeho divadla. My uvádíme 10 premiér ročně, z nich je 5 hudebních, 5 činoher. A v současné době taky bych si dovolil pozvat především pražské diváky do divadla Pod Palmovkou, kde jsem měl tu čest na konci měsíce září uvést muzikál Sugar, Někdo to rád horké. Potkal jsem se tam s výbornými herci, Radek Valenta v hlavní roli, Honza Teplý, Ondra Kavan a řada dalších. Prostě je to taková zvláštní, hezká komorní inscenace, která výborně funguje, takže přijďte do Prahy na Sugar. Mimo jiné, když se dostanete do Brna.
1: Paradoxně ano, brněnský patriot pozval vás do Prahy, ale to je v pořádku, to je správně. Na dobré divadlo, prostě, které nezná hranici, potřeba pozvat. Moc děkuju za nejenom za tuhletu pozvánku, ale za příjemné povídání Stanislavu Mošovi, režisérovi a řediteli Městského divadla Brno. Stando, já ti děkuju, měj se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, v tuto chvíli vám nabízíme pravidelný pořad u muziky, který je určen vám, kteří máte rádi lidovou a dechovou hudbu. Vítá vás Pavlína Filipovská. Vybírám pro vás velice pečlivě skladby, které už možná pár let znáte a třeba si je společně občas i zanotujete. Nevyhýbáme se ale ani skladbám, které vznikly poměrně nedávno. Občas tu zazní na rozhlasových vlnách, dokonce v premiéře. A upřímně řečeno jsme moc rádi, že současní autoři nezahálejí a do světa posílají i skladby z brusu nové. A to nás moc těší. Je to totiž důkaz, že naše muzika pořád žije a má se k světu. Asi vám zbytečně říkám, že v úvodu zazněla slavná i po světě populární polka Škoda lásky Jaromíra Vejvody. Hrála krajanka Václava Hlaváčka. No a v té klasice budeme pokračovat. Na řadě je další polka Jaromíra Vejvody s textem Václava Zemana Ach bože, lásko. Zpívá vokální soubor Lubomíra Pánka, hraje dechová hudba Antonína Votavy. Antonín Borovička je autorem valčíku Růžový květ. Text napsal Jiří Zeman. Že vy očekáváte tango? A? No prosím, tady je. Karel Vacek napsal skladbu s nadějí už v textu. Zítra snad. Zpívají Josef Opelt a Milan Černohous, hraje saloní orchestr Josefa Vejvody.

vokální soubor Lubomíra Pánka. Ke všeobecně známé Polce Vladimíra Fuky napsal text Míla Cink. Název zní Dva šátečky. Jistě všem přijde vhod zmírnění tempa a jeden něžný valčík Jaroslava Voříška a textaře Vladimíra Moraveckého s nadpisem Skřivánek. Zaspívají nám Marie Robnhauptová a Jiří Langmajer starší zahraje známá a oblíbená kapela Strahovanka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Teď už vás, vážení, zdravíme z Moravy. Ti, kteří nás poslouchají, často už vědí, že jsme na moravskou muziku našimi přáteli pravidelně zváni. A je tomu tak i dnes. Zazní jedna veselá moravská lidová písnička Já susinek svobodný, kterou zahraje mistříňanka Antonína Pavluše a zaspívají Zdeněk Baťka a Josef Novotný. Miroslav Kolstrunk mladší nám nachystal valčík Zavoněla fialenka. Text napsala Lenka Králová, zpívají Olga Baričičová, Lenka Králová a Miroslav Surka. Hrají Žadoviáci. Do třetice z Moravy polka Jana Slabáka s textem Vladimíra Salčáka Za Tečelcem. Zaspívají Daniela Magálová, Ivana Slabáková, Břetislav Osička a František Uher, zahraje Moravanka.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
2: V Čechách už nás vítají české lidové polky. Bude to bohatá směs a třeba dojde na to, o čem jsem se zmínila už na začátku programu. Je docela možné, že si s chutí zaspíváte, vážení, i vy a posílíte tak mohutný sbor zpěváků, kteří už jsou připraveni a těší se na vás, tak jako kapela Žatečanka, která vám s chutí zahraje. Směs s názvem Pod našima okny zpívají Olga Filipková, Ivana Brožová a Martin Nuhlíček.

Vážení a milí, náš čas je pro dnešek téměř vyčerpán a tak se budeme loučit. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na shledanou příště. Věřím, že se opět sejdeme ve zdraví, pohodě a u dobré muziky. Těší se na vás Pavlína Filipovská. No a na rozloučenou pěkná polka. Hudební skladatel Rudolf Harnisch, v tomto případě i textař, se vyzná velice mazlivě k místu, kde pobývá zřejmě často a rád. Poslyšte, jak nazval následující skladbu. Hospůdko, hospůdko malá. Zpívají Jana Jírová, Vlaďka Jínová, Jiří Jína, Daniel Bismiller a Karel Stříbrný. Hraje Táboránka. Bohumil Lepič napsal Staropražský valčík, který zaspívají a zahrají České buchty.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Když člověk dělá svou práci s láskou a elánem, tak je to na hotovém díle vidět. A právě to je případ i Roberta Douši a Aleny Lípové. Do Nového Boru vás za nimi zve Světlana Lavičková. Překvapilo mě to. Když jsem přišla do sklářské dílny, zastihla jsem Roberta Doušu se sklářskou píšťalou v ruce a tou druhou rukou, tou si tu sklovinu rovnal.
2: Nespálí mě.
3: Musím si to srovnat pěkně, aby to neměl šelácký. Abych si srovnal sílu toho skla, tak na to šám, na to krblátko.
1: Jakou máte platu?
3: No, když nabírám, má to 1200, když vyjedu z pece, chvilinku s ním pracuji, tak to má tak 800-900 stupňů.
1: No a když to tak laskáte tou rukou?
3: No, tak to má těch 900. Ta ruka je na to zvyklá, už opálená, jo. To už mám takhle popraskaný, opálený a nebo jí mám mokrou trošku, tak to, ale teďka už ne, teďka už to nemůžu, protože to už přilepím ruku, to už je moc studený. To by se ta ruka to přilepila.
1: Jenom při té vysoké teplotě to jde?
3: No, to klouzne ta ruka potom. Jako když šánete na něco rozžaveného, to klouzne, to dělá pst. Hotovo.
1: No tak teď na to nesahejte, teď vám přistrčím mikrofon, aby mi řekněte, jestli vy jste sklář už od jak živá a už třeba od prarodičů?
3: Ne, moje rodiče jsou řezníci, jenom já zase minul povolání a šel jsem na skláře.
1: A proč jste nezůstal u těch klobás?
3: Klobásy mi sice chutnají, ale zvíře nezabiju.
1: Takže jste si řekl, že raději půjdete do toho skla?
3: Buď to keramiku nebo sklo, no a šel jsem tomu sklu.
1: Když vy jste začínal, tak to ještě jste nebyl samostatný sklář.
3: Ne, to jsem se učil tady na odborném učilišti, pak jsem šel dělat na kombinát, no a pak poslední republice.
1: Vy jste vyučený foukač skla?
3: Foukač do toho skla.
1: A jak vás tak napadlo, že se uděláte takzvaně pro sebe?
3: Ty fabriky padaly, kupovali to tyhle ty jakoby skláři, co skláři nejsou, no a zdravotní důvody, no.
1: Tak jste si prostě ve svém domě udělal malou huť?
3: Malou hudičku, no, jsme udělali. Nejdřív jsme to zkoušeli na pronájmech, to nám lezlo do peněz, to nešlo utáhnout. No tak jsme sehnali tady tu roubenku a dali jsme si do toho písku a začali jsme dělat.
1: To všechno s Alenou?
3: To všechno s Alenou.
1: Jak vy jste se dostala ke sklu?
4: Já učiliště. Náboráři přišli, řekli, jak je to nádherně, jak jsme šli do učiliště. No, trošku lhali, ale, ale jinak práce je to pěkná. Jenže já jsem prostě sklad. A po operaci jsem už tu práci nemohla dělat, no tak začali jsme dělat spolu, no.
1: Jo, takže vás dva spojila práce?
4: 22 let jsme spolu, seznámili jsme se v fabrice a vlastně od té doby jsme spolu furt. Den co den.
1: Nelezete si trochu na nervy?
3: Ježiš. Já i na nervy nelezu, ona mě ano.
4: Lezeme. Tady byl jeden pán a říká, žádný, jak se jmenují ty předmanželský nebo manželský poradny, dělat ty lidi spolu musí. To je nejlepší poradna.
1: Hádáte se víc, když jste spolu mimo práci, anebo právě tady v dílně?
3: No, my se hádáme furt.
4: Máme v smlu, že jsme oba dva blíženci, ještě spolu děláme, ještě spolu bydlíme, takže vždycky něco přijde.
3: Já jsem rybář, jo, a když chceme být od sebe, tak jí řeknu, že v pátek jedu na ryby, tak mám v pondělí zbalinou už. V pondělí už mi zbalí, abych pátek vypadl.
1: Aby byla jistota.
4: A oni ty jarmarky, on si bude na 3 dny na jarmark, tak to je taky takový, že se odpočineme a pohoda. A dá se to vydržet.
3: Horší to bude teď, že budeme stavět mobilní písko a budeme zase furt spolu. Předváděčky, budeme na jarmarcích tam mít svoji pec a budeme tam předvádět, jak se to sklo vyrábí.

0: Vy jste vyučení obyčejným foukačem brusičkou skla. Jak jste se dostali a proč jste se rozhodli právě pro tohleto zelené historické sklo, pro ty repliky?
1: To se dělalo strašně málo, jo. Přišla nějaká zakázka třeba, ještě za totálu. No a dělalo se tohleto zelené sklo. Samá bublina, že se to začalo líbit už tenkrát, jo, to sklo. Prostě podle těch výkopávek, tak ty jsme si knížky a podle těch knížek jedeme, no. Ale my nemáme jenom historický sklo, máme i historizující, jo, že děláme i svoje nápady, jo. Dáme tomu tu patinu toho historického skla prostě, aby to mělo tu patinu, ty historie. No a ty doplňky, ty ozdoby, tak to zase jdu podle obrazu. Když vidíte nějaký zátiší někde položenou skleníčku, tak nevíte, co to tam leží, tak udělám tři podobné tvary. Namaluju si střihy, dám to formářovi, on mi udělá formy. No a podle toho my potom dáváme dohromady tu skleníčku.
0: Když se podívám takhle na ty tady vystavené skleničky, džbánky nebo i půl litry, to vůbec není zelené sklo, ale takové krásně průsvitné, průhledné. Ono je, jak jste říkal, plné bublinek anebo různých jakoby kazů.
1: Tak to dřív bylo, protože to sklo dřív nebylo tak tavitelné. Oni to byli pod houpecí bukem, jo. Neměli takovou výhřevnost, to sklo se nevyčistilo. To sklo vyčistí především ta vysoká teplota. A ještě neměli takovou technologii, aby ten křišťál byl křišťálem, a takže jim to furt barvilo do zelena, protože písek obsahuje železo nebo nějaký kovy. Jo. V jakém kraji se písek těžil, tak máte větší možnost, že tam je víc železa. Nebo niklu, že tam je trochu. Tak vám to třeba udělá jinou barvu, tak do šedivá trošku. Jaký se tam nalezal kov, to dalo tu barvu, třeba šedivou, zelenou, nebo mídej dánech do toho modrá, taková tyrkysová jemně, jo.
0: No jo, ale vy byste teď mohl to sklo mít bez jediné chybičky.
1: No, mohl, ale to taky máme bez jediné chybičky, děláme ho čistý, ale děláme i bublinovatý, musíme mít obojí. Čistý i bublinkovatý. A já ty bublinky udělám bramborou v tom skle.
0: Bramborou?
1: Bramborou. Napíknu si bramboru na želízko a fouknu to pod hladinu do skla, když tam je těch 12, 80, 13 stupňů, tak to začnu vařit. Ta pára z té brambory vám čeří to sklo a vznikají tam bubliny. Velká bublina tlačí malou nahoru. Do rána se to tak vyčeří, tam zůstanou malinký bublinky. No a to sklo to potřebuje.
0: Pravé, jakoby historické sklo, ta pravá replika by měla být bublinková.
1: Ano, no, měla by být, no. Měla by mít kazy, takovýhle.
0: Teď držíte v ruce džbán s citronovou vodou. No má kazy, ano, vypadá to skutečně jako kdyby ten džbán stál na stole někde na zámku. Ale co vy jako brusička teď děláte, když tady se většinou sklo fouká a broušeného tady moc nevidím?
2: No já podávám na to zdobení, potom, když skončíme práci, tak jdu pukat, brousit, pálit, takže já to mám tady celkem dost.
0: A jej, takže vy jste taková pomocná síla.
2: No. No ale zase to musím na konci dodělávat, takže to už mi zase, to by byl pomocná síla von můj, odpoledne.
0: Jo, tak každý chvilku šéfujete.
2: Samozřejmě, ale já pak jsem přísnější teda.
1: Brousí tadyhle, jo, tadyhle má to broušení, já musím poslouchat, jo. Když foukáme spolu, tak ona mě neposlouchá.
0: Foukáme spolu, to znamená každý na jedno píšťalu?
1: Ne, já foukám a ona se mnou dělá teda, jo, nabírá mi na to zdobení, to musí, ale foukat ne, to nefouká. Ale neposlouchá mě. Ona mi řekne, tak se nauč brousit.
0: A naučíte?
1: Ne, nenaučím, protože to říká schválně, když to zkazí, jo, tak se vymlouvá na broušení, jo. Přitom to umí, jo. A lajdačí takhle někdy. Přijde pošťák a povídá si spolu, tak mi to tam všechno teče. Mám to křivý, protože ona nemá čas. A si povídá s pošťákem.
0: To je nutné udržovat sousedské vztahy.
1: Ano, no jo, ale on je tady každý den. Tak se potom spočítají škody, jo, a vypadá to tak, že ten pošťák je rozdrahý.

0: Vy tady nejste sami v té dílně a v té roubence, vy tady máte dva kamarády.
1: Vlastně tři, nahoře máme kocoura Zuzanu, tu jsme kupovali od malý holčičky a ona říká, to je kočička, no tak Zuzana, že jo. Pak se poznalo, že to je...
0: Tak je to kocour, ale tady jsou dva nádherní ovčáci.
2: A to nejenom dva, když byli mladí tady, tak tady jich bylo 13, dohromady 9 psů a my jsme mezi nimi dělali.
0: To se nikdy nepřipálí kožich?
2: Taky si sednu na placku. Ten ječel teda, ten mazal.
0: Tak vám to tady hlídá jenom táta se synem.
2: Ano, ano, táta se synem to tady hlídají. Aspoň máme jistotu, že se nikdo nevleze. Když jsme tady my, tak oni nikomu neublíže, jo? Ale nedej bože, aby se někdo vleze, tady nejsme.
0: Jak vypadá váš běžný den?
1: Ano, se vstane, připraví se dílna, děláme tak do 5 hodin, pak máme 4 hodiny přestávku a já tak v 9 hodin nastupuju na broušení, pálení, takže se končí u nás tak okolo té půlnoci, no.
0: Žádné romantické večerní posezení na zahrádce třeba?
2: Ty 4 hodiny možná to stačíme něco ugrilovat a dát si nějakou tu flašku vína, posedět, ale většinou je tam práce, no tady, musíme makat.
0: Nebo jezdíte na ty jarmarky prodávat?
2: To děláme celý týden a vždycky na poslední chvíli balíme v pátek večer, takže jdeme spát ráno ve 2 hodiny, v 6 hodin vyjíždíme, nebo v 5, podle toho kam jedeme. To je opravdu nádhera, tam se odpočinem.
0: Vy se rozhodně nenudíte?
2: No my ne teda. My si nemáme čas ani nudit.
1: Fakt není čas ani tu zimu. Se vždycky těším na Vánoce, si odpočinu a po dvou dnech už mi to začne trošku nudit. Tak už jdem zase dělat, no.
0: Máte asi výhodu, že dole dílna, nahoře bydlení?
2: No, dole dílna, dole bydlení. Nahoře to je rozbouraný.
0: Je to výhoda nebo nevýhoda?
1: Nevýhoda, protože nemáte chviličku volna. Když byste dojížděla na dílnu, tak se tam uděláte a jdete domů, že už se nevracíte kvůli něčemu. Ale tady si říkáte, tak já to ještě dodělat. Jak jsem si myslel, že to bude úžasný, ale...
2: Pro mě to je zase výhoda, že nemusíme nikam jezdit. Máme to doma. Sice nás to nutí dělat furt, no a taky si někdy odpočinem. Potřebujeme se odreagovat, jo. Máme tady návštěvu, ugrulujeme si, sedíme do rána do dvou. Tak kdo by ráno stával do práce? Tak to počká, že jo, tak ten jeden den se vynechá. No ale pak je zase honička.
0: A co takhle dovolená? Je, paní Alena vrtí hlavou.
1: Od roku 2004 ne.
2: Já jsem tam někdy na ty ryby, na 3 dny. To tam jedu já s klukama, se psema. Se tam odpočet, tam má tady klid.
0: Takže taky dovoleno.
2: Takže ty 3 dny vždycky, když jedu na ryby. No. Jinak jezdíme spolu, ráno vyrazíme, si uděláme volno jeden den, tak jsme na rybách spolu i se psema, tam je to relax.
0: Chytíte rybu, anebo si jenom tak sedíte u vody a relaxujete?
2: Chytím rybu. Někdy nechytnu, někdy chytnu, ale většinou chytnu. Kapříka. I sumce.
0: Co máte jako kapitální úlovek?
2: Kapitální úlovek, co to bylo? Kapr. Mezi 7 a 8 kg.

0: Jak vzniká ten historický pohár, replika historická?
1: Nejdřív si musím připravit takovouhle věc, jako je hevťák, jo, třeba. Český přílepník, německý to je hevťák.
0: To je co?
1: Takhle naberu sklo, obálím si to v písku jemným, aby mi ten hevťák poušel. Ono to naruší tu strukturu toho skla a je to taky dubkovatý a krásně to pustí.
0: Vypadá to trochu jako špunt na té píšťale.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. Teď to ohřeju, srovnám to, nechám se tady stát u díry, u pracovního otvoru a pak jdu udělám si balátko nebo kerbl nebo baňku. Kerbl německý, baňka český.
0: To už je z té zelené hmoty, která je bublinková.
1: Ano, to už je z toho zeleného skla.
0: A to máte kde?
1: To mám tadyhle v pánvíce a tam takhle naliju trošku vody, aby se to tam viděla. A už to, jak to tam mám, ne? No a to je to hladina toho skla. To je v pánvi, mám pán na 40 kg skla. No a teď jdu a naberu tam to sklo, to ukážu.
0: Tak jdem na to. Tak ještě to srovnáte, ale je tady pěkná výheň.
2: To dneska to ještě jde, když je venku vedro, tak radši nevycházíme přes den ven, protože já už se pak nechci vracet. Radši jsem celý den tady.
0: Otáčením jste nabral sklovinu.
1: Teď tady popojdu natálek.
0: A zase ji tak povalujete?
1: No, připravím si to na rozfouknutí, pěkně váleček. Teď si to srovnám na pišťale takhle rukou.
0: Jej, zase tou rukou. Už foukáte a točíte.
1: Mám baňku, mám balátko. Někdo tomu říká balátko, někdo baňku, někdo kerbl. Teď si to zaříznu malinko a teď rozfouknu do patřičné velikosti, abych na to mohl nabrat další sklo. To je vlastně předstvar. To ještě nabírá další sklo, aby se mohlo nafouknout, protože na holou píšťalu by se to nenabralo, jo?
0: Teď už to sklo trochu taky asi teď stydne, teď protože už není tak rozpálené, už je trochu taková tmavo-oranžová barva do něda.
1: Teď už to chladne. Já to pověsím tadyhle na věšák.
0: Úplně mimo.
1: No, a nechám ho vychladnout. A pak na něj naberu. A teď jdu nabírat přes, jo?
0: Už to má tu zelenou barvu.
1: A teď jdu válet.

0: oranžovo-zelená, ale už to má tvar, dejme tomu, možná zavařovací sklenice.
1: Ale s pokličkou.
0: A vy jste si vzala tmavé brýle, proč?
1: Mě se zhoršily oči od té doby, co dělám, protože jako brusíš se na to, nejsem zvyklá, tak abych viděla ještě aspoň příští rok něco.
0: Uprostřed jste udělal dělík?
2: Ano. Napíknu to, můžeš nabrat, teďka počkejte, tak běžte sem.
0: Nabrala vlastně paní Alena a kroužek se udělá, ozdobný. No, používám rádílko při pečení vánočního cukroví tedy. To je něco podobného.
2: Ano.
0: Ono i to rádílko je podobné. Tak tohle je ta vaše spolupráce. Aha, tady vy šéfujete a paní Alena přináší nový náběr.
1: Vy jste viděla, co mi z kraje, když jsme začali. Sebral nádobí z kuchyně, čím zdobil. Mixérem si něco míchal, to bylo šílený. Já jsem nikdy nic nemohla najít.
2: Sebral jsem mixer a drtěl jsem se s tím střepy. Ne, už to máme připravený všechno, už to takhle kupujem.
0: Co teď z toho bude? Teď jsou dole dva jak takové proužky zdobené tím rádílkem.
2: Uděláme tři rádílka, tak.
1: A pak uvidíte, na co je ten hefťák vlastně.
2: Takhle, máme třetí rádílko, teď mi podá ještě jedno, ale to je bez rádla, to hladím jenom nůžkou.
3: Kde to už říká na hubě?
0: Na hubě?
2: No a teď mi podáš špinu na hubu. Tohle to je vlastně hrdlo. Že se tady pije vlastně z toho.
0: Aha.
2: Tak se tomu říká podle státního slengu na hubě.
0: A zase nahřát. Kolikrát ten každý kousek musíte nahřívat?
2: Po každém náběru to musím ohřát, aby to nepraskalo. Když vám to překladne, dáte na to teplý nálep, tak to možný, že vám to praskne, jo? A to se nesmí, ale no na.
3: Je to předám maleně, tam je přílepník nebo hevťák.
0: Zase vyválí. To musíte stále stočit s tou píšťalou?
1: Přílep se vám to ohne, jinak se vám zdeformuje.
0: Tak. Sekáček.
2: Teď přilepím to dno, mám to pěkně hranatý, abych to mohl posekat. A teď to posekám, jo? Tu kopnu hlavici, sundám. Tak, teď sundávám hlavici, zapucuju si to.
0: Takže už ta sklenička nemá takovou tu čepici.
2: A jdu to ohřívat. Jelikož jsem jeden z mála, který dělá foukaný ouška. Dělám foukaný ouško.
0: Tak tohle bude džbán?
2: Tohle je půl litr, to ohřeju na hubě. A tady na sklásky lavici to srovnám a malinko odevřu. Teď se to ohřívá pořád ještě. Teď malinko musíte být na stranu, abych vás nespálil.
3: Teď si se dám na lavici.
2: Zarovnám.
0: Zase kusem dřeva.
2: To je páčulec nebo lodička. Teď to dám Aleně, ta to podrží.
3: Foukací píšťal, vejle.
0: A teď budete foukat to ouško?
3: Takhle.
2: A teď to rozfouknu, omlet.
0: To ouško, které lepíte, je už duté.
2: Ano, to už je dutý. Teď to vemu kulmou.
0: Skutečně jako stará kulma na vlasy.
2: A teď to zase ohřeju. Aby jsme tady neumřeli teplem, tak mám otevřené dveře a je tady průvan, tak to musí být ohřívat. Ještě tak.
0: No ale teď mám pocit, že už strkáte hotový džbánek do té pece.
2: No a to se srovnají teploty i s tím ouškem, jo? Tam není takový nebezpečí, že to praskne. A je to dobrý, máte hotový půl litr.

0: Půl litr chladne v tamprovně. Mně přijde, že už je úplně hotový. Je nebo není?
1: Půl litr jo.
0: A vybrousíte co? Ne ty půl litry?
1: Poháry, skleničky.
0: Tady je hotový pohár, ale má na vrchu čepici, takže bych se moc nenapila.
2: To je hlavice, ta se tady uřízne.
1: Na diamantu se to nařízne, ohněm se to oddělí, pak jdu to obrousit na písek a pak se vracím zpátky a tam to zapaluju, aby to bylo kulaťoučký. Aby se z toho vyskypil.
2: Takže do toho nasype písek, chrání ty ozdoby. Veliká sprcha zapalovací a z ty sprchy vám jde oheň. To se prakticky takhle pod tím.
0: Teď je pod tou jakoby ohnivou sprchou, jo, sklenička sprcha, točí.
2: Zapaluje ten vršek. Takhle máte hrubý vršek.
0: To drhne.
2: A tohle to právě udělá ten hladký povrch, ta sprcha. Tam to zapálí krásně.
0: A kdybych tam dala ten ozdobený pohár bez toho písku?
2: Tak to může vydržet a nemusí. A takhle spíš to chráníte, že máte větší jistotu, že vám to nepraskne. Jinak do míčky to dát můžete, protože my budeme rádi, když vám to bude praskat, protože bude mít hodně práce.
3: Ale nedoporučujeme.
0: Historické repliky do míčky.
2: 15. století nebo ve 14. míčku, jo? Jedině v zástěře, jo? Kožený. Ale moje paní to dává do míčky. Na mě uloupí a...
1: To je kradno, tak jako, že jo, a se nimi nedáváte dobrý, s kým dáváte horší na pití. Ale já mám radši takový ty, to je na nich něco divného. Jako, že to není úplně dokonalý, takže to mám radši.
2: To historický sklo vám tu ozdobu dělá samo.
0: Vypadá jako, kdyby se přilévala ta sklovina z kusu na kus.
2: No, protože to je opravdu zdobí samo.

0: a je to opravdu krás. Když si šáhnete do toho politru, tak tam cítíte ty...
1: Jo, tam jsou ty herbalky
0: cítit. No to je vlastně, to je vintovatý sklo, to jsou vinty.
1: Jo, takhle, takže čím vlastně je ten výrobek nedokonalejší, že není hladký a ty hrany třeba dole nejsou úplně zabroušené, tak tím je to spíš historická replika.
0: Právě se tomu diví, jak je to uražený od toho přilepníku, jo, tak to mají počité prasky, ale ne.
1: Takový pupík na dně té sklenice.
0: Ono to tak má být, protože do muzea to nesmíte obrousit, oni by vám to vrátili. Tam musí být prostě ten přilepník znát, že to je prostě ta dobová práce, no.
1: Takže když přijdu někde a budou mi říkat, já mám tady historické repliky a bude to úplně čiré, bez bublinek, všechno zabroušené, tak to nejsou repliky?
0: To není o replice, to už je takový to historický sklo. My se snažíme to zamíchat to sklo, aby tam ten bordel byl, aby jsme ten bordel udělali.
1: Teď mi řekněte, co vám ta práce s tím sklem dává a co vám třeba bere? Tak nejdřív, co vám dává, to je veselější.
0: No, naprvé to je láska k práci, jo. A já mám z toho strašnou radost. A ještě navíc, když můžu dělat s ní. Jak to nedělám s ní, tak to není ono. Když tady mám nějakého náhradníka, protože má třeba hodně broušeního, jo, tak mám můžu říct, že nikdo nenabere jako Alena. Oni to snad ani neumějí nabrat ty chlapy. Jsou dřeva. Oni jsou zvyklí na těžkou práci a neumějí tu jemnou práci.
1: To se dobře poslouchá, že jo?
2: Dobře. Mě tohle z toho opravdu baví.
1: No, tak jinak, co vám to bere?
0: Čas. Na zahradu. Podívejte se okolo sebe. Když to nemáme připravený, nemáme čas.
2: Tak mě to ani čas nebere, já nemám pocit, že by mi to něco bralo. Mě to prostě baví a až to budu moc, takhle přestanu, no.
1: Dovedete si představit svůj život bez skla?
0: Já už asi ne, to nejde, to už, my jsme na to tak zvyklí, že to prostě dělat musíme.
2: No a já jsem se dlouho směřovala s tím, že jsem odešla z brusírny, tu práci já jsem zbožňovala. A teď jsem si zase zvykla na tajtu, takže já asi od toho skla už taky nikdy ne.
0: Dokud nepadnu, tak to budu dělat.

0: Dnešní část z cyklu Tisíc příběhů vyprávěla o životě sklářů Roberta Douši a Aleny Lípové. Pořad připravila Světlana Lavičková, spolupracoval Petr Janečka.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda přinesl svému lékaři rentgen na lidské starosti, který nazývá psychofon. Při počátečních zkouškách je zřejmé, o jak převratný objev se jedná. Překládá totiž naši řeč do její citové roviny. Jenže Kolda není osamocený vynálezce. Spolupracuje s ním Elza Simli, za vynálezcem jsou cizí zájmy. Tato dáma vlastní přijímačku, na které fantazie pokusných osob může pozorovat jako na filmu, což se ukáže při onemocnění náměstka Pulvera. Je zřejmé, že přístroj lze zneužít a že lékař, který příběh vypráví, měl být zneužit rovněž. Jeho jedinou starostí je teď zničit nebo alespoň poškodit vynález.
1: Fotografie byla černobílá, kvalitou podobná instantním snímkům aparátů firmy Polaroid. Na snímku byl Kolda ve svých 14 letech ubrečený a vzteklý. V ruce svíral velký náhrdelník. Nebyl však oblečen, jako 14-letí kluci bývají. Měl na sobě černou uniformu.
2: Já jsem diktátor? Tak dobře, snad je to má tajná fantazie. Nevěděl jsem o ní. Mám občas vztek, chci se pomstit, to je pravda.
1: Kolda měl ve svém patře dneska průvan. Už zase kouřil, už byl zase neklidným vynálezcem. Zařízení jeho laboratoře jakoby vyhřezlo do celého patra. Měl cívky, relátka, kondenzátory i mikroinstalace i na své posteli. Běhal mezi tím a vykřikoval, jakoby nedokázal ani chvíli sedět. Navštívil jsem ho brzo ráno.
2: Moje fantazie prý vznikly v té době. Aspoň ten aparát to tvrdí.
1: Kopl do nehotového obalu na zemi.
2: Víte, co jsem já vysílal do Alcronu? Jistě to má Elza taky někde uloženo, tak proč bych vám to neřekl? Já brečím, protože mi netleskali. Ano, to jsem se dověděl. Od té doby, kdy tehdy odešla má matka.
1: Pořadě, prosím vás. Opakuju, že jsem zatím viděl jenom pokus s pulverem.
2: No, nedostanu přece infarkt, moje obtíže jsou jiné, jak víte, já se neovládám, já naopak.
1: Co tedy zachytila ta obrazovka ve vašem případě?
2: Základní situaci, která mi jde hlavou pořád. Když vám to povídám, jste hluchý nebo co? V mých 14 letech jsme byli na dovolené u moře, víte, co to je? Zjevení. A my mladí jsme tam uspořádali besídku. Já chtěl jsem vystoupit s vlastní básničkou. Počkejte, nesmějte se.
1: Nesměju se.
2: Tak vidíte, já myslím, že se hned každý rozesměje, když řeknu, že jsem kdysi skládal básničky. Tehdy se taky smáli. Vydrželi poslouchat asi tak 5 minut a pak se začali řechtat, ačkoliv to byla milostná básnička. Ta holka, které se mi věnovala, seděla v publiku. A doktore, víte, kdo se nejvíc smál? Kdo první vstal a odešel? Kdo mi udělal největší ostudu? Moje vlastní matka. Dovedete si to představit? Jiné matky se svými syny zkoušejí vystoupení, drží jim palce, opravují je zvou příbuzné, aby víc tleskali. A moje mě schodila nejdřív ze všech. Však jsem se jí taky pomstil tady. Tady je fotografie, jen si ji prohlíděte zblízka. Je to moje fantazie, ale je to taky pravda. Tu noc jsem jí ukradl perlový náhrdelník, který jí přivezl jeden z jejich milenců až z Tokia a hojil jsem ho do moře. Nikdy ho už nenašla. Udělali skandál v hotelu, vyslýchali pokojské, ale nikdy už neměla ty perly. Taková je moje fantazie, když to chcete vědět. Předstupuju celý život před publikum. Mění se samozřejmě. Poslední dobou to bývají všichni známí. Jsou ve večerních šatech a já předně předstupuju jako slavný herec. A jak se začnou smát, jak začnou vstávat, musí ke zdi. A pak jdu a nacpu si kapsy jejich šperky, zavržuje všechny do svého osobního vězení. Hrozný, co? Je to hrozný, ale nic jiného mě neuklidní, nic jiného mě nedělá tak dobře. Tušil jste to? Aspoň jako můj lékař? Příteli, já si to sám neuvědomil, než jsem to před sebou viděl. Bylo mi ze sebe na zvracení. Člověk tyhle černé myšlenky honem zatlačí, připustí si je jenom, když je sám a pod peřinou. A najednou, vidíte, fotka. Moje matka by ten náhrdelník okamžitě poznala.
1: Ale jestli by vás nešla udat, čeho se bojíte? Ovšem, Pulver kvůli podobné fotografii defraudoval peníze a poslal je sem do vily.
2: No prosím, možné to je, já žádné nemám. Klidně si to tady prohlídněte. Možná, že se Elza takhle živí, i když mezi námi si myslím, že to měla být jen generálka. Víte? Chtěla vyzkoušet, jestli to všechno funguje, než použije náš vynález na Věru Královou. Tam teprv čeká tu pravou kořist. My dva s Pulverem jsme jenom figurky na otevření té šachové partie.
1: Čeho se vlastně bojíte vy?
2: Stydím se prostě. Stydím. Spíš než bojím. Nevydržel bych, kdyby se tahle fotka měla ukazovat. Radši bych se zabil. Řekněte Elze, ať vám taky udělá snímek vašich fantazií. A uvidíte sám. Jsou věci, které člověk udělal, které by chtěl udělat a které prostě nesnese vidět.
1: A najednou se přede mnou zase zastavil docela blízko. Zase jsem ucítil ten spálený viržinský tabák, který snad vydechoval místo vzduchu.
2: Chtěl jsem vám to říct už včera, člověče. My to musíme zlikvidovat, je to naše povinnost. My dva.
1: Co navrhujete?
2: Vzít jí to. Vylákáte ji a já ty kufry prostě ukradnu. Vyšetříme si tu Věru sami a tím...
1: Zase budete krát.
2: Kradu od svých 14 let, jak jste konečně sám viděl. Ten aparát totiž funguje, to je jasné. A Králová...
3: Zakazuji vám, abyste se k Věře Králové vůbec přiblížil vy.
1: Vy odporný mizero, chtěl jsem dodat. A přistěl jsem se, že do ní strkám. Že se mi chce ho být.
2: No jen si dejte, jen ubližujte Koldovi, jako všichni. Máte nějak nahnáno, když začnu mluvit o té inženýrce, co? Taky šilháte po krásce, dědo.
1: Vždyť já ho nemůžu udat.
2: Dědo.
1: Ničemu nezabráním, když z tohle případu udělám aféru. Blafoval jsem tedy a snažil se dýchat zhluboka. Mám důkazy o tom, že ten aparát nefunguje.
2: Tak?
1: A že ty experimenty poškozují pokusné osoby.
2: A já vidím, že to funguje. Přesně. Jak u mě, tak u Pulvera. A víte, na čem tady pracuju? Zdokonaluju tu věcičku. Upravuju promptní služby. Zmáčknete knoflík a vypadne vám fotka vašeho podvědomí. V mžiku budete nahatý. Psychicky. Otrok. Bezbraný.
1: Utíkal jsem z toho domu.
4: Neměl byste ho vzít někam do ústavu, pane doktore?
1: Na chodníku mě čekala Koldová.
4: Vy nevíte, co se tam nahoře děje? Potřeboval by svěrací kazajku.
1: Dávat lidi v tomhle stavu do léčebny není žádné řešení, paní doktorko. Ani je zavírat do vězení, jak byste mohla vědět ze své praxe. Zbavovala jste se ho tímhle způsobem moc brzo. Proto je slyšet to rvoucí mimino za vším, co říká.
4: Cože je slyšet?
1: Prostě mu vrážíte dudlík, když chce vás. A utekl jsem od ní. Spěchal jsem za Věrou. Marně jsem bušil na dveře jejího bytu v paneláku. Teprve po delší době otevřela sousedka.
5: Nikdo není doma. Stará paní odešla na operaci a mladí se rozešli. Ta inženýrka teď bydlí naproti v Carsonce, jenom přes ulici. On se prý snaží byt vyměnit. Není tady. Kdybyste s ním náhodou mluvil...
1: To nebudu.
5: Tak mám pro něj poštu.
1: Spěchal jsem do protějšího domu přes neupravenou širokou silnici. Králová bydlela v posledním patře. Výtah nefungoval. Když jsem udýchaný zazvonil, otevřela hned. Právě cvičila?
6: Dělá mi to prostě dobře. Líp než tabletky doktora Chvojíka.
1: Usmála se. Měla na sobě černý trikot a byly vidět obrysy jejího těla. Upnuté.
6: Stalo se něco?
1: Ano. Potřebuji s vámi mluvit. Potřebuji vás unést.
6: Prosím.
1: Vecpal jsem se mezi její dveře, zatímco si oblékala župan. Byl jsem překvapen. Místnost byla úplně pustá, jen kufr na zemi a nafukovací matrace pod oknem.
6: Nechala jsem mu všechno. Už po druhé. Nechci, aby si mysleli, že na rozvodu vydělávám. Ale kafe tady mám. Dáte si?
1: Nebylo si ani kam sednout, pouze u elektrického sporáku zařídili stavaři takovou vitrínku, kam bylo možno postavit pár hrnků. Řekl jsem jí, proč tady jsem. Nikoli jako lékař. Spíš jako detektiv. Minehavo.
6: Cože?
1: Od té chvíle, kdy jste objevila tu Štorchovu knížku, myslím na vás jako na Minehavu. Promiňte.
6: Mně to nevadí, můžete mi tak říkat.
1: Neměli jsme si kam sednout.
6: Prosím, sem na kufr.
1: Musíme stejně rychle pryč. Dole čeká taxík.
6: K čemu?
1: Máme ještě čas, začínáte v kanceláři až kolem 9, že? Jedeme nejdřív do sanatoria, kde jste se před rokem léčila.
6: Nechápu, proč?
1: Protože jste ohrožena.
6: Oh.
1: Někdo vás pronásleduje.
6: Oh.
1: Já vím, nezní to, jako by mluvil psychiatr, ale... Mám své důvody. Přemýšlejte, čím můžete být pro svět důležitá? Co jim může stát za to, aby vás chtěli vydírat?
6: Mne?
1: Ten smích zněl tak srdečně, až mě to překvapilo. Měla překrásné zuby bez poskvrnky, jak z reklamy. Uvědomil jsem si, že tyhle zuby dokážou lecos překousnout.
6: To bych opravdu ráda věděl.
1: Taxík čeká. Všechno totiž nějak souvisí s vaším pobytem u nás. S psychologickým a psychiatrickým vyšetřováním.
6: Nevím, proč by mě vydírali.
1: Nehnula se z místa.
6: Jsem úplně chudá, žiju z gáže. Všechno, co jsem měla, odnesli mý dva manželé. Šaty, které jsem dostala po předvádění jako manekýna, už nosit nemůžu, jim teď normálně a tloustnu. Nezdědila jsem nic. Víte, že moje matka zemřela, když mě bylo 11 a otec loni. Jsem čtvrté dítě v naší rodině. Když jsem pracovala s archeology, vyhrabala jsem jen pazourky. Nic k zbohatnutí. Tak prosím vás, proč?
1: Co v práci?
6: V práci? V práci vlastním druhý klíč.
1: Sáhla za výstřih a políbila klíč, který tam nosila na šňůrce. Myslel jsem, že je to náhrdelník.
6: Je to klíč od trezoru, do kterého ukládáme svou vědu.
1: Jakou vědu?
6: Mé práce. Brzo budu inženýrka, kdo ví, co zároveň. Přišli jsme s akademikem na cosi, totiž já na to přišla a on to dokázal.
1: Fusionswerke? Ty praktické atomové elektrárny?
6: Jak to víte?
1: Oni to vědí. To je důležité. Převlékněte se, prosím, čekám dole v taxíku. Naše sanatorium je vlastně sanatorium v uvozovkách. Jde o velkou budovu bývalého velkostatku, který už dávno sloučili do většího celku. Teď tam ve stájích tančíme a ve stodole pracujeme, případně umělecky tvoříme. Pacienti mají své pokoje v bývalých správních místnostech, jsou to ratejny, které lze těžko vytopit. Přece však si každý tenhle objekt chválí. Je dál za městem, nejede sem žádná pravidelná linka autobusů, telefon je ustavičně porouchán, ideální izolace. Pacienti dopoledne navíc pracují, někdy pomáhají na poli, někdy vyrábějí součástky do blízké továrny. To vše má vlastně pouze jeden smysl. Poznat, jací opravdu jsme, nebo spíš

0: Proto nosím ten klíček stále sebou.
1: A znovu ukázala do výstřihu, kam jsem se úmyslně nedíval. Zavedl jsem jí do lékařské místnosti v prvním patře. Musel jsem hledat klíč, nebyl jsem tady už mnoho týdnů. Ale patřím sem, odesílám z poradny denně nejmín dva případy. Právě do tohoto pokoje.
0: Tak, a co teď?
1: Teď udělám kávu já. Posadila se s rozkoší do naší vyšetřovací lenožky. Vzpomněl jsem, jak opatrně dosedala naposled v poradně. Něco se muselo změnit.
0: Jak tedy začneme?
1: Takhle. Chtějí vás vydírat vaší fantazií, vašimi skrytými sny nebo sklony. Co se ve vás děje? Víte to? Tentokrát už to byl jenom úsměv. Čekala, co řeknu dál. Jde o ten vynález, který jsme zkoušeli. Promluvila jste v něm jako muž. Je to vaše fantazie. Proto jste se dvakrát rozvedla. Nechcete být krásná ženská?
0: Vaří se káva.
1: Odpovězte.
0: Nevím o žádné své fantazii, kterou by mě mohli vydírat.
1: Neukvapujte se. To neví nikdo nejdřív. Teprve, když se zamyslí, teprve, když se vzbudí v noci. Neviděla na vás nic skupina, s kterou jste tady žila? To je totiž náš psychorentgen. Proto zde pacienti žijí, pracují a spí vedle sebe, aby vzájemně viděli, jak fungují ve skupině, aby se vzájemně mohli upozornit na to, jací jsou.
0: Říkali, že jsem samostatná. Utíkám před muži, kteří se mi dvoří, povídám si se staršími ženami, ale to všechno o sobě vím.
1: Ale bála jste se. Přece jste nemohla ani vidět třeba nůž, když jsem vás sem poslal. A chodila jste dlouho s bolestmi hlavy, které se dostavily, jakmile váš manžel přišel domů.
0: Toho jsem nemohla snést. Chtěl mě jen jako figurku do automobilu. Jako ten první, oba byli stejní.
1: Proč jste si je vybrala?
0: Oni si vybrali mě. Chtěla jsem jim pomoct, ale nešlo to.
1: Jaká je zatím skrytá fantazie? Zopakujme si to. My dva jsme se prvně viděli při těch vykopávkách. Na našem pozemku našli neolitické zbytky, pazourky a keramiku. A vy jste učila ostatní, jak ty památky odkrývat. Zdálo se mi, že je to dobrá průprava. Celou naši léčbu se pacienti snaží upamatovat na své první dojmy a city. Vyhrabat je. Tady vyhrabávali pozůstatky lidské kultury. A tehdy se právě váš stav zhoršil. Tehdy jsem vás přistihl nad tou knížkou. Poznal jsem vás jako Minervu. Říkala jste si tak. Proč?
0: Nevím opravdu, proč mám vzpomínat. Jak tohle souvisí s nějakým vydíráním?
1: Minerva? Často jsem přemýšlel nad tím, jak Štorch na to jméno přišel. Byl to úzkostlivý autor. Sám prošel od Labe až na konec Kokořínského údolí, jen aby vyzkoušel možné trasy neolitických lovců, jedl přitom syrovou zvěřinu a rozdělával oheň dřívky. Proč tedy to jméno, které má zřejmý základ v minutě? Říká své hrdince také šťastná chvíle. A dává jí nakonec vyklouznout z matriarchátu přímo do nového řádu mužských velitelů. Mně se vždycky zdálo, že jste opakem hrdinky té dětské knížky. Vy jste přece nový typ ženy, která se hodí do dnes nastupujícího matriarchátu. Vaše fantazie musí tedy být, že ovládnete muže. Vy chcete odstranit sivou holubici, kněžku toho matriarchálního kmene, abyste sama dál vládla. Nebudete přece snášet vládu mužů. Proto se pořád rozvádíte. Proto nesnášíte matky svých mužů a proto vás tak ohrozilo, když vaše nynější tchyně šla na operaci, mohla opravdu zemřít. Je tady také váš snímek obrazem dívky, která zabíjí vládkyni?
0: Já vám opravdu nerozumím. Ujela jsem

0: odtud ze sanatoria, protože měla jít matka mého muže do nemocnice. Nic víc jsem necítila.
1: Tvářila se upřímně, bylo těžké proniknout za tu krásnou masku.
0: Byla bych jí docela ráda vařila. Chtěla jsem jí pomáhat.
1: Věro, prosím vás, chápejte, já si tohle všechno nevymýšlím pro svou potěchu a dokonce ani ne proto, abych vám pomohl vyznat se v sobě. Chci vás zachránit, chci odhalit, na co si sama nedovolujete myslet. Co v sobě potlačujete?
0: To tady opravdu nevím.
1: Zbývá poslední. Tchyně, tedy ta starší žena, nebo kdo, má zemřít. Co cítíte?
0: Moje matka zemřela, když jsem byla malá. Pohádali jsme se kvůli mé sukni, odjela na letiště a už jsem ji neviděla. Zahynula při havárii. Od té doby se bojím o život starších žen. Ale neobvinuji se.
1: Určitě.
0: Snad.
1: Shrnuji tedy. Uvidíte snímek minehavy chlapecké dívky, kterou nezajímají muži, ale vláda v rodině a v kmeni má v ruce bič nebo meč. Usmívala se a zavrtila hlavou. Ukážou vám obraz minehavy, která závodí a předběhne všechny muže, je první. Muži musí sloužit. Odmítala znovu. Minehava, která je vlastně chlapec a krotí své vrstevníky chlapce. Zavřela oči. Minehava, která líbá náčelníka kmene a proto se musí zbavit velké matky. Usmála se nesouhlasně. Minehava, která zabíjí velkou matku a obvinuje se potom, chce schovat nůž, kterým spáchala zločin. Neklidně poposedlá zavrtěla hlavou. Minehava, která chce majetek kmene. Minehava, která chce být obdivována a vystavuje se před spoutanými.
0: Kam chodíte na tyhle nápady? Myslíte, že každý člověk v sobě nosí žumpu?
1: Čekal jsem prudký nesouhlas. Věděl jsem ze zkušenosti, že tím se hlásí bolavé místo, jako když hledáme zkažený zub nebo hnis pod zdánlivě neporušenou kůží. Chovala se však spíš překvapeně.
0: To vy mi říkáte minehava. Pro sebe sama jsem mimo sanatorium Věra. Chci udělat něco pořádného, chci pomáhat lidem, především...
1: Především?
0: Především své lásce.
1: A zachytila můj pohled.
0: Nechci být muž. Chci být platný člověk, opakuju.
1: Do sanatoria přišli první pracovníci, divili se trochu. Už během jejího léčení si všimli mého zájmu. Požádal jsem o chorobopis. Nebyl. Jak je to možné? Křičel jsem. A lidé se zbíhali, protože křičím málo kdy. Někdo si ho vypůjčil už předevčírem. Podpis nečitelný. Odváděl jsem Věru do auta. Podívejte, to dramatizuje celou situaci. Musíte mi slíbit...
0: Že se nedám vyšetřovat od nikoho jiného, než od vás, bez starosti. Vy jste má opora, slibuju.
1: Klesla mě chvíli na rameno, jako když jsme tady chodili hledat pazourkové nástroje. Vedl jsem ji pod paží. Věděl jsem najednou, že ke mně patří. I když jí tak málo rozumím. Snad právě proto. V práci byl dnes kolega Chvojík dřív než já, nevyspalý, jako obvykle.
2: Kde je ta inženýrka, kterou si mi odkázal?
1: Stanovil si už diagnózu?
2: Za těch pár chvil... Je to nezvyklý případ. Směje se, když ostatní pláčou, nespí, když ostatní chrápou. Moc se v ní nevyznám.
1: Já taky ne. Šel jsem do své ordinace. Položil futrál s aparátem na stůl a s rozmyslem začal poškozovat nejdůležitější kontakty.
3: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
4: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
5: Vybíráme je pro vás každý den.
4: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se rozhodli poslouchat dnešní Text Tempore, přeji jako vždy tuze rád František Novotný. Nedávno mě tak napadlo, že když se lidé sejdou a chtějí si zaspívat, obvykle to nebude třeba Dám dělovou ránu, bum bum bum bum, i když je to písnička poměrně slavná, ale že to bude vždy spíš nějaká lidovka. Nabízím jeden důkaz, jak to jde s Joškou Černým snadno.

Jak tušíte, dnešní text tempore tedy bude o písničkách inspirovaných lidovkami a i ta první, kterou jste slyšeli, měla svého autora. Je tu Fanoš Mikulecký, který těch slavných zpívaných u cimbálů má na svědomí mnoho. Inspirace lidovou písničkou se projevila mnohokrát, zejména u folkových zpěváků a kapel, které, jako například Ulrichovci, využívají nástrojového obsazení k interpretaci své vlastní, zcela původní nové melodie a textu.

Není to ovšem jen domácí inspirace a domácí nástrojové obsazení, které zaujalo české tvůrce. Jan Hrubý, Petr Zkoumal a Michal Prokop nás hezky česky zavedou do irské stodoly, kde se to také bere pěkně.

Trošku teď sklidníme tep, protože se vrátíme na Moravu, kde Jura Pavlica mistrovsky opatřil hudbou básně Jana Skácela. A posluchač přímo cítí, z které studánky inspirace Hradišťan nabírá živou vodu, která duši omývá. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a koprtinám s tonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí. Studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se semře, oněmí a o to víc to v srdci zpívá.

0: Podobný případ tvorby jsem zaznamenal i u skvělého herce, režiséra, skladatele a muzikanta Jiřího Cízlera a je moc dobře, že Ježíšek mu v jeho 6 letech vyplnil vroucí přání a nadělil mu housle. Jirka se na ně naučil hrát opravdu skvěle, klasiku i lidovky a tak, když se na nás obrátila Ostravská televize, aby napsal písničku pro pozad cymbálovkou, okamžitě přijal a v kavárně Slavia mi představil úvodem 3 tóny a 1 slovo. Kolikrát? Kolikrát jsem si na to vzpomněl, jak snadno nám to šlo a jak nikdo nechtěl věřit, že to lidovka není.
1: Kolikrát jsem místo smíchu zpíval žalem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem pro nic všechno ztratil málem, víš, tak to někdy bývá. Kolikrát jsem lásku získal bez nesnází, víš, i tak to někdy bývá. Kolikrát

jsem nezoufal, tak tolikrát jsem žil. Vždyť může přijít jen to, co má se stát. A co za noci den může se ti zdát.

Pro divadelní a filmovou úpravu balady Pro banditu se skladatel Miloš Štědroň nechal vést citlivým lidovým tónem textu Milana Udeho. A tak vznikla řada písniček, které okamžitě našly své posluchače. A Miroslav Donutil zaspíval své vyznání i za mnohé z nich.

Na závěr jsem si nechal tak trochu neklasickou klasiku. Písničkář Vlasta Redl tedy řekne s Bohem Galánečkám a já k tomu pro pořádek dodám i s Bohem Galánům, tedy vám všem, kteří jste nás pozvali dál. Díky za milou pozornost, buďte blaženi a ať vám život zpívá jen samé písničky o radosti. A když vám to vyjde, za týden přijďte zase pobejt. Už teď se na vás těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, za prvním chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych brstil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě podat jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle no těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů
1: ani ne,
0: vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: Všechno. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože, říkám, nebyli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli, se dá říct, pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali, a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte, na tom talířku to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se daje s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží na otevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večerí, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nás herně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné, no a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce, no tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek. No tak to zkoušela taky. No tak to, no ale potom, jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom, jsem potom měla přes 30 roku, nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí jako a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kde si slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá jako, co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. V večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se

0: Změnil. A i když přes, tež ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já, no ale tež jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
1: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
0: Sladké. Mám, miluju sladké, abych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
1: Takže vy jíte hlíd. To sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
0: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
1: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
0: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
1: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
0: No, no, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná, no a ještě se jim ráda vařím, tak se jim mají navařit. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Já jsem říkala, kde se to v něm bralo. On sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Pulrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize, a i od toho babiše, co to mluvím, tam je ten...
1: No podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
0: no, je
1: určitě mnoho.
0: Víc, no.
1: A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
0: No my ne.
1: Ne, že?
0: Ne, my ne.
1: Já si také myslím, my že jsme... se dříve tak to neplýtvalo.
0: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
1: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
0: Já to dělám.
1: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
0: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
1: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
0: A vy taky a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
1: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. No, jo, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ju taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené, bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
1: Krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé nebo potřech, je to zabalený, tuňákový, pomazánky, no tuňák v oleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omnia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na třikrát, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmíň, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku a i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel staré jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám. Likéry. A máme rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, no, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte, zítra jenu na vinobraní do Přikaz, tam je Hanácká Přikaze náklo seň, je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

pak znova jít a znova se seznámit. Největší nesmysly zas budou smysly mít.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno předřečníky, záležitost, to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, snědli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám se svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guvážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole, kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čabajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata a to taky třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychle. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo se tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou tak ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tu nějaková pochodím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním, ať už je to na těch chlebech s tím s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě tři pecky nebo dvě pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejen já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil
1: co
0: jste
1: já...
0: Vařil jste pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní, ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju, to bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe, tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař, Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. Nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem.
0: Dobře,
1: to si
0: tak
1: pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
1: No tak, neznášám ryby drčkovou polévku.
0: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
1: Že nesnesu držkovou polévku.
0: Nemáte rád držkovou polívku.
1: Aha. A houby.
0: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
1: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
0: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
1: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
0: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
1: No, momentálně ne, bo Robka umřela před 6 rokama. A to, jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
0: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
1: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
0: Aha, jo, tak
1: bramborové těsta.
0: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
1: No tak.
0: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
1: nejlepší je pohánka spařena.
0: Pohánka.
1: A pospana cukrem.
0: No, pohánka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Olina, to asi znám. Bonko byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
0: Dobře.
1: Tak. A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povidly, na to z kořici nebo z caroch, který maminka taky dělala sama z mlíka. Si vyrobila.

0: takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
1: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptů, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
0: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
1: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
0: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
1: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
0: No, co myslíte? To večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky, tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
1: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
0: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
1: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
0: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Haló, haló. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou z presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík, tak to jsme většinou uvařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kedy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak to je 7. 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání? To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase, když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám, teď budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vařívá většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky jsem jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že aha, něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila, já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá, ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím, jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci
0: díky, že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mně, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napříjmu? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paní.
0: Josef, jak jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u Rolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla.
0: No
2: Kubě.
0: A jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptát nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny je nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete. No tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volnej, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no a tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři dvě deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil klína. Lékař, tak samozřejmě. Děkujeme co, moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: To mě zali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak jo.
3: Rádi vás pozdravíme.
2: Rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to kolikrát volám, tak asi je to po 30, po 130, ale to je i z těch dřívejších dnů večeru, tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde?

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnešní schůzka je v pořadí 377. a i když se během ní ocitneme na konci 16. století, uvedeme ji myšlenkou, jejímž autorem je muž narozený na začátku století následujícího. Na svět přišel ve Francii a kromě několika set dalších aforismů a bonmotů utrousil i tento.
2: Vyzrát můžeš na mnohé, ale ne na všechny.
1: Řekl vévoda François de la Rochefoucauld, princ de Marsillac, a jako by to konstatoval o protagonistovi dnešních toulek. Jména těch, kdož pro vás toulání českou historií připravují, jsou mnohem méně rozvitá, leč ani ona nezní nejhůř. No, posuďte sami.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Je třeba dát pozor.
1: Nač?
4: Aby se nezapomnělo na režiséra.
1: A to je správná připomínka. Jak pak se jmenuje?
4: Jaromír Ostrý.
1: V tomto případě uveďme ještě Petra Horu Hořejše, jehož kniha nás k tomuto rozhlasovému seriálu inspirovala.
0: Na půdě Českého rozhlasu Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
2: Když v poslední srpnový den roku 1592. zemřel nejvyšší purkrabí Vilém z Rožmberka, ztratilo České království nejen čelného představitele zemské vlády, ale především zkušeného státníka a politika. Zesnulý aristokrat náležel ke generaci stavovských reprezentantů, která vstupovala do světa velké politiky v polovině 16. století a nyní přirozenou cestou pozvolna odcházela, aby uvolnila místo na výsluní mladším a také v mnoha ohledech bezohlednějším a dravějším šlechticům.
1: Napsali spoluautoři knihy o českých spiknutích historici profesor Jaroslav Čechura, doktorka Jana Čechurová, docent Milan Hlavačka a magistra Marie Koldinská.
5: Uprázdněné místo nejvyššího purkrabího vyvolalo dychtivá očekávání.
1: Jakékoliv uprázdněné mocenské místo vyvolává dychtivá očekávání. Lze s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale to je tak zhruba všechno, co proti tomu můžete dělat.
5: Úmrtí 57-letého magnáta pootevřelo bránu ke kariéře hned několika uchazečům o atraktivní post.
0: Jedním z nich byl potomek dalšího všeobecně respektovaného rodu s erbem růže a zároveň příbuzný mrtvého Rožmberka.
1: Kdo to byl?
0: Pan Adam z Hradce.
5: Právě on vyšel z nastalé mocenské pranice o nejvyšší zemský úřad.
1: Ještě jednou si připomeňme, že funkce nejvyššího průkrabího by se dala přirovnat k dnešnímu premiérskému místu.
5: A v lednu 1593. roku se dočkal oficiálního jmenování.
0: Na první pohled to vypadalo, že období nejistoty a napjatého očekávání končí.
1: I u nás, když je konečně předseda vlády designován, povolí jakási tenze.
0: Spojenci i odpůrci dotyčného vzali věc na vědomí.
5: Jenomže ona se nám situace vyvinula kapánek jinak.
2: Zatímco se Adam z Hradce těšil ze svého úspěchu, spřádal jeho méně úspěšný protikandidát plány na odvetu. Byl to neméně urozený a hlavně velice ctižádostivý šlechtic, který nyní zakoušel trpkou pachuť porážky, totiž nebyl na podobnou životní zkušenost vůbec zvyklý. Už samo jeho jméno představovalo pro jeho současníky takřka synonymum úspěchu a moci, ale také intrikánství a bezohlednosti.
1: To vše jsou pro politika vlastnosti takřka nezbytné, nebo raději říkejme byly.
2: Příslušník vlivného rodu zastával až doposud úřad nejvyššího hofmistra, tedy druhý nejvýznamnější post v hierarchii zemských úřadů.
1: Jak pak se jmenoval?
2: Z této pozice byl už jenom krůček k dosažení kýženého vrcholu a když na něm stanul jeho soupeř pán z Hradce, neuvažoval tento politik ani na okamžik o tom, že by se s nezdarem svých plánů rezignovaně smířil.
1: To jméno tu ještě nepadlo.
2: Nebyl zvyklý prohrávat a rozhodl se jednat.
1: Jméno bych prosil.
2: Jiří Popel z Lobkovic.
1: Konečně.
2: Talent Jiřího Popela Lobkovice budovat vlastní kariéru systematicky a promyšleně se projevil už záhy. Jako mnoho jiných šlechtických synků zahájil i on svůj vzestup ve službách arcivévody Ferdinanda Tyrolského, tehdejšího místodržitele v Čechách. Vypracoval se až na komorníka a posléze dosáhl hodnosti arcivévodova rady. Pak si zvolil za manželku Kateřinu ze Šternberka. Ta byla vdovou po vlivném Ladislavovi ze Šternberka, ale pro Jiřího Popela bylo důležitější, že se narodila jako Kateřina z Lokšan. V životě Ferdinanda Tyrolského zaujímala významné místo. Kdysi přijala roli diskrétní patronky Ferdinandova milostného vztahu s měšťanskou dcerou Filipínou Welserovou. Ferdinand se pak odstěhoval do Tyrol a po letech se obrátil na Jiřího Popela s prosbou o pomoc. Chtěl získat uprázdněný biskupský stolec v Olomouci pro svého Ondřeje. Lobkovic, který si mezi tím stihl vybudovat významnou pozici u dvora Rudolfa II., ho horlivě ujišťoval o své ochotě prosazovat Ondřejovo zvolení. Ve skutečnosti však rozehrál důmyslnou intriku, v jejímž důsledku ztratil Ferdinandův syn jakoukoliv naději na ten církevní post. Za to Lobkovic ještě víc upevnil svůj vliv na Rudolfa II. Ferdinand Tyrolský na něj však nezanevřel. Neměl ani tušení o obojaké hře svého pražského důvěrníka.
1: Pěkný ptáček, tenhle ten Jiří Popel.
5: Časem se mu peří ještě více vybarvilo.
0: Císař mu poskytoval jako jednomu z mála téměř každodenní audience. Svou přízeň oblíbenému dvořanovi dokazoval i drahocennými dary.
5: Patřil k těm, u něhož se často a vydatně lobovalo.
0: Prostě byl v něm spatřován vhodný přímluvce, jehož rada a pomoc mohla vyvést z nesnází.
1: Například koho?
0: Například Martu Krajířovou z Veselice, vdovu po Adamovi Krajířovi z Krajku.
1: Aha, a v čem jí jako měl pomoci?
0: V majetkové při se sestrami jejího zesnulého manžela.
1: Dědictví, no tak to bývá někdy problém.
0: Kdyby tato nešťastnice tušila, co jí v Praze čeká, jistě by se raději dohodla se svými švagrovými podobrem.
1: Ano, a co jí tam čekalo?
0: Císařův oblíbenec.
1: Tedy Jiří Popel z Lobkovic?
0: Ochotně slíbil ovdovělé šlechtičně nejenom pomoc, ale poskytl jí dokonce azyl ve svém domě.
1: Ušlechtilé.
0: Marta Krajířová mu v zápětí postoupila veškeré své nároky na panství mladou Boleslav, které bylo jedním z hlavních předmětů jejího sporu s příbuznými.
1: Nepochopitelné.
0: Nejenom nepochopitelné, ale hlavně nelogické od ženy, která původně u svého nejvyššího hofmistra hledala jen radu.
5: A to všechno ještě navíc mělo dosti hrůznou dohru.
1: Jakou?
5: Vdova několik dní na to za podivných okolností v Lobkovicově pražském sídle zemřela.
2: Zcepeněla převelmi hrozně, pravíc, že hoří. Pročež museli na ně líti vodu na hlavu a na nohy. A těch peněz nashromážděných a nahltaných nic neužila, ano, jich ani neviděla.
1: Byly někdy objasněny okolnosti její smrti?
5: Nikdy. Za to byla posílena Lobkovicova pověst bezohledného intrikána, který se v honbě za mocí a majetkem neštítí ničeho.
0: Obě švagrové paní Marty byly natolik zastrašeny, že neprojevili nejmenší odvahu hájit svoje práva a raději hledali azyl na Bechyňském zámku u pana Petra Voka z Rožumberka.
5: Pan Jiří Popel, krajířovské panství mladou Boleslav, hbitě směnil za Chomutovské, přičemž majitele, jak se patří, ošidil, ten však se protestovat neodvážil.
0: Majetkovými čachry však Lobkovicovi podvodné aktivity ani zdaleka neskončily.
1: Tak si říkám, co ten musel prožít, jako Jiří Popel, když císař jmenoval do nejvyšší zemské funkce toho Rožmberka jako Viléma.
5: No, bylo to takové malé soukromé peklo.
1: Tak blízko, blizoučko, mít na dosah moc.
5: A ona mu jako voda proteče mezi prsty.
1: Tak to skoro v člověku vzbuzuje soucit.
5: To by ovšem tentýž člověk musel nevědět, že se Jiří Popel...
0: O 5 let starší než Vilém z Rožmberka?
5: S prohrou nikdy nesmíří a že bude hledat záminku ke konfliktu. Jakoukoliv.
1: Například?
5: No například takové pěkné udání, To dělá hotové divy.
1: Dokážu si představit. A o čem pak pan Zlobkovic udával?
5: O tom, že se Vilém paktuje s arciknížetem Ferdinandem Tyrolským.
1: Což byl strýček Rudolfa II. A propo, paktoval se?
5: Psali si. Ferdinand se silně zajímal o nástupnickou otázku v Českém království.
0: Konec konců tady dlouhá léta působil jako jakýsi místodržící.
5: Ovšem to Lobkovicovo obvinění bylo opravdu podlé. Bylo samo o sobě nechutné, jak se Jiří Popel odříkal Ferdinanda Tyrolského.
0: Jemuž od mladých let sloužil.
5: A ještě nechutněji muselo všem připadat, jak vypočítavě kalkuloval s císařovou podezíravostí.
1: Rožmberský životopisec Václav Březan sice zaznamenal tuto událost jenom velice stručně, ale byl si moc dobře vědom, že byla závažná a že rožmberskému vladaři hrozila osobní katastrofa.
2: Pan vladař, osočen v nesrozumění s jeho milostí císařskou, heroicky sobě vedl. Tento měsíc u jeho milosti císařské ráčil býti. Předtím Jiří Zlobkovic, nejvyšší hofmistr, velice u jeho milosti císařské pana vladaře osočil, toho však pán málo dbal a udatně sobě vedl.
1: Jiří Popel prohrál. Jak přijal porážku?
0: Na oko jako samozřejmost.
5: Ale ani v nejmenším nechtěl slevit ze svých cílů.
2: Císař tancuje, jak mu pískáme.
1: To napsal v dopise jednomu neznámému adresátovi.
5: Vůbec si nepřipouštěl, že jeho sebevědomí přerůstá do absurdních rozměrů.
0: Smířil se sice s tím, že Rožmberg je soupeř nad jeho síly.
5: Ale nevynechal ani jednu příležitost k útoku proti němu nebo proti skupině jeho přívrženců.
0: V jeho politice byly na prvním místě jeho vlastní zájmy, pak dlouho, dlouho nic a potom teprve zájmy císaře a katolické církve.
1: A zájmy jeho vlasti?
0: Až dočista vzadu se krčili. Byly-li tam vůbec nějaké?
5: Jestliže nemohl zasáhnout přímo Viléma z Rožmberka, zamířil na jednoho z jeho lidí a za oběť si vybral zemana Jana Vchyňského ze Vchynic, prvního karlštejnského purkrabího a kdysi dokonce Rožmberkova služebníka.
1: Na tomto místě není od věci podotknout, že jméno tohoto rodu se zejména cizincům poněkud obtížně vyslovovalo a tak si je syn Jana Vchynského raději upravil na Kinský, kterýmžto pádem se jméno vesnice Vchynice u Lovosic úplně vytratilo.
5: Sebevědomý Vchynský vzbudil pohoršení neuvážlivými výroky o právu stavů na obsazování hodnosti karlštejnského děkana.
0: Tím se dost nešetrně dotkl císařské moci.
5: A zavdal tak podnět k udání samotnému císaři.
1: Mezi námi on byl Jan Vchynský zřejmě dost pruďas. Odmítl jako purkrabí na Karlštejně vpustit do hradu nově jmenovaného děkana, i když ho doprovázeli poslové pražského arcibiskupa s dopisem tohoto nejvyššího představitele katolické církve v Čechách.
2: Jan Vchynský byl muž povahy násilné.
1: Uvádí historik August Sedláček ve svém spise Hrady a zámky a k tomu ještě dodává.
2: On byl přímo vtělenou myšlenkou samostatnosti a svéprávnosti stavovské proti moci panovničí. Příjev roku 1577. před dům Jana Bezdružického z Kolovrat na Malé Straně dobil kordu a Ambrože maštalíře téhož pána znám neznámého důvodu v hlavu uhodil.
1: Jak říkám, cholerik.
5: Nezasloužil si však takový zákeřný útok, jaký proti němu vedl Jiří Popel z Lobkovic.
0: O to zákeřnější, že přitom zůstával v pozadí. Já nic, já muzikant. Udání podal arcibiskup Medek.
5: To bonzování bylo formulováno tak, aby nebylo pochyb, že se Vchynský dopustil znevážení panovníkovi moci a arcibiskup obstaral i hodnověrná svědectví kněží pražské kapituly, kteří luterána Vchynského neviděli jako karlštejnského purkrabího dvakrát rádi.
0: Tak vznikla první velká trestní aféra z období Rudolfovy vlády, kterou si česká šlechta připomínala ještě za stavovského povstání, protože synové Jana Vchynského nechtěli dopustit, aby se na křivdu jejich rodině zapomnělo.
2: Vchynský si zpočátku naivně myslel, že s pomocí svého patrona Viléma z Rožmberka z případu vyvázne bez velké úhony.
1: Napsal historik Josef Janáček ve své monografii o Rudolfovi II.
2: Podcenil však složitou síť pletich, kterými jeho případ opředl Jiří Popel z Lobkovic, a podcenil i sílu císařova nevypočitatelného hněvu. Bránil se hlasitě a tím situaci jen zhoršoval, protože Rudolf II. Obratem ovšem věděl o každém jeho slovu a Vchynský prostě nepostřehl, že svou při ztratil dřív, než se začala vůbec vyšetřovat. Císař mu nejprve vzkázal, aby se vůbec neukazoval u dvora. Posléze ho ke dvoru pozval, ovšem proto, aby se dobrovolně poddal na milost a nemilost.
5: To už mezi tím Vchynskému došlo, že v sázce je jeho majetek i život, a neváhal prosit o pomoc nejen Rožmberka, ale i Lobkovice.
0: Vilém z Rožmberka se ho skutečně zastal a přičítalo se mu za zásluhu, že Vchynský vyvázl, neboť...
2: Pokořil se jeho milosti císařské, dvakrát k nohám jeho padnuv na kolena, a tudy crimen lese majestatis, to domnění, jakoby velebnosti jeho milosti císařské urazil, ze sebe odvedl.
3: Když zemřel Vilém z Rožmberka, ucítil Jiří Popel svou další životní šanci. Leč, jak už víme, i ona se mu vysmekla.
0: Lobkovic zřejmě však ani na okamžik nezaváhal.
3: Jednou to prostě vyjít musí.
0: No jistě, choval se přesně tak, jak si v obdobných situacích počínal vždycky v minulosti.
5: Jednání, které vypadalo jako hazard, mu pokaždé přinášelo vytoužené nějak

0: postaral o včasné informování Rudolfa II.
1: Prostě mu to prásknul.
0: A odezva na sebe nedala dlouho čekat. Rozzuřený císař a synovec v jedné osobě vypověděl od svého dvora Ferdinandova zmocněnce a na jeho pána zanevřel.
1: A Rudolf uměl zanevřít?
0: Bystrý Ferdinand brzy zjistil, odkud vítr vane.
1: Od Lobkovice táhl ten smrdutý pach intriky.
0: Zareagoval zcela pochopitelně. Přerušil s tím pletichářem jakékoliv styky.
2: Ferdinand a Rudolf však nebyli jedinými Habsburky, na které cáklo bláto Lobkovicových intrik.
3: Doplatil na to i Rudolfův mladší bratr Maximilián.
2: Ten měl ambice stát se polským králem a proto zůstal se svým vojskem ve Slezsku, i když si Poláci a Litevci zvolili za svého panovníka švédského prince.
3: Potřeboval však nutně vojenskou pomoc a tu musel schválit sněm.
2: Lobkovic na tom sněmu hlasoval proti.
3: A Maximilián kvůli tomu prohrál bitvu a strávil v potupném zajetí 2 roky.
2: Císař Rudolf tuto pohanu, která i vinou Lobkovice padla na celý habsburský rod, nesl velmi těžce.
3: Rozhodl se k neobvyklému kroku. Svolal do svého sídelního města Prahy všechny habsburské arcivévody, aby s nimi záležitost projednal.
2: Jiří Popel z Lobkovic se všemi silami snažil zabránit, aby do Prahy přijel i Ferdinand Tyrolský. Nemohl potřebovat, aby vyšlo najevo jeho obojaké chování.
3: Když neuspěl, vypustil dezinformace o arcivévodovi.
2: Habsburci se v Praze nakonec sešli, vyjasnili si pravý stav věcí.
1: A milému Lobkovicovi zadrhli tipec.
2: Nic mu nezatrhli.
1: Žádný trest?
2: Ani žádný postih, prostě mu to prošlo. Tím pádem jeho sebedůvěra ještě posílila a dodala mu odvahu k dalším činům.
0: A tak, když si Ferdinand Tyrolský, císařův strýček, dovolil Jiřímu Popelovi připomenout dluh za křivoklátské panství, kterému kdysi postoupil, aniž se dočkal zaplacení sjednané částky, zareagoval Lobkovic své rázně. Svému věřiteli se vysmál a pohrozil mu, že poskytne císaři kompromitující doklady o jeho kontaktech s Matyášem s dalším z Rudolfových mladších bratrů.
3: Lobkovicovo přesvědčení o vlastní neohrozitelnosti rostlo a sílilo den ze dne.
2: Když se výrazně zhoršil zdravotní stav Rudolfa II., měl Lobkovic údajně prohlašovat, že je třeba pomýšlet na řešení nástupnické otázky a taky říkal, že...
0: Já sám jsem tím dřevem, z jakého povstávají králové. V březnu 1593. roku byl v Praze zahájen sněm. A Jiří Popel z titulu nejvyššího hofmistra řídil jeho zasedání. Tuto pravomoc důmyslně zneužil. Za součinnosti svého bratra Ladislava sestavil protestní spis, který pak oficiálně předložil sněmu rytíř Šebestián Vřesovec, spojenec obou Lobkoviců.
1: Byla v tom vynikající strategie ovlivňovat věci ne přes jednoho, ale skrze více nastrčených osob.
0: Spis obsahoval výhrady k vládní politice a současně požadoval omezení panovnické moci a rovněž urychlené obsazení úřadu nejvyššího purkrabího.
1: O vhodném kandidátovi na tento post měl Lobkovic samozřejmě jasno.
0: Neomalené vnucování vlastní osoby do nejvyššího zemského úřadu rozhodně nepatřilo ke standardnímu chování tehdejších politiků.
1: Což s takovou jistotou o politicích dnešních tvrdit nelze.
0: Spis byl formulován jménem příslušníků panského a rytířského stavu jakožto kolektivní protest, avšak dotyční šlechtici se o jeho existenci dozvěděli až během sněmovního jednání. Většina z nich jeho požadavky neschválila, ale taky se netajila radostí nad zamítnutím císařových daňových nároků. S ním skončil, aniž by schválil zajištění mimořádných financí na válku proti Turecku.
2: On to měl Lobkovic vymyšleno dobře.
1: Jaký byl jeho plán?
2: Že bude stížný spis přijat většinou hlasů a on jako předsedající s ním rozpustí, čímž by se očím císařovým jevil jako věrný služebník, který v kritickém okamžiku zasáhl a ochránil habsburské zájmy před stavovskou zvůlí.
1: To se ale nepovedlo.
2: nepovedlo.

0: A císař se naštval.
1: Nařídil, aby byl podivný průběh sněmu vyšetřen.
0: Šebestián Vřesovec, který byl do Lobkovicových intrik zapleten, byl zatčen a ochotně své vyšetřovatele o všech podrobnostech informoval.
1: Nitky směřovaly k bratrovi nejvyššího hofmistra.
2: To znamená Kladislavu z Lobkovic.
1: Takže dotyčný musel utéct za hranice.
0: Smyčka kolem Jiřího Popela se začala stahovat.
1: A začátkem roku 1594. se utáhla.
0: Ctižádostivého hofmistra čekalo vyšetřování a následné odsouzení ke ztrátě hrdla, cti a všech statků.
1: To hrdlo si nakonec zachránil, ale vězení neušel.
0: Zavřeli ho na hradě Ličkově v Klacku.
1: Se svým tatínkem tam dobrovolně putovali i dvě jeho dcery.
0: Ve spoustě pražských šlechtických domů se jásalo.
1: Radost nad Lobkovicovým neslavným koncem zaplavila i pražské ulice. Dokonce ještě dřív, než zazněl rozsudek.
2: Tradovalo se, že Lobkovicův plán na mocenský převrat byl promyšlen do značných detailů.
1: Svému bratru Ladislavovi chtěl přenechat uherskou korunu.
0: Mezi spojence z řad české šlechty už rozděloval jednotlivé zemské úřady.
1: Rudolfa II. Ku příkladu chtěli Spiklenci zajmout Přilovu.
2: Vyrojili se politické satiry a posměšné pamflety. Jeden z nich od neznámého autora narážel na to, že si Jiří Popel nechával připíjet na zdraví jako příští český král.
3: Baže spil pro zdraví nového krále, již jesti tvého života na mále. Srozuměl tomu, kterýž tebou vládne. Jiříčku, hleď, jak jsou tvé kroky zrádné.
2: Ani v ličkovském vězení se však nevzdál.
1: Jeho dcera Eva Eusebie se z jeho návodu vydala z Klacka na Pražský hrad, aby byla přijata u císaře.
0: Ale ten zrovna nikoho nepřijímal, takže se vrátila s prázdnou.
1: Ale hned na to se zřejmým přičiněním jejího otce sepsala latinskou a německou obranu.
0: Když ji císař obdržel, byla autorka převezena do Prahy, tady vyslýchána, mezitím však vyšla obrana tiskem.
1: Což pro Lobkovice znamenalo, že jedno vězení v Klacku musel vyměnit za domácí české na hradu Lokti.
3: Zde se ocitl pod přísnějším dohledem, který zcela zamezil jakýmkoliv kontaktům vzpůrného vězně s okolním světem. Tento nemocný stařec,
2: bylo mu tehdy pravděpodobně kolem 56 let,
3: který byl už jenom stínem kdysi tak sebevědomého a hrdého pána, ve svém novém vězení v květnu 1607. roku zemřel.
1: Patrně ho zkosila srdeční mrtvice.
0: Ale okamžitě se vyskytly dohady, že byl na císařův rozkaz popraven.
1: Jiné zprávy zase tvrdily, že sice dokonal přirozenou smrtí, ale na jeho mrtvole byla prý vykonána posmrtná poprava.
2: Už tenkrát existovaly památníky. Do jednoho z nich, který patřil kterému si jeho příteli, napsal Jiří Popel z Lobkovic tato slova, v jejichž duchu si on sám počínal celý život.
3: Pulchre mentiri non est peccatum.
2: Což je česky?
3: Krásně lhát není hříchem.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel